0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Prince zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkový, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně i sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Mm-hmm. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazy, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazi pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, my jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později, ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu a tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezní jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví. Za prvé to je fenomenální herečka a za druhý tý postavě já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v český pohádce byla.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Za prvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážný, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím s loutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnou. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli se tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takovej vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhý. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to většinou, to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Mm-hmm. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve 2 rovinách. Hmm. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Mm-hmm. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélie, ta je v tomhle tom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélie má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in the

0: až na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá, jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Když vy jako když jednou píšu rukou scénář. Píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky hudby. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele dost jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu. Takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme, ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já si pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte. Je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny, tak abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow, no.
1: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením. Tak.
2: Tak, abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. Ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat, a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně, jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím. A
1: svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo, jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gympl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gympl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gymplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně, i přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct,

0: svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli 4, táta, máma, brácha, já, mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně po tom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizernej, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi 4 prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další 3 vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď si klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat.

0: Já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, to jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
0: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležité ho udržovat. Ono je důležité udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.

0: až na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem prožitých věcí vlastně dělala ty věci líp a líp a líp. Máte vy ve svém životě nějaký den, do kterého byste se, kdyby to šlo, vrátil a udělal třeba něco líp?
2: Určitě jo. Ale to nevím, jestli o tom chci mluvit. Ale stoprocentně. Ale zase jako s rozvahou. Protože jsou to malé věci, jako třeba když se s někým pohádáte, tak si říkáte, to jsem možná nemusel takhle reagovat. Prostě mohl jsem zůstat v klidu, mohl jsem se nad tím víc zamyslet. To je spousta věcí, které bych takhle rád změnil. Ale potom jsou věci, které jsou třeba zásadnější. Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
2: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hibernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovský legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom, přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hibernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte, co on je čaroděj? Protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dřeň byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Prahu. Rádio Praha.

0: Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Před 85 lety pozatýkali nacističtí okupanti asi 1500 českých sokolů. Český Pavel Haas kvartet získal britskou prestižní cenu Gramophone Award. Dnes bude oblačno, zataženo, odpoledne přehánky, teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z Pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Šurovský.
2: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
0: Celková cena bude podle odhadů zhruba 1 miliarda 260 milionů korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli také o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
0: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva. Hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal včera večer v Londýně. Cenu britského hudebního magazínu získal v kategorii komorní hudby za nahrávky Bohuslava Martinů.
4: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Schuberta.
5: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta cesta se k tomu hledá těžšie.
4: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek, a to Veronika Jarůšková dodává, že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
6: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh.
4: Pavel Haas Kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti. Michaela Tyšková, Český rozhlas.
0: Pardubičtí hokejisté vyhráli v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Po čtvrté z pěti zápasů na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák, v tabulce jsou svěřenci Kouče Pešána třetí. Dnes čekáme oblačno, je zataženo, přechodně polojasno, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť, který bude později opět ustávat, a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách dopravní informace, ty bude dnes z dopravního infocentra připravovat a sledovat kolega Jakub Vodička. Zdravím tě.
8: Ahoj Honzo, hezké ráno. Zatím budu mít dobré zprávy. Praha dobře průjezdná, opatrně ve Vídeňské ulici směrem z centra za jižní spojkou pod železničním viaduktem stojí po noční nehodě odstavený návěs nadměrného nákladu, který je naložen pracovním strojem. Na jeho odstranění se bude pracovat, blokuje pravý pruh, ale i zatím i zde se jezdí bez kolony.
7: Díky moc a zatím se mě hezky.
8: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: And I'll come back to you. 5:45 po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 8. října. Věra a Věroslava mají dneska svátek, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Jack Jones, Caleb Scott a Whistle. Bude taky Daša a Austin. No a hezké ráno přeje Honza Chlání.
1: Rádio Praha.

0: Daša, Austin, no a 27:15, tak zatím vypadá souboj Bruce Springsteena s kapelou Yes. Bruce Springsteen a Yes proti sobě stojí v souboji o to, jakou desku si zahrajeme v pondělí 12. října v 9 večer tady u nás na Rádiu Praha. Bruce Springsteen nabízí desku Born in the USA a Yes desku 19125. Je to na vás a rozhodněte, hlasujte. V pondělí si to zahrajeme. Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 11. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, přechodně bude čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer se změní na severozápadní. A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Kuba Vodička.
1: Příjemné ráno, provoz už nám pomalu sílí, zdržíte se třeba v Českobrodské směrem do centra, a to v úseku mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi, zatím je to asi na 10 minut. Silný provoz už také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, kolona zatím moc jezdu na Dolní Počernice, zde je to maximálně na 10 minut. A provoz vázne už také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, od jezdu na prosek k mostu Barikádníků už pojedete kolem 15:15.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
3: Praha žije.
4: Adele živě v Royal Albert Hall.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Gala Freed from Desire je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, v Praze dnes začíná Mezinárodní festival studentských filmů FOFR. Do soboty nabídne v kampusu Hybernská a čítárně Unijazz 50 soutěžních krátkých snímků mladých tvůrců, besedy i workshopy. Hlavním hostem 4. ročníku bude herec a režisér Jiří Mádl. Představí svou vůbec první režijní ukázku, kterou natočil pro Státní fond kinematografie, aby komisi přiblížil podobu chystaného filmu. Materiál původně nebyl určený veřejnosti. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavská k sokolským hodnotám. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a také připomíná příběhy, které se na vrcholu Sněžky odehrály. Expozici je možné navštívit zdarma i bez zakoupení jízdenky na lanovku. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudišovy knihy Návod k použití železnice, vydané v Brailově písmu. Návštěvníky čekají i debaty s autory Jáchymem Topolem nebo Dorou Kaprálovou. Bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno odpoledne a k večeru přehánky, teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace připravil Jakuba Vodička.
3: Hezké ráno. Máme teď aktuálně dva problémy v Praze. Bouralo se nově na příjezdu do Prahy po Brněnské, tedy od dálnice D1. Na úrovni nájezdu od Rostyl se srazila dvě auta, blokují prostřední, částečně i levý pruh, ale i zleva se ta nehoda dá.

0: Také v Liberecké a v Holešovičkách od sjezdu na Hloubětín k mostu Barikádníku je to také na 15 až 20 minut.
1: Díky moc, Kubo, měj se.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.

0: Everything but the girl a Missing ve 6:45 na Rádiu Praha. Už příští rok na jaře vystoupí zpěvačka Anaka v pražském O2 Univerzu. Pro velký zájem to budou hned dva koncerty za sebou. Během večera zazní 21 jejich hitů ve zcela novém provedení, a to za doprovodu Českého národního symfonického orchestru. Víc v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Můžu se těšit na moje písničky, který aranžuje do symfonické podoby dirigent Gast Walzing, což je lucemburský dirigent, který bude dirigovat Český národní symfonický orchestr.
2: Společně s dirigentem se na finální podobě skladeb podílí sama zpěvačka, a to se svojí kapelou.
1: On je má na starost, ale je to tak, že my s ním kooperujeme samozřejmě, on nám pošle jeho nějaký jako demo nebo v MIDI takzvaně, nám pošle tu aranž celou a my s mým kytaristou Jirkou Janouchem tak to spolu skonzultujeme a Gast vždycky jako říká, cokoliv se vám nebude zdát, je velmi pokorný, slušný. Já jsem si říkal, přeci takovýhlemu mistrovi nebudu psát tohle dej pryč, nebo a on říká, hele, když něco bude šit, tak to klidně napište. Není to teda šit, je to fakt nádherný, takže máme třeba nějaký kosmetický jako úpravy, je to docela vlastně náročný mu vysvětlit třeba obsah těch písní, jako protože si myslím, že to je minimálně stejně důležitý jako ta hudba, kterou on nějak vnímá, která ho baví. Hodně trvám na tom, aby věděl samozřejmě, o čem ty písně jsou a jak dobrý ty texty jsou. Vždycky mu říkám, ty nerozumíš těm textům, ty texty jsou stejně dobrý, minimálně stejně dobrý jako ta hudba, nebo stejně hezký nebo hluboký. Takže jako překládat třeba ty texty vlastně skoro nejde, takže to je teďko takový oříšek, ale myslím si, že nějak se nám to jako daří dávat dohromady a Gast teď zrovna poslal Nebe, píseň takovou, tak to jsem úplně odpadla. Nejdřív jsem si říkala, co to je, to je Nebe, jako ze začátku. Po prvním poslechu jsem byla vlastně taková trošku, jsem si říkala, to je úplně nějaká jako jiná píseň. A pak jsem si to asi třikrát ještě pustila, úplně jsem se do toho zamilovala, takže bude to jako hodně jiný, ale bude to krásný, bude to úplně krásný.
2: Na symfonickou podobu největších hitů Anika se fanoušci můžou těšit 23. a 24. dubna příštího roku. Kromě příprav na koncerty teď zpěvačka pracuje mimo jiné taky na knize. Vyjít by měla příští rok. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes budeme v Praze mít oblačno až zataženo přechodně polojasno. Později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, furt jsme na 11 stupních. A foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, přechodně čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Ještě dopravní informace a s těmi je tu Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy od D1 se u nájezdu odrostl na úrovni T-Mobile, ale řeší nehoda dvou aut. Neprůjezdný je prostřední, částečně levý pruh. Kolona už narostla přes jezd na Opatov zhruba na 3. kilometr. Zdrží vás až 20 minut. Problém je stále také ve Zlíchovském tunelu směrem do centra. Řeší se tam nehoda osobního auta. Na místě policie, také světelná šipka, vybočuje se do levého pruhu. Kolona narostla už na jižní spojku ke sjezdu na Pankrát za zdržení kolem 25 minut a zhruba stejně dlouhou kolonu už kvůli tomu čekejte i ve Strakonické od Lahoviček. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to na více než půl hodiny. Silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to na 20 minut a pomalu pojedete stále i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Hloubětínek tunelu Blanka, je to na 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nelaďte se od pondělí.

0: pro kamion uvázlý pod mostem v Praze vyjede vyprošťovací tank. Že byl člověk podezřelý z trestného činu, mu policisté dál nebudou muset povinně říkat. Lékaři na Světový den zraku vyzývají pacienty, aby mysleli na prevenci. Dnes bude oblačno, přechodně polojasno, k večeru přehánky, teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kamion uvázlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout až dnes vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné, médiím to sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výši škod zatím hasiči neuvedli, nikdo se při nehodě nezranil. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale Ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Hřebky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
2: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
0: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku jí mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
3: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sítnice.
4: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
5: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
4: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má první medaili na světovém šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení. Pokračuje Zachová.
6: To byl super pocit, sice ten zápas o bronz. No, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. Z medaili nebo bez, zase budu na tréninku a budeme bojovat o ty svý sny. Ještě je to hodně před námi.
0: Čekáme oblačno, je zataženo přechodně polojasno. Odpoledne a večer se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, který bude později opět ustávat. A teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Je po zprávách, takže se podíváme na dopravní informace s Jakubem Vodičkou.
8: Hezké ráno, provoz v Praze velmi komplikovaný. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D1, kde popojíždí kolona od průhonic ze 7. kilometru až před jižní spojku. Tam se stále řeší dopravní nehoda dvou aut. I když před chvilinkou byla dána do odstavného pruhu, ta kolona přetrvává zdržení asi 25 minut. Dlouhá kolona také na příjezdu do Prahy po D5 začíná už před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zde je to na více než půl hodiny. Problém v Praze je také ve Zdlíchovském tunelu směrem do centra. Osobní auto tam narazilo do stěny tunelu. Na místě policie, vše stojí u pravého kraje, ale vybočuje se do levého pruhu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác skoro na půl hodiny. Pomalu se kvůli tomu jede také ve Strakonické, kde je kolona už od Pražského okruhu minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od D11 k Průmyslové. Je to na 20 10 až 25 minut a provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete až půl hodiny.
7: Kubo, nemáš nějaké aktuality k té vídeňské a k té zaseknuté vrtné soupravě pod viaduktem?
8: A vidíme tady na kameře pouze kolonu, která je kousek před tou vrtnou soupravou. Já osobně jsem tam i ráno projížděl, ta vrtná souprava je tam zaklíněná pod tím mostem a stále se tam projíždělo pouze levým pruhem a ten provoz tam začíná houstnout a pomalu ta kolona narůstá až k jižní spojce, ale zatím se tam u toho nic neděje.
7: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 8. října. Hezké ráno přeju. Za chvilku Meduza, Good Boys, Piece of Your Heart. Why don't you stay? A bude taky Nico Santos, Why Don't You Stay.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Niko Santos, Why Don't You Stay, ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
5: Rýk se odstěval do Humpolce.
4: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
5: Sebeřepí, šakali.
4: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
5: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
4: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
6: A to je všechno, co pro nás máš?
4: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
7: Hliník je stále nepřítomen.
4: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka Valentina Tereškovová. Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pás magazina Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až zatažený, přechodně až polojasný, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť, maxima 22 až 24 stupňů Celsia, jsme ale pořád na 11 stupních. A foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, který bude přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
8: Hezké ráno, problémů je víc než dost. Začnu příjezdem do Prahy po D5, kde začíná kolona už před sjezdem na Rudnou. Mezi 7 a 6 kilometrem pomalu pojedete až na Pražský okruh k Ořechu. Je to stále až na 40 minut. Velmi silný provoz také na příjezdu do Prahy po D1. Nesouvislá kolona už od Čestlic z 8. kilometru až ke sjezdu na jižní spojku. Zde je to na 20 až 25 minut. Značné kolony očekávejte i na samotné jižní spojce směrem na Smíchov. Nejprve je nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice k Vídeňské, kde se popojíždí pak dále i do Vídeňské kvůli uvízlému nadměrnému nákladu pod železničním mostem a v tuto chvíli to zdržení je tam asi na 20 minut. Následně ale čekejte kolonu na spojce také od sjezdu na Pankrác za Barandovský most, kde se jede pomalu až před Dobřížskou ulici do Zlíchovského tunelu, kde se stále řeší nehoda osobního auta, které stojí na straně, ale projíždí se velmi pomalu, zde je to na dalších 20 minut a nehoda se řeší také třeba na výjezdu z Prahy po D7 před letištěm, kolona od Evropské na čtvrt hodiny a bouralo se i v Poděbradské směrem do centra před Kbelskou, kde se řeší nehoda motorky s osobním autem, kolona od Lehovce na čtvrt hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Meduza Good Boys, Peace of Your Heart. Meduza sice není chobotnice, ale na dnešek připadá Světový den chobotnic a když je řeč o tom kusu srdce, Peace of Your Heart, tak chobotnice mají tři. U nás, když se zamilujeme, tak je to někdy těžká práce i s jedním. Představte si, že byste měli tři srdce, mimochodem dvě z těch srdcí ženou krev skrze žábry a třetí do zbytku těla. Každé má tedy vlastní úkol. No a teď je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se v pátek proti předchozím dnům výrazně propadnou až zhruba o 10 stupňů na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se mohou objevit i bouřky a dešti, přehaňky se budou vyskytovat také v pátek a o víkendu. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Úřad práce České republiky dnes zveřejní údaje o vývoji nezaměstnanosti v září. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných zvýšil na 5,1% ze srpnových 5%. V meziročním srovnání by to znamenalo zvýšení nezaměstnanosti o 0,6% bodu. Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Gianni Infantino navštíví Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. O setkání na sociálních sítích informoval Infantino a předseda fotbalové asociace David Trunda. Dnes by mělo být polojasno, oblačno, odpoledne k večeru se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty dnes ještě příjemných 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace připravil je Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, v Praze je stále výrazný počet problémů. Začnu kolonou na příjezdu do Prahy po D5, kde se auta zastavují před Rudnou na 7. kilometru, pomalu jedou až na Pražský okruh k Ořechu, celé je to až na 3/4 hodiny. Velmi silný provoz je na příjezdu do Prahy po D1, nesouvislá kolona narostla už k Pražskému okruhu na 11. kilometr a pomalu se jede až ke sjezdu na jižní spojku, celé je to až na 35 minut. Bouralo se také na výjezdu z Prahy na dálnici D7, kousek před sjezdem na letiště se srazila hned tři auta v levém jízdním pruhu, kolona začíná kousek před Evropskou, je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce jede pomalu až za Barandovský most do Dobřížské před tunel Mrázovka, i zde je to až na 20 minut. Silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte půl hodiny a provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Blank. Naberete zpoždění 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Půl osmé na rádiu Praha, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I a Gong Gong Gong. A taky Annika Eris a Morning Blues.
1: Ranní Praha.

0: Kevin Collins a Girl Like You na rádiu Praha ve 7:45. Mimochodem, pokud jsme hráli nějaký song, který jste třeba nestihli vyšazamovat a chtěli byste vědět, co to bylo, na webu rádia Praha, praharozhlas.cz najdete kompletní playlist odehraných songů přímo na hlavní stránce, tam si to můžete projet a najdete všechny songy, které jsme hráli. Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou představuje nová výstava v sídle úřadu na Senovážném náměstí v Praze. Expozici připravil úřad společně s partnerkou Dany Drábové u příležitosti ročního výročí úmrtí vědkyně a regionální političky.
1: Podle mě udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak ano. Tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu, která je ve dvou místnostech, dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás. Vlastně to, že stanovil nějaké bezpečnostní požadavky, které patří, troufnu si tvrdit, k nejkvalitnějším globálně.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat z panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo, myslím, že ho tady někde taky můžeme vidět, je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujeme dál.
2: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
4: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky, když ještě Dana Drábová začínala v oboru po vysoké škole a já jsem nakonec o dva roky později taky začal.
2: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
4: No, bylo to na koleji na Strahově na chodbě, čili nebylo to, není v tom nic zvláštního a potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
2: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, přechodně polojasno, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, furt jsme na 11. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní, přechodně čerstvý vítr s místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
5: Hezké ráno. Výrazné zdržení stále čekejte na příjezdu do Prahy po D5C. Kolona začíná už před Rudnou na 7. kilometru. Velmi pomalu se popojíždí až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení stále kolem 3/4 hodiny. Silný provoz také na příjezdu do Prahy po D1. Nesouvislá kolona aktuálně od Čestlic zhruba z 8. kilometru až ke sjezdu na jižní spojku. Celé je to minimálně na 25 minut. Nehoda se řeší na výjezdu z Prahy na dálnici D7. Kousek před sjezdem na letiště se srazila tři auta v levém pruhu. Kolona začíná kousek před Evropskou, je to zhruba na 20 minut. Ve Zlíchovském tunelu směrem do centra se aktuálně odtahuje havarované osobní auto, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona rychle narostla na jižní spojku ke sjezdu na Pankrát, zdržení až půl hodiny. Silný provoz se stále také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou naberete zpoždění kolem půl hodiny a provoz výrazně vázne stále v Liberecké a v Holešovičkách. Směrem do centra od sjezdu na Čakovice před tunel Blanka pojedete až 40 minut.
6: Díky moc, zatím ahoj.
5: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Nirvana, Come As You Are. Je 8 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková. Připravené jsou další zprávy Rádia Praha. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: kamion uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici bude dnes vyprošťovat speciální tank. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Silničáři na dálnici D2 u Brna zprovozňují kamery úsekového měření. Dnes bude oblačno, odpoledne mohou být přehánky, teploty dnes ještě až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Průjezd Vídeňskou ulicí v Praze směrem z centra blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Tu by dnes měl uvolnit vyprošťovací tank Správy železnice. Z místa se hlásí náš reportér Mikuláš Vochoska.
2: Doprava po Vídeňské ulici je jinak relativně plynulá, pouze před samotným zaklíněným nákladním autem se tvoří kolona, která se táhne až do Michelské ulice a pomalu postupuje kvůli zúžení do jednoho pruhu. Nákladní auto převáželo stavební techniku, která byla pro podjetí železničního mostu příliš vysoká. Maximální výška vozu tady může být maximálně 4,4 metru. Most není podle statiku vážně poškozený a nehoda neohrozila jeho stabilitu. Na místo přijíždí vyprošťovací tank, který by měl nákladní auto odstranit a obnovit provoz v obou pruzích ve směru z centra. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos končí mandát jedné třetině z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Řidiče na dálnici D2 u Brna budou hlídat radary. Kamery úsekového měření tam instalují silničáři, zatím jsou ve zkušebním provozu. Naplno mají fungovat nejpozději v listopadu, kdy řidičům začnou chodit pokuty. Úsekové měření dohledne na provoz ve dvou úsecích D2 ve směru od exitu Blučina směrem k Brnu.
3: O zavedení přísnějšího dohledu usilovala policie. Reagovala tím na několik tragických nehod, které se v létě na dálnici D2 staly. Problematický je právě 11-kilometrový úsek od Blučiny do Brna, kde řidiči někdy nezvládnou včas dobrzdit při příjezdu do kolony. Ty se tam tvoří kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, která potrvá ještě příští rok. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tipsport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 6:30. O hodinu dřív začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartůňková se v českém derby utkají o postup do semifinále na turnaj série Masters v Pekingu. Bude to jejich první vzájemný zápas, ten začne v Číně zhruba za hodinu a půl. Dnes bude oblačno, až zataženo přechodně polojasno. Odpoledne a večer se od západu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, který bude později opět ustávat, a teploty 22 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice a o ten pohled se postará Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Výrazné problémy čekejte na pražském okruhu v obou směrech. Směrem na D1 popojíždí kolona. Dá se říci už z D5 od Rudné ze 6. kilometru až k Ořechu, celé to asi na 40 minut. V opačném směru směrem na letiště poměrně dlouhá kolona už od sjezdu na Jesenici až k nájezdu od Barandova. I zde je to na více než půl hodiny. Velmi silný provoz čekejte na příjezdu do Prahy po D1. Nesouvislá kolona je už od pražské okruhu z 11. kilometru, pomalu se jede až k jižní spojce. I zde je to minimálně na půl hodiny. Nehoda se řeší na výjezdu z Prahy na dálnici D7 před nájezdem na letiště. Se srazila tři auta v levém pruhu. Kolona začíná už před Evropskou, pojedete v ní minimálně 20 minut. Velmi silný provoz stále také na okruhu a Štěrboholské spojce. Zastavíte se na úrovni Černého mostu, pomalu se jede až k Průmyslové, je to minimálně na půl hodiny. A provoz vázne stále i v Liberecké a v Holešovičkách. Od sjezdu na Čakovice k tunelu Blanka pojedete minimálně 40 minut.
5: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Za půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 8. října. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku For Non Blondes a What's Up. A taky Milky, Just The Way You Are.
4: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Pečo Boys a vydá ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu

0: Míněná radnice a několik synagog. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Dneska bude v Praze oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Později odpoledne a večer od západu přeháňky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, pořád jsme na 11 stupních. Foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, který se přechodně změní na čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jakube, zdravím tě, jak jsme na tom?
2: Hezké ráno, poměrně špatně, Praha hodně špatně průjezdná, těch problémů je opravdu hodně. Začnu ve Vídeňské ulici směrem z centra, kde stále komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad pod železničním mostem, kousek za jižní spojkou, projíždí se stále pouze levým jízdním pruhem a na tom vyproštění se zatím ještě nepracuje. Kolony proto popojíždí jak na jižní spojce, kde je nesouvislá kolona už od Lanového mostu, tak také na příjezdu do Prahy po dálnici D1, to komplikuje provoz, popojíždí se už od Pražského okruhu z 11. kilometru a v obou případech to zdržení bude na více než půl hodiny. Problémy jsou stále i na příjezdu do Prahy po D5, kde začíná kolona před Rudnou na 6. kilometru. Velmi pomalu se pak jedeš na Pražský okruh k Ořechu, zde je to zhruba na 40 minut. Na Pražském okruhu kolona i v opačném směru, tedy směrem na letiště, od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandové, je to stále na více než půl hodiny. Velmi silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou. Pojedete asi 35 minut a provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách. Mezi sjezdem na Čakovice a tunelem Blanka se zdržíte kolem 40 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Scrollujete? Jen si klidně

0: Hvězda Sarandy, Good Old Days, 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Jihočeský kraj vyhlásil kvůli nedostatku vody stav sucha. Římovská přehrada, která zásobuje pitnou vodou téměř 2/3 obyvatel kraje, je naplněná zhruba z poloviny. Vyhlášení stavu sucha umožní líp řídit množství vody v nádržích. Podobné opatření od včerejška platí také na středočeských úsecích Vltavy a Labe. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci, která označuje volby do ruské státní dumy za nedemokratické. Volby se v Rusku na okupovaných územích Ukrajiny konaly na konci září. Právě hlasování na Ukrajině návrh odsuzuje. Dál kritizuje také vyloučení opoziční strany Jabloko z volebního klání. Nejvíc hlasů podle oficiálních výsledků získala prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta je blízká prezidentovi Vladimiru Putinovi. Hokejový brankář Lukáš Dostál nedochytal noční zápas NHL. Gólman Anaheimu inkasoval v souboji s Edmontonem 5 gólů ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks se nakonec podlehli kanadskému soupeři 2-5. Colorado s Martinem Nečasem poprvé v sezóně zámořské soutěže prohrálo, a to 2-3 ve Winnipegu. Čekáme dnes oblačno, zataženo, přechodně, ale i polojasno. K večeru by se měly vyskytnout přeháňky a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď dopravní informace připravil je Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. V Praze stále výrazně komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad ve Vídeňské ulici směrem z centra, to pod železničním mostem kousek za jižní spojkou. Projíždí se tam velmi pomalu, pouze levým pruhem. Vyprošťování zatím ještě nezačalo. Kolony proto čekejte jak na jižní spojce směrem na Smíchov, kde se popojíždí už z Lanového mostu, tak hlavně na příjezdu do Prahy po D1, kde jsou nesouvislé kolony od Pražského okruhu z 10. kilometru. V obou případech čekejte zdržení přes půl hodiny. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D5, kolony od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to asi na 3/4 hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte výrazně v opačném směru, směrem na letiště, od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to aktuálně zhruba na 50 minut. Velmi silný provoz stále i na okruhu a Štěrboholské spojce na druhém konci Prahy, od Černého mostu k Průmyslové je to na 40 minut a pomalu pojedete stále i na příjezdu od D8 v Liberecké a v Holešovičkách, od sjezdu na Čakovice k tunelu Blanka, zdržení 35 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herec Jan Polívka. Původně hrál závodně basketbal. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Studuje fyzické divadlo na JAMU, rád by režíroval film a maluje obrazy. Společně se svým otcem Volkem a bratry nazkoušel inscenaci Anděl v lihu. O čem je? Jaké bylo tvořit se svojí rodinou? A proč je pro něho přirozené vyjadřovat emoce pohybem? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl Číren, Castle on the Hill ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: Ve Světozoru startuje festival indického filmu. Těšit se můžete na pestrou přehlídku jihoasijské kinematografie od tradičních bollywoodských filmů přes komedie, thrillery a horory až po dramata a krátké dokumenty o každodenním životě v Indii. Uvidíte tam taky snímky v hinštině, tamilštině, maharáčtině nebo bengalštině. Takže festival ukáže, že indická kinematografie zdaleka není jen Bollywood. Festival ve Světozoru potrvá od čtvrtka do soboty. V neděli ho pak zakončí taneční gala večer Bollywood Fiesta v divadle Rokoko. A nebo se vydejte na výstavu věnovanou skladateli Jaroslavu Ježkovi v Národním muzeu. Expozice připomíná 120 let od jeho narození a provede vás jeho studentskými lety, slavnou érou osvobozeného divadla s Voskovcem a Verichem i obdobím amerického exilu. Uvidíte taky Ježkovi osobní předměty, včetně ikonických kulatých brýlí nebo jednookého dalekohledu, který používal kvůli svému zrakovému handicapu. Na výstavu o Jaroslavu Ježkovi se vedejte do Národního muzea. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Novinář, publicista a také spoluautor knihy Lanovka na Petřín a dějiny pražských lanových drah byl středečním poledním hostem Rádia Praha. Ptal jsem se ho mimo jiné i na to, jestli si pamatuje, kdy se v té nové petřínské lanovce svezl úplně poprvé.
4: Tak já jsem měl možnost se s ní svést i během zkušebního provozu, kdy jsme na té nové lanovce, která procházela testovacím obdobím, připravovali fotky, připravovali jsme fotodokumentaci k naší knize a byl pozván na zahájení, na první den provozu petřínské lanovky 20. září. Musím se přiznat, že jak to nemám rád a tady v pražských ulicích vždycky se vztekám, když se někdo v tramvaji tlačí nebo u autobusu, v metru, kdekoliv, na ulici, tak jsem se taky, musím se přiznat, trochu tlačil, protože jsem si říkal, tak se dostanu aspoň, když ne do prvního, tak aspoň do toho druhého vagónu se nacpu, abych to mohl vypravovat, že jsem jel druhým vagónem s druhou lanovkou čtvrté generace.
3: Ve čtvrtek popoledně to na Praze bude o lásce, respektive o novém filmu Láska. Dorazí jeho režisér Marko Škop a taky herečka hlavní role Jana Kovalčiková. Budeme moc rádi, když si nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze oblačno až zataženo, přechodně polojasno, odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních pořád a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, přechodně bude čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A jak to vypadá na silnicích, teď doplní Kuba Vodička?
5: Příjemné ráno. V Praze stále výrazné komplikace kvůli Vídeňské ulici, kde směrem z centra se stále ještě řeší uvízlý nadrozměrný náklad pod železničním mostem. Kousek za jižní spojkou, jeho vyproštění by mělo podle mých informací začínat nějak kolem 9. nebo lehce po 9. hodině. Zatím se místem projíždí levým pruhem a kolony jsou proto už velmi dlouhé. Na jižní spojce už kolona narostla před lanový most a propojila se s kolonou na Štěrboholské spojce. Aktuálně tedy nesouvislá kolona od Černého mostu až k Vídeňské a je zhruba na hodinu. Popojíždí se proto také na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde je kolona od Průhonic ze 7. kilometru k jižní spojce, je to na půl hodiny. Silný provoz stále také na příjezdu do Prahy po D5C. Do kolony vjedete před Rudnou na 6. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, je to na 40 minut a zdržíte se i v opačném směru na Pražském okruhu směrem k letišti, se popojíždí od Jesenice až k nájezdu od Barandova, zde je to až na 40 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: Kolik si je na Kaskáda? Boy, you turn me. Je 9 hodin a ve studiu se mnou už je Denisa Žižková. Máme pro vás další zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Kamion uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze vyprošťuje speciální tank. Nemocnice v Benešově dokončila projekt na snížení energetické náročnosti. Včerejší masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 32 civilistů. Dnes má být oblačno, přechodně polojasno, odpoledne přehánky, teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Průjezd Vídeňskou ulicí v Praze směrem z centra blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. To by dnes měl uvolnit vyprošťovací tank Správy železnic. Z místa se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
2: Před zaklíněným nákladním autem se tvoří kolona, která se táhne až do Michelské ulice. Doprava je tu ve směru z centra omezená do jednoho pruhu a projíždí tu osobní auta i autobusy. Nákladní auto převáželo stavební techniku, která byla pro podjetí železničního mostu příliš vysoká. Maximální výška vozu tedy musí být do 4,4 metrů. Most není podle statiku vážně poškozený a nehoda neohrozila jeho stabilitu. Na místo přijíždí vyprošťovací tank, který by měl nákladní auto odstranit a obnovit provoz v obou pruzích. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Snížit energetickou náročnost nemocnice v Benešově pomáhá série opatření. Stála 225 milionů korun a zahrnují například solární elektrárny na střechách nebo výměnu 1300 starších světel za úspornější. Návratnost investice je podle technického ředitele nemocnice Jana Kolbaby 15 let.
3: Ta úspora je počítána podle projektové studie, která by měla nějakým způsobem vycházet na základě toho, jak ty opatření byla realizována. Ta částka by měla být zhruba 7,5 milionu korun ročně.
0: Záchranáři z trosek výškového domu v ukrajinských Prilukách vytáhli další dvě těla. Ruská raketa včera zasáhla dům, který se po nárazu téměř celý zřítil. Úder nepřežilo nejméně 22 lidí, včetně 5 dětí. Víc než 50 lidí je zraněných. Dalších 10 civilistů zemřelo při bombardování Kyjeva, Kremenčuku a dalších ukrajinských měst. Armády obou zemí v posledních měsících zintenzivnily vzdušné údery na cíle v Týlu. Ukrajina se potýká s dostatkem střel, které jsou schopné ničit ruské balistické rakety. O jejich dodávky Kyjev žádá spojence. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje více soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
4: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se cítila komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte prvou.
0: Dnes bude oblačno, zataženo, přechodně polojasno, odpoledne a večer přehánky nebo občasný déšť, který bude později opět ustávat a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace připravil Jakuba Vodička.
6: Hezké ráno. Začnu ve Vídeňské ulici směrem z centra, kde by u uvízlého nadrozměrného nákladu pod železničním mostem za jižní spojkou už měla být připravená těžká technika a mělo by se v dohledné době začít s vyprošťováním. Zatím se stále projíždí levým pruhem a kolony kvůli tomu čekejte už nejen na jižní spojce od Lanového mostu, ale propojili se s kolonami na okruhu a Štěrboholské spojce. Celkové zdržení od D11 k Vídeňské aktuálně zhruba na 3/4 hodiny. Popojíždí se kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po dálnici D1 kolona od Průhonic ze 6. kilometru k jižní spojce stále až na 30 minut. Pomalu pojedete stále také na D5 před Prahou od sjezdu na Rudnou ze 6. kilometru na pražský okruh Kořechu je to na 40 minut. Na pražském okruhu kolony v opačném směru od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova zdržení minimálně na 30 minut. A pomalu se jede stále i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na Prosek kousek před tunel Blanka, zdržení na 25 minut.
5: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dostáváte do čtvrtka s datem 8. října, máme 5,5 minuty po 9. a vy posloucháte Rádio Praha. Zdraví Honza Klein, za chvilku Alex Warren, Fever Dream. Budou taky Kygo a Imagine Dragons, Born to be Yours.
1: Rádio Praha a Honza Klein, 107,1 FM a DAB+.

0: Je čtvrt na deset, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 8. října.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
5: Rýk se odstěval do Humpolce.
4: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
5: Sebeřepí, šakali.
4: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
5: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
4: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
6: A to je všechno, co pro nás máš?
4: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
7: Hliník je stále nepřítomen.
4: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka Valentina Tereškovová. Před třemi lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásmagazina Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude oblačný až zatažený, přechodně polojasný, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, postupně mírný, jihozápadní, přechodně čerstvý, vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jak to vypadá na silnicích, doplní Kuba Vodička?
8: Hezké ráno. Ve Vídeňské směrem z centra stále komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad pod železničním mostem kousek za jižní spojkou. Měl by se v dohledné době začít vyprošťovat. Zatím se ale stále projíždí alespoň levým jízdním pruhem a nesouvislé kolony jsou proto jak na jižní Štěrboholské spojce, tak také na východní části Pražského okruhu. Celkové zdržení od D11 k Vídeňské čekejte pro osobní auto zhruba na 35 minut, kamiony v pravém pruhu, ale pojedou celý úsek výrazně déle a popojíždí se kvůli tomu také na příjezdu do Prahy po D1. Aktuálně kolona kousek za Průhonicemi na 5. kilometru a k jižní spojce je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy po D5. Kolona od Rudné ze 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu na 40 minut. Na okruhu se zdržíte i v opačném směru. Mezi sjezdem na Jesenici a nájezdem od Barandova je to stále na více než půl hodinu. A pomalu se jede také v Liberecké a Fluci v Holešovičkách směrem do centra. Aktuálně kolona od sjezdu na Prosek až dolů před vjezd do tunelu Blanka, je to na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Avril Lavigne, I'm with you. Je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená se dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. O jeho vyhlášení rozhodla Krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla v Rané z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu, a to po omezenou dobu do 30. dubna příštího roku. Pracovníci britského konzulátu v Jeruzalémě odstranili v noci na dnešek oficiální označení tohoto pracoviště. O uzavření konzulátu rozhodl Izrael v reakci na britské sankce na izraelské osady na okupovaném západním břehu Jordánu. Konzulát působí v Jeruzalémě na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Basketbalisté Slavie Praha NBK vstoupili do Ligy mistrů v azylu v Pardubicích vysokou porážkou s německým šampionem Albou Berlín 86-110. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu v Bilbao. Dnes má být oblačno, přechodně polojasno, k večeru přeháňky nebo občasný déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, připravený je Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Novinky budu mít z Vídeňské ulice směrem z centra, kde aktuálně byl provoz úplně uzavřen v železničním podjezdu za jižní spojkou a začínají přípravy na vyproštění uvízlého nadrozměrného nákladu. Policie odklání provoz na jižní spojku před tím železničním viaduktem. Dlouhé kolony, hlavně kamionů, proto čekejte jak na jižní a štěrboholské spojce, kde se popojíždí už od Černého mostu a pomalu se popojíždí na příjezdu po D1 do Prahy ze 4. kilometru až před jižní spojku, tak určitě zde velmi opatrně. Kolony pak popojíždí stále také v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kde je kolona od sjezdu na Prosek k Blance, a to asi na 20 minut. A silný provoz čekejte stále také na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem směrem na D1. Se auta zastavují už v okolí Rudné na D5C asi na 6. kilometru, je to na 40 minut. Směrem na letiště pak kolona od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova. Zde je to asi na půl hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 9:30 na Rádiu Praha třeba The Weeknd In Your Eyes. A za chvilku taky Rag & Bone Man a Human.

0: Ve 9:45 na rádiu Praha Kamufláž a Love is a Shield. Průjezd Vídeňskou ulicí směrem z centra blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Tu by dnes měl uvolnit vyprošťovací tank správy železnic. No a z místa se nám hlásí reportér Mikuláš Vochoska. Zdravím tě.
1: Dobrý den, tady pod železničním mostem nedaleko Thomayerovy nemocnice jsou už připraveni technici správy železnic a také hasiči. Speciální vyprošťovací tank už je připojený k nákladnímu autu a zatím docházelo k takovým zkušebním pohybům. Nákladní auto se hasiči snažili vyprostit ještě včera večer, když k nehodě došlo, ale to se jim běžnou technikou nepodařilo, museli proto práce odložit na dnešní ráno.
0: Mikuláši, projíždí místem autobusy městské hromadné dopravy?
1: Tak ještě do deváté hodiny tady byla doprava vedená pouze v jednom pruhu a jezdili tady jak osobní auta, tak autobusy. Krátce po deváté hodině, ale policisté celou ulici uzavřeli kvůli připravovaným vyprošovacím pracem a doprava tak jezdí objízdnými trasami.
0: Poslední věc, jak se nákladní auto pod tím mostem vlastně zaseklo?
1: Tak to nákladní auto totiž převáželo stavební techniku, konkrétně těžkou vrtnou soupravu. Ta byla pro podjíždění železničního mostu příliš vysoká a z toho důvodu došlo k tomu zaklenutí, které bylo velmi pevné, nebo které je velmi pevné. Maximální výška vozidel tady může být maximálně do 4,4 metrů.
0: Kamion uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze bude dnes vyprošťovat speciální tank správy železnic a na místě zůstává i náš reportér Mikuláš Vochoska. Díky moc za informace, hezký den ti přeju.
1: Díky, naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze oblačno až zataženo přechodně polojasno, později odpoledne a večer od západu přehánky nebo občasný déšť. Maxima 22 až 24 stupňů Celsia, ještě chvíli potrvá, než se tam dostaneme, jsme na 12 stupních a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní vítr, který bude přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. No a ještě Kuba Vodička a doprava.
2: Hezké ráno. Navážu na předchozí příspěvek z Vídeňské ulice. Potvrzuji, že Vídeňská směrem z centra je neprůjezdná. Provoz se tam odklání na jižní spojku. Kolony kvůli tomu se tvoří především v kamionové dopravě. Kamiony popojíždí na jižní Štěrboholské spojce, prakticky od D11 z východní části Pražského okruhu. Osobní auta celý tento úsek projedou, ale maximálně za půl hodiny. Pro kamiony to zdržení ale bude výrazně delší. Chvíli se ještě zdržíte kvůli tomu také na příjezdu do Prahy od D1, kde je kolona odchodová na nějakých 15 až 20 minut. Silný provoz pak čekejte stále na příjezdu do Prahy po D5. Nesouvislé kolony začínají už kousek za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to celkově až na 40 minut. Na Pražském okruhu stále kolony v opačném směru mezi sjezdem na Vestec a nájezdem od Barandova. Je to až na půl hodiny a zdržíte se stále také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, kde je kolona od sjezdu na prosek k tunelu Blanka. Zde je to na 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Svatba bez svatebního pochodu? Korunovace bez fanfár? Narozeniny bez písničky? To by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
3: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
5: Praha žije.
6: Živě v Royal Albert Hall.

0: Čtvrtek 8. října Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Dobříž staví nový vodojem na Svaté Aně. Italští poslanci budou hlasovat o volební reformě, která může překreslit politickou mapu země. Bude oblačno až polojasno, odpoledne by se ale mohly objevit přehánky, teploty dnes ještě 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z Pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Šurovský.
3: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
1: Celková cena bude podle odhadů zhruba 1 260 000 000 korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. V Dobříši začala výstavba nového vodojemu Svatá Anna. Nahradí současnou nádrž z roku 1987, která je podle radnice na konci své životnosti. Nový vodojem má být hotový do konce příštího roku. Náklady jsou skoro 108 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Dobříše Pavel Svoboda.
4: Dobříš má hlavní vodojem na Svaté Aně, který v tuhletu chvíli má dvě komory, každá na 1000 metrů krychlových. Nový vodojem bude mít také dvě komory, ale každá s kapacitou 1 500 metrů krychlových, čili celková kapacita se zvýší o třetinu.
1: Italští poslanci budou v tajném hlasování rozhodovat o volebním zákonu. Norma může výrazně změnit politickou mapu Itálie. Podle opozice je reforma protiústavní.
5: La Camera approva.
6: Poslanci už část navrhované reformy přijali. Dnes je čeká závěrečné tajné hlasování. Nový volební zákon, známý v Itálii pod názvem Stabilicum, by podle italské vlády měl ukončit nekonečné krize a překotné střídání kabinetů. Nahrazuje stávající smíšený systém systémem poměrným, nutí strany k vytváření velkých koalic a zavádí možnost preferenčních hlasů. Premiérka Giorgia Meloniová zároveň hrozí, že pokud reforma neprojde, tak její kabinet rezignuje. Podle opozice je nový zákon navržený tak, aby posílil šance vládní koalice udržet si moc v příštích parlamentních volbách. Řádný termín hlasování je v plánu do konce příštího roku. Stále více ale v Itálii mluví o předčasných volbách na jaře. Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Judista David Klamert má za sebou poslední zápas kariéry. Na mistrovství světa v Baku vypadl už v prvním kole, když ho porazil Francouz Ngaiap Ambu. Naopak Adam Kopecký ve stejné hmotnostní kategorii do 90 kg úvodní zápas na šampionátu vyhrál, a to na Ippon nad Keitou ze Senegalu. Dalším soupeřem Kopeckého bude Miletič z Bosny a Hercegoviny. Dnes čekáme oblačno, zpočátku přechodně i polojasno, později odpoledne a večer se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S Jakubem Vodičkou se vydáme na pražské silnice.
7: Hezké dopoledne. Začnu ve Vídeňské ulici směrem z centra. Vídeňská je stále neprůjezdná za jižní spojkou pod železničním mostem. Vyprošťuje se zde uvízlý nadrozměrný náklad. Za pomoci těžké techniky policie v místě řídí provoz a odklání vše na jižní spojku. Před odklonem čekejte kolonu jak z Michalské ulice, tak i z jižní spojky před Vídeňskou, ale to zdržení by mělo být jen kolem 15 minut. Velmi silný provoz stále na příjezdu do Prahy po D5. Nesouvislá kolona začíná za sjezdem na Loděnici kolem 8. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení kolem půl hodiny pro kamiony, pak ještě o něco delší. Na Pražském okruhu silný provoz také směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova je to na 20 až 25 minut. Provoz vázne také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou je to na 15 až 20 minut. Zdržíte se také na magistrále směrem z Pankráce do centra. Od budovy soudu se jede pomalu až do omezení za Nuselským mostem, je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 4,5 minuty po 10. hodině na 107,1 FM začíná čtvrteční dopolední Praha. Přeju vám dobrý den. Už za 22 hodin se otevřou volební místnosti. I volbám se proto dnes budeme pochopitelně věnovat. Jako první se ale vydáme vstříc jinému tématu. Pražská pitná voda má novou kontrolní základnu. Vodovody a kanalizace otevřely v Podolí moderní laboratoře, kde ročně prověří kolem 50 tisíc vzorků a při některých analýzách už pomáhá i umělá inteligence. Samozřejmě se volební místnosti neotevřou za 22 hodin, otevřou se až ve 14 hodin, omlouvám se za své počty. Teď nicméně k hudbě, Dr. Alban, Michal Schulte anebo Rihanna před námi, klidný poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Posloucháte Radio Praha, přeju vám krásný dobrý den. Pražské vodovody a kanalizace přesunuly své laboratoře do nového areálu v úpravně vody v Podolí. Dřív byly rozdělené na několika místech, teď jsou soustředěné v jednom komplexu a ročně zpracují zhruba 50 000 vzorků. Kontrola přitom začíná už na úpravnách vody, pokračuje přes distribuční síť a končí až u kohoutků spotřebitelů. Nové vybavení využívá i umělou inteligenci. Jeden z přístrojů například při mikrobiologických rozborech automaticky počítá kolonie, které vyrostou na laboratorních miskách. Algoritmus přitom dokáže hledat organismy podle zadané velikosti nebo barvy. Kompletní rekonstrukce areálu stála přes 150 milionů korun a laboratoře nejsou jen pro potřeby vodáren. Lidé si tam můžou nechat zkontrolovat třeba také vodu ze studny anebo z bazénu. Téma, kterému se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí

0: příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště, od sjezdu na Vestec k nájezdu od Barandova je to zhruba na 25 minut. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská, směrem z centra za jižní spojkou pod železničním mostem vyprošťuje se uvízlý nadrozměrný náklad za pomocí těžké techniky. Policie v místě řídí provoz, odklání vše na jižní spojku. Před odklonem čekejte kolonu v Michalské i na jižní spojce před Vídeňskou. Je to asi na 10 až 15 minut. Provoz vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové je to na 15 až 20 minut. A zdržíte se i na magistrále směrem z Pankráce do centra. Zastavíte se před Nuselským mostem a do omezení v Legerově ulici pojedete 15 až 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha. Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: Xindl X nás dovedl ke krátkým zprávám. Posloucháte Rádio Praha v 10.29. Pro vás mám přehled toho nejdůležitějšího. Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Že se neobrátil na sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. Lidé se ani nadále nemusí dozvědět, že je policie přestala prověřovat kvůli podezření z trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti původně chtělo policistům nařídit, aby o skončení prověřování informovali. Návrh ale po připomínkách stáhlo. Podle ministerstva by mimo jiné nemuselo být jasné, na koho přesně se má tato povinnost vztahovat. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná nacistický zásah proti sokolské organizaci z října 1941. Na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tehdy okupanti zatkli asi 15 sokolských představitelů. Sokol zároveň zakázali. Důvodem byla především odbojová činnost jeho členů. Většina zatčených válku nepřežila. Opavští basketbalisté na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se sice dostali do jednobodového vedení, ale v poslední minutě o těsný náskok přišli. Dnes čekáme oblačno, přechodně polojasno, odpoledne by se ale mohly vyskytnout přehánky nebo občasný déšť a teploty v Praze 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice nás vezme Jakub Vodička. Jak to vypadá, Kubo?
3: Příjemné dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde po poždí nesouvislá kolona. Ta začíná za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru. Týká se to především pravého pruhu a kamionů. Pomalu se pak jede až na pražský okruh na úroveň Ořechu. Pro osobní auta zdržení asi na 20 minut. Kamiony se ale zdrží výrazně déle. Na pražském okruhu čekejte kolony také v opačném směru. Směrem na letiště. Po poždí se od sjezdu na Vestec až za nájezd od Barandova, kde navíc komplikuje provoz nepojízdná dodávka v levém pruhu. Čekejte zdržení až 25 minut. Přímo v Praze pak je stále neprůjezdná Vídeňská ulice směrem z centra za jižní spojkou pod železničním mostem, kde se vyprošťuje uvízlý nadrozměrný náklad za pomoci těžké techniky. Policie v místě dohlíží na provoz a vše odklání na jižní spojku. Před odklonem čekejte kolony jak z konce Michelské, tak z jižní spojky zdržení 15 až 20 minut a zdržíte se stále i na magistrále z Pankráce do centra. Kolona přes celý Nuselský most do omezení v Legerově ulici je na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A 3,5 minuty po půle 11. pokračuje čtvrteční dopolední Praha. Ať už nás posloucháte na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak jsme moc rádi, že jste s námi. Lékaři z pražské nemocnice Bulovka budou nově jezdit se záchrannou službou do terénu. To je téma, kterému se budeme v reportáži věnovat už za chvíli. Ještě předtím ale další muzika, například The Verve a nebo zpěvák Adonis. Tak si to užijte. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: zpěvačku Katy Perry jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Pražská záchranná služba nově testuje posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z nemocnice Bulovka. Chce tím zrychlit a usnadnit ošetření pacientům. Systém zatím jinde v Česku nefunguje. Pokud se ale osvědčí, záchranáři by ho chtěli rozšířit i do dalších nemocnic v Praze.
1: Do terénu vyjíždí lékař urgentního příjmu, to je ten inovativní přínos.
2: Jak bude fungovat nové spojení pražských záchranářů s nemocnicí Bulovka, mi vysvětluje přednosta zdejší kliniky urgentní medicíny Josef Škola.
1: Lékař urgentního příjmu v některých případech dokonce si toho pacienta z terénu na ten urgentní příjem vlastně může přivést a může pokračovat v péči o něj i v tom nemocničním prostředí. Je to model, který je běžný v řadě západních zemí.
2: Lékaři z výjezdové skupiny budou na urgentním příjmu pracovat v uniformě záchranné služby. Když je dispečink vyšle k zásahu do terénu, měli by se během 2 minut přesunout do sanitky a vyrazit. Potvrzuje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
3: Ten systém je nastaven tak, aby ten lékař mohl být v případě potřeby okamžitě uvolněn pro další výjezd.
2: Budou ti lékaři muset projít nějakým školením?
3: Ano, my jsme samozřejmě museli pro kolegy z fakultní nemocnice Bulovka udělat standardní adaptační proces, kterým prochází všichni lékaři, kteří nastupují na zdravotnickou záchrannou službu. A samozřejmě Bulovka potom musí adaptovat naše lékaře na tu práci u nich.
2: No a co takový proces teda zahrnuje konkrétně?
3: Jsou to specializované kurzy, které se týkají resuscitace, ošetření politraumatizovaného pacienta a pochopitelně jsou to i stáže na těch konkrétních odděleních.
2: Dodává Křivánek. Z Bulovky se do systému zapojí zatím 11 lékařů. Pražská záchranná služba sem přesune svoji výjezdovou skupinu z nedalekého Proseka. Jejím členem je i zdravotnický záchranář Filip Šilar.
4: Pro nás vlastně jako pro zdravotnické záchranáře, konkrétně pro řidiče lékařské pomoci, se toho až tolik nemění. Čekáme na výjezd a jsme k dispozici k lékaři, který působí na urgentním příjmu a vlastně dojde současně do vozu a současně vyjedeme spolu.
2: Záchranáři budou model testovat do konce roku. Pokud se osvědčí, budou ho chtít zavést i do dalších nemocnic v hlavním městě. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí dál nesouvislá kolona hlavně kamionů. Už za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek asi na 20 minut, kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se popojíždí za nájezd od Brandova, kde stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka. Je to až na 25 minut. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská směrem z centra za jižní spojkou pod železničním mostem. Vyprošťuje se uvízlý nadrozměrný náklad za pomoci těžké techniky. Policie v místě řídí provoz a odklání vše na jižní spojku. Před tím odklonem čekejte kolonu v Michalské i na jižní spojce před Vídeňskou. Je to asi na 10 až 15 minut. A zdržíte se i na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od dálnice D11 k Průmyslové. Pojedete asi 1/4 hodiny.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Je čtvrtek, 8. října, vy posloucháte Rádio Praha, teď je čas na další aktuální zprávy, připravila je kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vojto.
0: Bude 11 hodin.
1: Hasiči a technici vyprošťují nákladní auto zaklíněné pod železničním mostem na Vídeňské ulici v Praze ve směru z centra je místo neprůjezdné. Problémy s dodávkami dílů pro Škodu auto zasáhly podle odborářů i Kodiaq v Kvasinách. Hladina Husinecké přehrady dnes ráno klesla na provozní minimum, tedy asi 7 metrů pod běžnou úroveň. Dnes má být oblačno, přechodně polojasno, odpoledne by se mohly vyskytnout přehánky, teploty maximálně 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté v Praze kompletně uzavřeli průjezd Vídeňskou ulicí ve směru z centra pro veškerou dopravu. Pod železničním mostem v Krči tam večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Na místě teď zasahují hasiči a technici se speciálním vyprošťovacím tankem, říká mluvčí správy železnic Martin Kavka.
3: Vyprošťovací tank hasičů správy železnic se teď tedy snaží o to vyproštění. Zatím takovou citlivější cestou, abychom nezničili třeba komunikace a podobně. Úplně se to zatím nedaří, volí se další postup. Máme připraveni další scénáře, jakým způsobem to vlastně jakoby budeme likvidovat.
1: Kdy bude Vídeňská ulice ve směru z centra opět průjezdná, zatím není jasné. Praha chystá kompletní opravu 5 ulic v Letňanech, v Křivoklácké, Vamberské, Tvrdého, Dučkově a Rychnovské ulici. Dělnici také vymění vodovodní a kanalizační potrubí. Investici za 44 milionů korun schválili radní hlavního města. Práce mají začít ještě letos a skončit za 2 roky. Škoda auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14-denník odborů automobilky Škodovácký odborář.
4: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Husinecká přehrada dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 na zhruba 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, vysvětluje ředitel závodu Horní Vltava povodí Vltavy Jiří Baloun.
5: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další například ekologické funkce, anebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve 2 setech 6-3 a 6-0. Dnes by mělo být oblačno, přechodně polojasno, později večer od západu přehánky a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice nabídne Jakub Vodička, hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne. V Praze musím potvrdit stále neprůjezdnou Vídeňskou ulici, jak už jsme slyšeli, směrem z centra, to za jižní spojkou pod železničním mostem, kde se stále vyprošťuje onen ujízdný nadrozměrný náklad a za pomocí těžké techniky. Policie v místě řídí provoz, odklání vše na jižní spojku. Před odklonem čekejte kolonu jak v Michalské ulici, tak z jižní spojky před Vídeňskou, je to na 10 až 15 minut. Velmi silný provoz stále na příjezdu do Prahy po D5C, nesouvislá kolona především kamionu, popojíždí už skoro od Loděnice ze 7. kilometru. Postupně pak ta kolona pokračuje na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to jen na 15 až 20 minut, kamiony se ale zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu se zdržíte také v opačném směru, směrem na letiště, od sjezdu na Vestec se popojíždí k nájezdu od Barandova. Zde popojíždí kolona asi na 20 minut. V Praze je pak stále, teda pardon, a provoz vázne ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se v tuto chvíli od D11 k Průmyslové a je to na nějakých 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké dopoledne, 5 minut po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopolední vysílání Rádia Praha. Babí léto končí. Říkám to nerad, ale je to tak. Ještě dnes se teploty místy dostanou přes 20 stupňů, jak zaznělo už zítra, ale přijde výrazné ochlazení a o víkendu se přidá i déšť. Podrobnosti přidáme za chvíli. Teď přidáme ale hlavně další muziku. Budou to Roxette, bude to skupina Poetika a teď taky DJ Alok Sigala a Ellie Goulding, All By Myself. Hezký poslech.

0: byli Roxette. Hezké dopoledne, s vámi je Radio Praha. Po několika nezvykle teplých říjnových dnech se počasí výrazně změní. Ještě dnes čekají meteorologové na většině území 19 až 24 stupňů, od západu už ale začne přibývat oblačnosti deště a místy se objeví také bouřky. V pátek pak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů. Přes den bude většinou jen mezi 10 a 15, podobné hodnoty pak vydrží i v sobotu a v neděli. O něco tepleji může být na jižní Moravě, kde byste se chystali na výlet. Sobota bude nicméně převážně oblačná až zatažená a na řadě míst zaprší. V neděli by už mělo být oblačnosti méně, přeháňky se ale můžou objevovat dál. Jinými slovy, po několika týdnech babího léta nás čeká víkend, který už bude počasím odpovídat říjnu podstatně víc. Podrobnosti najdete také na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Teď se ale pojďme podívat na pražské silnice. Na D5 před Prahou popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů už před sjezdem na Rudnou z 8. kilometru. Pokračuje následně na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek až na 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se popojíždí za nájezd od Barandova. Je to zhruba na 20 minut. V Praze je stále neprůjezdná Vídeňská směrem z centra za jižní spojkou pod železničním mostem. Vyprošťuje se uvízlý nadrozměrný náklad za pomoci těžké techniky. Policie v místě řídí provoz a odklání vše na jižní spojku před odklonem, ale čekejte kolonu v Michelské i na jižní spojce samotné před Vídeňskou. Zdržení do čtvrt hodiny. A provoz vázne také na okruhu a Štětbohlské spojce směrem na Lanový most. Od D11 k Průmyslové pojedete zhruba čtvrt hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Praha žije.
3: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: rybníku.
1: Velmi silné dámské duo, Dua Lipa a Miley Cyrus, dozněly ve vysílání Rádia Praha. 11:30, čas na krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
2: Přeji hezké dopoledne. Nezaměstnanost v Praze v září meziměsíčně klesla o 0,1% bodu na 3,9%. O práci se ucházelo 40 509 lidí. To je o 871 méně než v srpnu. Naopak nabízených pracovních pozic přibylo o 1356 na 23 875. Nezaměstnanost v celém Česku v září stagnovala na 5%, přičemž nejnižší mezi kraji byla právě v Praze. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. Na základní škole nedaleko Vyškova severovýchodně od Varšavy bývalý žák zaútočil ostrým předmětem a zranil dva lidi. Dnes o tom podle agentury Reuters informoval polský ministr vnitra. Policie podezřelého 15-letého chlapce zadržela. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži, Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. Pražané v lize se Zlínem 12krát po sobě neprohráli. Dnes má být oblačno, zataženo, přechodně polojasno. Odpoledne by se mohly od západu vyskytnout přehánky a teploty 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Situace na silnicích sleduje kolega Jakub Vodička.
4: Hezké dopoledne. Silný provoz se stále očekávejte na D5 před Prahou. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu začíná aktuálně před sjezdem na Rudnou kolem 7. kilometru a pokračuje až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Pro osobní auta jsou ty kolony spíše nárazové. Osobním autem to projedete za maximálně 20 minut. Kamiony se ale zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu čekejte nesouvislou kolonu i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestec se popojíždí za nájezd od Baran. Je to zhruba na 20 minut. V Praze stále zůstává neprůjezdná Vídeňská ulice směrem z centra, kousek za jižní spojkou pod železničním mostem, kde se vyprošťuje uvízlý nadrozměrný náklad za pomocí těžké techniky. Policie odklání provoz na jižní spojku. Před odklonem čekejte zdržení jak v Michalské ulici, tak na jižní spojce před Vídeňskou. Zdržení kolem 10, maximálně 15 minut a podle potřeby už se několikrát uzavíral také směr do centra v místě nehody. Aktuálně se ale projíždí a zdržíte se ještě na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Dobrý den, posloucháte čtvrteční dopolední vysílání Rádia Praha a já vám za to velice děkuju. Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Pokud ano, pravděpodobně jste v ní našli hlasovací lístky, jak s nimi zítra v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud vám nedorazili, to probereme v našem volebním manuálu už za pár minut.

0: Ireland built in a day, ani Řím se nepostavil za den, no a ani volby do komunálních a senátních voleb, které začínají už zítra, neproběhnou za den, což je celkem pochopitelné, protože přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, to vám prozradíme právě teď v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu voliči ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
0: No a pojďme také na silnice. Stále neprůjezdná je Vídeňská směrem z centra pod železničním mostem za jižní spojkou. Hasiče s těžkou technikou vyprošťují stále uvízlý nadrozměrný náklad. Policie v místě řídí provoz a odkládní vše na jižní spojku. Před odklonem se tvoří kolona v Michalské i na jižní spojce. Zdržení 15 minut cirka. Místo se dá objíždět přes ulice v Podzámčí, Sulická a Ukrtského nádraží. Na dálnici D5 před Prahou popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů. Už před sjezdem na Rudnou ze 7. kilometru. Pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek až na 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle a provoz vázne na příjezdech do centra po magistrále v obou směrech od Florence a ze začátku Nuselského mostu se zdržíte kolem čtvrt hodiny.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
8: Rok je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

0: čtvrtek 8. října Radio Praha teď vysílá polední zprávy, je přesně 12 hodin a ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne. Praha 2 umístila do Slezské ulice speciální ocelový květináč s lavičkami. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Počet živočichů ve světové přírodě zásadně klesá, daří se ale ochrana tygrů nebo slonů. Uvádí to nová zpráva Fondu na ochranu přírody. Bude zataženo až oblačno, později odpoledne od západu déšť a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prostranství u městského soudu ve Slezské ulici v Praze 2 zdobí velký speciální květináč se zelení. Pořídila ho městská část za 330 tisíc korun. Konstrukce z oceli se zásobníkem na vodu a živiny je zateplená pro zimní období. Součástí upraveného místa jsou i nové lavičky, říká mluvčí radnice Andrá Zoulová.
3: Radnice Prahy 2 jsem umístila velkoobjemovou nádobu s vysazeným muchovníkem a po obvodu nádoby nainstalovala lavičky, aby mohlo místo sloužit také k odpočinku.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom hospodařila dlouhodobě ztrátově.
4: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
5: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
4: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní. Živočichů v přírodě rychle ubývá.
6: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
7: I v české krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
6: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu.
8: Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaje série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve 2 setech 6-3 a 6-0. Bude zataženo až oblačno, později odpoledne a večer od západu déšť, později večer pak začne déšť od západu ustávat a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne kolega Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
9: Hezké poledne. Stále neprůjezdná je Vídeňská ulice směrem z centra, to pod železničním mostem, kousek za jižní spojkou. Hasiči s těžkou technikou se stále snaží vyprostit uvízlý nadrozměrný náklad. Policie v místě řídí provoz a odklání veškerý provoz na jižní spojku. Před odklonem už v tuto chvíli jen kratší kolony, jak z konce Michalské, tak ve sjezdu z jižní spojky. Zdržení kolem je 10, maximálně 15 minut. Místo se dá objíždět přes ulici v Podzámčí, následně přes Sulicku a ulici u Krčského nádraží na objízdné trase, ale také čekejte silnější provoz a podle potřeby se také uzavírá třeba v tuto chvíli neprůjezdná Vídeňská směrem do centra, neboť na místo přijíždí další technika. Na dálnici D5 před Prahou stále po pojíždí nesouvislá kolona, především kamionů v pravém pruhu, a to skoro od sjezdu na Rudnou ze 6. kilometru. Pokračuje pak na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je to maximálně na 20 minut, kamiony se ale zdrží výrazně déle. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je to půl minuty po 12. hodině, posloucháte Rádio Praha, děkujeme za to. Pod názvem Láska byste si možná představili romantickou komedii. Nový film slovenského režiséra Marko Škopa je ale vážným psychologickým dramatem, teď vstupuje také do českých kin. V hlavní roli se představuje Jana Kovalčiková a oba dva dnes budou našimi poledními hosty.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha. Do českých kin vstupuje nový slovensko-český film Láska. Člověk si možná představí romantický snímek, který ho příjemně naladí. Nový film slovenského režiséra Marko Škopa ale nabízí úplně jiný zážitek. Je to psychologické drama o komplikovaných rodinných vztazích a o tom, jak nás může ovlivnit nedostatek lásky. V hlavní roli se představuje Jana Kovalčiková, oba dva teď vítám ve studiu Českého rozhlasu v Karlíně. Dobrý den, Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: A dobrý den, Marko.
2: Dobrý den.
0: Marko, já začnu u vás. Včera jste měli slavnostní premiéru v Praze a dneska ráno jste říkal ve studiu 6 na ČT24, že za vámi chodili lidé a říkali vám, jak moc se jich ten film dotkl. Tak co jste od těch diváků slyšel? Co vám vlastně říkali konkrétně?
2: Že to otvára některé věci, které jsou kdesi hlbší, a že ich to nutí zamyslieť sa. Vlastne s takýmito reakciami sme sa stretávali aj na slovenskej premiére a mali sme také mikroturné po kinách, teraz vlastne prebieha aj v Českej republike, takže už nejaké tie spätné väzby od divákov, od publika máme. Zároveň by som to ale nechcel nejak preceňovať, lebo sú určite aj ľudia, ktorí ten film nepríjmú, lebo ich neosloví a tí vám to nepovedia. Ale na tých diskusiách vždy veľká väčšina divákov v kine ostala. A mnohí dokonca mali takú potrebu nie klásť otázky, ale povedať nejaký svoju impresiu, svoj názor. A tie boli napríklad, že pani povedala, že ju to primelo zamyslieť sa, ako ona pristupovala k výchove svojich detí. Niekto zasa povedal, že ten film je absolútny odvar oproti tomu, čo on zažil vo svojom detstve. Niekto zasa, že mu to zdá byť ako keby, že príliš až do krajnosti dovedené, že mu to je že zaujímavé, že také niečo v živote vníma, ale že je to trochu ako keby pod zväčšovacím sklom až príliš. Takže tie vnemy sú rôznorodé, ale k nám sa dostávajú prevažne tie pozitívne.
0: Jaké to je jenom pro vás a sledovat vlastně takhle náročný film s těmi diváky a potom je třeba potkat a slyšet od nich, že v nich vlastně ta vaše práce, to vaše stvárnění té role opravdu zanechalo něco hlubokého, že se jich to dotklo.
1: Tak ja aj z divadla musím povedať, že mám veľmi rada kontakt s diváctvom ako takým a veľmi rada cítim tú energiu, ktorá ide aj smerom z hľadiska k nám, či už na javisku. A v tomto prípade, keď som sa teda dívala na ten film spolu s divákmi, tak to ma na tom vlastne priťahovalo a páčilo sa mi to, že či ideme spolu, či dýchame spolu a že či tá atmosféra aj v tej kinosále je taká, ktorú mám pocit, že ten film v sebe nesie. A čo sa týka nejakých diskusí alebo spätnej väzby alebo nejakého dialogu potom, tak pre mňa to sú vzácne momenty a ako vlastne Marko povedal, mňa neskutočne baví pozorovať, že tí diváci alebo to diváctvo po pozretí toho filmu je o mnoho rýchlejšie, otvorenejšie. Že v podstate tým, že sme im ukázali možno, že nejaký film, ktorý aj my vnímame otvorenejšie, tie témy sú obnaženejšie a nie sú veľmi ľahké, tak aj to im možno, že pomáha sa ako keby rýchlejšie otvoriť na tej diskusii a takto to vnímam a preto si ten film vlastne vážim, že to v niektorých ľuďoch, presne ako Marko povedal, reakcie môžu byť aj iné, ale tí, ktorí tento film na nich niečo zanechal, tak sú pre mňa zrazu o mnoho otvorenejší a to sa mne ako herečke a ako diváčke veľmi páči.
0: A slovenskou premiéru už máte za sebou, teď přišla ta česká. A měli jste od toho českého publika jiná očekávání než od toho slovenského? Pozorujete už teď třeba nějaký rozdíl v těch, nebo mezi těmi českými a mezi těmi slovenskými reakcemi?
1: Já jsem se snažila nemať očekávání, já jsem se snažila to jako nějak pokorně a...
0: Tak to asi nejlepší.
1: Ano, asi nejlepší.
0: U čehokoliv.
1: Tak přesně tak nějak jako pokorně pozorovat, že co se stane a těž se snažím nerozdělovat lidi, jakože na to, či jsou zo Slovenska, nebo či jsou z Česka, že ty diváci jsou podle mě různý všade. A či som ja zaznamenala nejaký rozdiel, musím sa priznať, že v tých reakciách moc nie, že tak ako sme hovorili, že bude to film, ktorý ľudí zasiahne, je to film, ktorý ľudí možno nezasiahne a potom je tu skupina ľudí, ktorá premýšľa nad tými témami, ktoré ten film ako keby nastoluje. Že ako aj Rebeka Poláková herečka, predstaviteľka Mariany pri jednom z našich rozhovorov povedala, že má pocit, že ten film pre ňu zafungoval v úplne iných častiach, ako keby mozgu. Čiže ja osobne ten rozdiel nejak po včerajšku a po tom, čo sme zažili na Slovensku, necítim. Neviem, Marko, povedz ty.
2: Z také dlhodobej skúsenosti, je to vlastne piatý film, ktorý uvádzame do českých kín, na ktorom som autorsky robil, sú to len milimetre, ale povedzme, že české publikum by som si dovolil označiť vo všeobecnosti za trošku racionálnejšie, analytickejšie. Aha. A slovenské publikum jemne emotívnejšie, viac ide cez city. Tak to je taký, ale ozaj iba mikrorozdiel.
0: Ale tak to, že ty reakce byly vlastně z obou těch národů, byť jsme dříve byli spojené národy, tak, ale už to je taky přes 30 let, už to je dlouho, už jsme opravdu dlouho oddělení, tak možná ty pozitivní reakce z obou těch národů jsou určitou predispozicí pro to, že by to mohlo fungovat i v dalších zemích a dosáhnout to nějakého ještě většího mezinárodního rozměru.
2: Ano, film ideme vlastne o necelý týždeň uviesť do Luxemburgu na filmový festival. Veľmi sa teším, že bude uvedený v súťaži na filmovom festivale v Záhrebe, lebo k Chorvátsku mám nejaký osobný rodinný vzťah. Tak to budú také prvé veľké zahraničné uvedenia.
0: Budu držať palce. Mými dnešními hosty sú herečka Jana Kovalčíková a režisér Marko Škop. Mluvíme o novém filmu Láska. Za chvíli budeme v našem rozhovoru pokračovať.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Stále neprůjezdná je Vídeňská ulice směrem z centra pod železničním mostem za jižní spojkou. Hasiči s těžkou technikou vyprošťují stále uvízlý nadrozměrný náklad. Policie v místě řídí provoz, odklání vše na jižní spojku. Před odklonem se tvoří kolona v Michalské i ve sjezdu z jižní spojky. Zdržení 10 až 15 minut. Ucpává se i Budějovická směrem ke spojce. Místo se dá objíždět, a to přes ulice v Podzámčí, Sulická a u Krtského nádraží. Na D5 před Prahou popojíždí nesouvislá kolona, a to hlavně kamionů už před sjezdem na Hrudnou ze 7. kilometru pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý ten úsek až na 20 minut, kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. Tradiční kolony potom zůstávají také na magistrále, na Nuselském mostě do centra na více než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara až k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

vás zve na 31. břevnovské posvícení. Čekají vás speciality z grilu, mini pivovary, medovina, víno i burčák. Nebude chybět staročeské tržiště, koncerty, dílničky pro děti ani Luna Park. Už 10. a 11. října u břevnovského kláštera zábava pro celou rodinu. Vstup zdarma. Více na www.spolekbřevnovskýchživnostníků.cz. Mediálním partnerem břevnovského posvícení je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: už ne.
1: Posloucháte Rádio Praha a režisér Marko Škop a herečka Jana Kovalčiková jsou dnes mými hosty. Bavíme se tady spolu o novém filmu Láska, který teď vstupuje do českých kin. Marko, vnímám určitou věc a možná se úplně pletu, když tak mě opravte, ale když se koukám na slovenskou současnou kinematografii, mám pocit, že se tam objevuje čím dál častěji víc opravdu silných až tíživých příběhů. My jsme se tady bavili mezi písničkami o filmu Otec Terezy Novotové, která teď vlastně

0: Jennifer Page nás přivedla ke 13. hodině na rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB Plus pro vás máme zprávy s Denisou Žižkovou. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne. Výstavba Pražského okruhu omezí vlakový provoz na trati z Prahy na Benešov. Sportovkyně Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Praha 4 opravila dětské hřiště v ulici Plamínkové. Bude zataženo odpoledne od západu déšť a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od neděle 11. října do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Praha 6 dnes odhalí pamětní desku gymnastky Věry Čáslavské. Bude v Šantrochově ulici na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Lidé si na akci připomenou také dnešní památný den sokolstva, říká mluvčí městské části Kateřina Maršálová. Děti v Praze na Pankráci si znovu můžou hrát na hřišti v ulici Plamínkové. Městská část dokončila jeho rekonstrukci, za práce zaplatila skoro 3,5 milionu korun. Český soubor Pavel Haas Kvartet a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Awards si převzali včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Bamberští symfonikové zvítězili hlasování veřejnosti o orchestr roku. Motocyklový závodník na ploché dráze Jan Kvěch bude i v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Od pořadatelů mistrovství světa nedostal stálou divokou kartu. Pro příští ročník se nedělní vítěz Zlaté přilby posunul na pozici prvního rezervního jezdce. Letos měl Kvěch status druhého náhradníka a při zranění soupeřů startoval v 7 z 10 závodů. V celkovém hodnocení obsadil 13. místo. Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli ve Winnipegu 2-3. Anaheim s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český golman už ve třetí třetině nechytal. V té druhé totiž inkasoval 5 branek a po 40 minutách střídal. Bude zataženo až oblačno, odpoledne a večer od západu déšť a později večer pak ustávání srážek a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: S vámi je Rádio Praha a teď se půjdeme podívat na silnice, abychom zjistili, co se právě tam děje.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice. Pojedete pomalu z 15. kilometru do omezení na 23. Je to na více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda. Kolona se protáhla, brzdí se už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice. Zdržení 40 minut. Ve Vídeňské se pod železničním viaduktem stále nedaří vyprostit vrtnou soupravu. Směrem z Michle se stále nedá projet. Směrem do Michle stojí kolona od Thomayerovy nemocnice. Ucpává se také Budějovická směrem ke spojce. Místu se ideálně vyhněte, možná je trasa ulicí v Podzámčí a Sulickou. A tradiční kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra na více než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 13. hodině, je tady čtvrtek 8. října a Věrky mají dneska svůj svátek, také všechno nejlepší a ať se daří. No a nám se bude dařit určitě hudebně s kapelou Činasky. Přijde taky Mikolas Joze. Martin Garrix a Ed Sheeran. V téhle společnosti s námi můžete být, tak ať se vám v ní líbí.
2: Rádio Praha,

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Dnes vzhledem k tomu, že je čtvrtek, tak se v Praze koná dokonce celá řada zajímavých koncertů. Ale troufám si říct, že jeden z největších vám, nebo pro vás, máme my dnes po 21. hodině. Adele Live at the Royal Albert Hall. Koncertní speciál pro vás dnes po 21. hodině na Rádiu Praha. A teď se pojďme podívat také na to, jak to jezdí v Praze. Začneme jižní spojkou směrem na Barrandovský most, se u sjezdu na Strašnice vyšetřuje nehoda. Kolona začíná na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice a je na víc než půl hodiny. Ve Vídeňské pod železničním viaduktem za jižní spojkou pokračují práce na vyproštění nadrozměrného vozidla, které tam uvízlo. Směrem z Michle se stále nedá projet. Policie provoz odklání na jižní spojku, ucpává se Budějovická směrem ke spojce. Místu se ideálně vyhněte. Možná je trasa ulicí v Podzámčí a Sulickou. Tradiční kolony jsou na magistrále, na Nuselském mostě do centra na víc než 10 minut a ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem a je to také na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Volby 2026. Jaký plán pro Prahu mají zástupci hnutí a stran pro následující období? Udělejte si obrázek sami. Poslouchejte předvolební debaty z Prahy. Od 5. do 8. října v 18.10 na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha a teď je tady 13. hodina 30. minuta a zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od neděle 11. října do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Přestupkové řízení s poslancem motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Že se neobrátil na sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK. Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení. ČTK dále sdělil, že se k nehodě nebude vyjadřovat, dokud ji úřad neuzavře. Belgii tento pátek a příští pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Podle posledních informací belgických médií bude v pátek narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. Jak bude vypadat situace v pondělí, bude jasnější o víkendu. Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala 76-letá kanadská esejistka a básnířka N. Carsonová, oznámila to Švédská akademie. Dnes má být zataženo, oblačno, odpoledne od západu déšť, k večeru pak ubývání srážek a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller je tady s aktuální dopravou, řekne nám, kde to postává.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru do omezení na 23. kilometr, je to na více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice vyšetřuje nehoda, jede se pouze levým pruhem, kolona začíná na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice a je na více než půl hodiny. Ve Vídeňské pod železničním viaduktem za jižní spojkou pokračují práce na vyproštění nadrozměrného vozidla, které tam uvízlo. Směrem z Michle se stále nedá projet. Policie provoz odklání na jižní spojku. Ucpaná je Budějovická směrem ke spojce. Místu se ideálně vyhněte, možná je trasa ulicí v Podzamčí nebo Sulickou. Kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra na více než 10 minut ve Vilozonově od Bulhara k muzeu. V Nové Povltavské krátce postojíte před vjezdem do tunelu Blanka kvůli regulaci provozu a v ulici Přátelství z centra se popojíždí před Novým náměstím 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a v DAB+. No a my budeme mít dobré zprávy, pokud občas vystupujete v Hodkovičkách nebo byste chtěli vystupovat z tramvaje v Hodkovičkách. Bude důvod k oslavě, protože tam tramvaje začnou nově stavět. Víc si o tom řekneme za 10 minut.

0: Come on down, Duran Duran, návrat do 90. na rádiu Praha je 13 hodin 45 minut. A my budeme mít dobré zprávy pro cestující v tramvajích. Ti můžou nově vystupovat a nastupovat na zastávce Hodkovičky. Ta je na trati z centra do Modřan, konkrétně mezi Belárií a Černým koněm, které jsou od sebe vzdálené přes kilometr. Místním se tak výrazně zkrátí cesta na zastávku.
1: Hodkovičky. Zastávka na Znany.
2: Cestující si zvykají na nové hlášení v tramvaji. Novou zastávku uvítala například paní Anastázie.
3: Bydlíme přímo tady na Zahalce, což je asi tak 200 metrů od zastávky. Chodili jsme na zastávku Belárek, tak asi 10 minut pěšky, což s kočárem není úplně ideál. A sousedi to říkali, že to by bylo jako super mít to blíž. A hodně lidí jezdí spíš tramvaj do práce.
2: Podobný názor má i pan Jiří, který se do oblasti přistěhoval před rokem.
4: Tohle beru jako dar, vyloženě, strašně uleví. To bude nejhezčí zastávka na této větvi tratě. Je to moderní, elegantní, ty cedule, co ukazují příjezdy, dokonalý.
1: Příští zastávka je na Znany.
2: Kromě elektrických informačních panelů jsou tady také na každé straně přístřešky s lavičkou. V běžném denním provozu tady budou zastavovat na znamení linky 3, 17 a 20. Jako jedna z prvních jsem přišla čekat na tramvaj i paní Sandra.
5: Jsem tady, takže teďka nemusím chodit tu další zastávku, takže super. Protože tady se všude staví a myslím si, že všichni to uvítají. Všichni mají stejný názor, všichni jsme šťastní, že to je tady.
2: V okolí zastávky je několik velkých bytových domů a další vznikají na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél trati. Vysvětluje rozhodnutí postavit novou zastávku technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Čurovský.
6: Protože tady v tomto prostoru vznikla poměrně rozsáhlá zástavba vlastně po obou stranách, jak k Vltavě, tak i na druhou stranu, tak rostla poptávka po přímé obsluze tramvajovou dopravou, celkem logicky. Zároveň by tady měla vzniknout lepší přestupní vazba mezi autobusem 190.
2: Stavba trvala zhruba 4 měsíce, dodává Šurovský.
6: Podařilo se nám vlastně udržet tramvajový provoz sníženou rychlostí, takže to byla samozřejmě výzva pro zhotovitele, aby se tady s tím průběžným provozem popasoval.
2: Dopravní podnik za novou zastávku Hodkovičky zaplatil necelých 30 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A pojďme i na jiná místa. Dopravně zatížená na jižní spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Strašnice vyšetřují nehodu. Jede se pouze levým pruhem, kolona stále narůstá, táhne se už od Černého mostu a je téměř na 45 minut. V Průmyslové do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské ke sjezdu na jižní spojku. Ve Vídeňské pod železničním viaduktem za jižní spojkou pokračují práce na vyproštění nadrozměrného vozidla, které tam uvízlo směrem z Michle, se stále nedá projet. Policie provoz odklání na jižní spojku, ucpává se Budějovická směrem ke spojce. Místu se ideálně vyhněte. Možná je trasa ulicí v Podzámčí a Sulickou. Kolony jsou na magistrále, na Nuselském mostě do centra na víc než 10 minut, ve Vilzenově od Bulhara až na IP Pavlova. Regulují také provoz na vjezdu do Blanky, z Nové po Vltavské kolonu čkejte, z Liberecké od sjezdu na Prosek v ulici Přátelství je z centra, se popojíždí před Novým náměstím 10 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
8: Praha žije.
9: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Adam Lambert s námi na rádiu Praha. Je tu 14. hodina a také Mirek Kasan, který je přišel se zprávami do studia. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Hezké odpoledne.

0: Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Odbory na pražském ruzínském letišti zvažují ukončení stávkové pohotovosti. Husinecká nádrž se dostala na minimální provozní hladinu a bude zataženo až oblačno. Později přechodně zaprší a naměříme až 23 stupňů, zítra nejvýš 15.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Jan Šurovský.
2: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
0: Celková cena má podle odhadů vyrůst zhruba na 1,25 miliardy korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Pallové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory na Ruzině vyhlásili 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka.
3: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda a musí snižovat odtok té vody, už tam a také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
0: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i na Labi ve Středočeském kraji. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou kreslí básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. V českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Gerionovi v něm autorka přináší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Hokejisté Plzně dnes nastoupí v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. Utkání začne v 17 hodin a 30 minut. O hodinu později je na programu souboj Sparty s brněnskou Kometou. Oba zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli ve Winnipegu 2-3. Anaheim s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český gólman už ve třetí třetině nechytal. V té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a po 40 minutách střídal. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, později k večeru přechodně s deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést slabý déšť. Výrazněji se ochladí. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to aktuálně vypadá na silnicích, to sleduje Jarda Koller. Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Před sjezdem na Velké Popovice ze 14. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejkalka, je to na více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Strašnice vyšetřují nehodu, jede se levým pruhem, fronta od Černého mostu je na půl hodiny. Vídeňská směrem z Michle zůstává za jižní spojkou uzavřená, nadále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Policie provoz odklání na jižní spojku, dá se to také obět s Ulickou. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské kolonou. Čekejte z Liberecké od sjezdu na Prosek. V Povltavské směrem k Blance postujte z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. Kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě do centra na více než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara až na IP Pavlova. A stejně tak v Reslově a Ječné fronta od Tančícího domu také na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné 8. odpoledne měsíce října roku 2026 je po 14. hodině a s vámi je Rádio Praha. A s námi budou taky Damiano David. A s ním Tila a Neil Rogers, dál také Clean Bandit a Zara Larsson. A nebo skvělá Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. Lucie z Marie naživo budou 27. tohoto měsíce také v O2 Univerzu, kde probíhají Legendy navždy rock se symfoniky a Lucie tam má být speciální host. Vstupenky ještě jsou, jen tak pro vaši informaci.

0: Clean Bandit a Zara Larsson s námi na Rádiu Praha, teď je 14 hodin a 15 minut. Každý den pro vás na Rádiu Praha máme nějaký speciál. V pondělí o tom rozhodujete vy, jestli na vinilu bude ten či onen. A my se s deskami vracíme do 80. let a také s velkými osobnostmi. Například Bruce Springsteen, Born in the USA, je jedno z jeho, asi dá se říci, nejpovedenějších alb. Rok 1984 a hity jako Dancing in the Dark, Born in the USA, I'm on Fire anebo My Hometown. No a proti němu stojí legendární Yes s albem 90125 a hit Owner of a Lonely Heart. Kdo zvítězí, Bruce Springsteen anebo Yes? Když se podívám na aktuální pořadí, tak Bruce Springsteen lehce vede. Všechno ale záleží jen a jen na vás. Hlasujte tedy na našem Facebooku. A teď pohled na silnice. Jižní spojka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Strašnice vyšetřují nehodu. Jede se pouze levým pruhem. Fronta už od Černého mostu a je na půl hodiny. Fronta kamionů ovšem začíná už v Novopatské, takže je delší. Vídeňská směrem z Michleta zůstává za jižní spojkou uzavřená. Nadále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Policie provoz odklání na jižní spojku. Dá se to také objet Sulickou. Kvůli zavřené vídeňské je ucpaná ulice v Podzámčí. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte z Liberecké od sjezdu na Prosek. V Povltavské směrem k Blance postojíte z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Kolonu jsou dál na magistrále, na Nuselském mostě do centra na víc než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara na IP Pavlova. V Reslově a Ječné je fronta od Tančícího domu a také na IP Pavlova. Hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Gimme a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme tu zprávy ve 14.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléř. To je o 24 haléřů více než dnes. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Už třetí měsíc v řadě zůstává na 5%. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí, volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. Počet obětí ruského útoku na dva autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33. 18 dalších lidí utrpělo zranění. Informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Záchranáři už ukončili pátrací práce na místě včerejšího útoku na město Priluky. Ruská raketa zasáhla obytný dům. O život přišlo 22 lidí. Český soubor Pavel Haas Kvartet a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali včera večer v Londýně. Českému kvartetu udělal britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Bamberští symfonikové zvítězili v hlasování veřejnosti o orchestr roku. Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyři po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. O postup do finále v čínské metropoli se Bartuňková utká s lepší z ruské dvojice Alexandrovová Andrejevová. Nad Prahou bude odpoledne zataženo až oblačno, později k večeru přechodně s deštěm. Naměříme nejvýš 21 až 23 stupňů Celsia. Zítra se ochladí, naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů. Ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést slabý dešť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Jarda Kolere pro nás má aktuální dopravu. Jardo?
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 12. kilometru pojedete v koloně do zúžení na 23. kilometr. Je to už na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most u sjezdu na Strašnice vyšetřují nehodu. Blokovaný je už pouze jeden pruh pro osobní auta a se situace zlepšila, ovšem kamiony se táhnou už z Novopatské. V Průmyslové směrem do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Vídeňská směrem z Michla zůstává za jižní spojkou uzavřená, nadále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Hasiči se teď snaží odbourat kus mostu. Policie provoz odklání na jižní spojku, dá se to také objet Sulickou kvůli zavřené Vídeňské ucpaná ulice v Podzámčí směrem do Braníka. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, kolonu čekejte z Liberecké od sjezdu na Prosek. V Povltavské směrem k Blance postojíte z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. Kolony zůstávají na magistrále na Nuselském mostě a ve Vilzonově od Bulhara. V Reslově a Ječné je fronta od Tančícího domu na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Nádherné odpoledne a dobrý den. Čtvrtek 8. října, svátek slaví Věrky, všechno nejlepší. No a pak je tady ještě celá řada dalších událostí, které určitě stojí za zmínku a také zmíněny budou Petrem Jungmanem za 10 minut.

0: Dokola. Perný den, Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
4: Rýk se odstěval do Humpolce.
3: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice hliník.
4: Sebeřepí, šakali.
3: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
4: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
3: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
5: A to je všechno, co pro nás máš?
3: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
6: Hliník je stále nepřítomen.
3: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka Valentina Tereškovová. Před třemi lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
7: Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi D5 a Ořechem, je to na téměř 15 minut. Na okruhu a Šervohlovské spojice směrem na Lanový most je silný provoz, od Černého mostu k Průmyslové to budete mít na 20 minut. Kamiony popojíždějí už z Kbelské. V Průmyslové do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku, Vídeňská z Michle zůstává za jižní spojkou uzavřená. Nadále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Provoz policie odklání na jižní spojku, dá se to také objet Sulickou, kvůli zavřené Vídeňské je ucpaná i ulice v Podzámčí směrem do Braníka. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, kolonu čekejte z Liberecké od sjezdu na prosek v Povltavské směrem k Blance, postojíte z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Kolony zůstávají na magistrále, na Nuselském mostě do centra na 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara k Václavskému náměstí. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Hity, doprava, informace, dobrý zprávy opět a Radeček. Věřím, že dobrý zprávy pro nás bude mít i Mirek Kasan, protože přišla 15. hodina. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Jak se to vezme?
0: Jo, no, zataženo až oblačno. To by mohlo být dobrý, kdyby pršelo.
1: Nebude tak hrozně, jak slibovali. Ve středu to jsem si říkal, že bude konec týdne horší.
0: Tak hlavně, že nebude konec světa. Pojďme na zprávy.
2: Hezké odpoledne. Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše. Praha 4 opravila dětské hřiště v ulici Plamínkové. Policie našla matku mrtvého novorozence, nalezeného v odpadcích v Rovensku pod troskami. A bude zataženo až oblačno s teplotami do 23 stupňů. Později přechodně zaprší. Zítra naměříme nejvýš 15 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Děti na pražské Pankráci si můžou znovu hrát na hřišti v ulici Plamínkové. Jeho rekonstrukce je hotová. Za práce radnice Prahy 4 zaplatila skoro 3,5 milionu korun.
4: Městská část hřiště rozšířila a přidala herní prvky. Například velkou motorickou sestavu s věžemi, pískoviště, houpačky a kolotoč. Nové jsou taky dopadové plochy ze světlé dřevěné štěpky a mobiliář. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence, nalezeného v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Žena je aktuálně ve vazbě. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová.
5: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. A vzhledem k tomu, že se žena dopustila zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě po tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu.
6: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. Druhý český reprezentant Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s Francouzem Alexou Mitrovičem a nesplnil tak svůj cíl.
7: Já jsem před očima měl jenom medaily a samozřejmě mě to hrozně mrzí. Věřil jsem si, cítil jsem se dobře, ale bohužel jsme lidi, tohle je judo, chyby děláme.
2: Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, později k večeru přechodně s deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést slabý déšť. Výrazněji se oproti dnešku ochladí, naměříme nejvýš 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jarda Koller tady má důležité zprávy pro řidiče. Jardo?
8: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. je to na půl hodiny. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz od Černého mostu Průmyslové, je to na 20 minut, kamiony popojíždějí už z Kbelské. V Průmyslové do Hostivaře se jede pomalu od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Vídeňská z Michle zůstává za jižní spojkou uzavřená, nadále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Policie provoz odklání na jižní spojku. Náhradní trasa Sulickou ulicí kvůli zavřené vídeňské Ucpaná ulice v Podzámčí směrem do Braníka. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte z Libereckého cjezdu na Prosek. V Povltavské směrem k Blance se stojí z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. V Radlické směrem na Smíchov zhoustl provoz od obratiště k Dobříšské, je to na 20 minut. A na jižní spojce sílí provoz směrem na Černý most. Pomalu pojedete od sjezdu na Zahradní město k Průmyslové. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den, je po 15. hodině, s vámi Rádio Praha a s námi taková jména jako Eva Farná a Miraj. Ray Dalton také přispěje se skvělou muzikou. A právě teď The Script, ať se vám daří, přijde od mikrofonu Rádia Praha, Hoda Burda.

0: Because of you a romantická Kelly Clarkson s námi na rádiu Praha je 15 hodin a 17 minut. My prakticky celý den sledujeme situaci na Vídeňské, kde uvízl kamion se zvrtnou soupravou. Už tam byl i tank, který se tam zdržoval. Máme k tomu i článek na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Pokud se tam podíváte, uvidíte i fotodokumentaci, ale my hlavně sledujeme aktuální dění právě na Vídeňské a sledujeme to očima Jardy Kollera, kterého teď vítám ve vysílání. Vítej, Jardo.
1: Hezké odpoledne, na místě se prakticky nic nezměnilo, hasiči se pokusili odbourat kus mostu, stále se nedá projet. Tank, který si zmiňoval, už odjel, protože se porouchal, na místo míří ještě další dva. Teď se pokoušejí stahačem se soupravou znovu popojet, ovšem aktuálně teď se to teda vůbec nedaří. Jsou tam i vypuštěné pneumatiky, zkoušejí to různými způsoby, ale vypadá to, že uzavírka Vídeňské směrem do Krče ještě nějakou dobu potrvá a okolní ulice se nadále ucpávají, takže je lepší se tomu místu teď vyhnout.
0: Takové byly aktuální zprávy, pokud vás tedy zajímá ještě další fotodokumentace, najdete ji na praha.rozhlas.cz. No a my se s Jardou Kollerem teď můžeme podívat i na další dopravní zprávy, které také bohužel nejsou povzbudivé. Jardo, je to tvoje.
1: Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silný provoz od Černého mostu k Průmyslové, je to na 20 minut. Na jižní spojce sílí provoz i směrem na Černý most. Pomalu pojedete od Spořilova na za Zahradní město a k Průmyslové zdržení 15 minut. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, kolonu čekejte z Liberecké od sjezdu na Prosek. V Povltavské směrem k Blance postojíte z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku a v Radlické směrem na Smíchov je to od ČSOB k Dobříšské teď na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Svatba bez svatebního pochodu, korunovace bez fanfár, narozeniny bez písničky, to by nebylo ono. Přijďte na Vlnohraní, hudbu svátečních dnů a zjistěte, proč mají důležité chvíle své vlastní melodie. Čeká vás živá hudba, hádanky i opravdové nahrávání. 10. října od 15 hodin ve studiu S1 Českého rozhlasu. Partnerem akce je Rádio Praha.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
5: Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 15.30, Mirek Kasan ve studiu, zprávy připravené.
1: Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléře víc než dnes. Litr nafty podraží oproti dnešku o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Praha chystá kompletní opravu 5 ulic v Letňanech. V Křivoklátské, Vamberské, Tvrdého, Dudkově a Rychnovské ulici dělníci také vymění vodovodní a kanalizační potrubí. Investici za 44 milionů korun schválili radní hlavního města. Práce mají začít ještě letos a skončit za 2 roky. V Šantrochově ulici na Pražských Petřinách dnes slavnostně odhalili pamětní desku sportovní gymnastce Věře Čáslavské. Je umístěna na sportovní základní škole, která nese její jméno od roku 2018. Akce se konala v den památného dne sokolstva a připomíná celoživotní vztah Věry Čáslavské k sokolským ideálům. Zástupci Ukrajiny budou zítra a v sobotu jednat ve Spojených státech. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při návštěvě města Priluky, kde včera ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo 22 lidí, včetně 5 dětí. Prezident Zelenský zároveň vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ke zvýšení tlaku na Rusko. Vítěz nedávné zlaté přildy v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu Grand Prix prvním náhradníkem. 24-letý jezdec se nedostal mezi 4 majitele stálých divokých karet. V letošní sezóně byl Kvěch druhým náhradníkem a při zranění soupeřů odjel 7 z celkových 10 závodů. V Praze bude odpoledne zataženo až oblačno, později k večeru přechodně s deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést další slabý déšť. Výrazněji se ochladí, naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jardou Kolerem jsme na silnicích, abychom zjistili, kde to postává.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. Je to na půl hodiny. Na spojkách je obousměrně silný provoz před Průmyslovou ulicí. Pomalu pojedete od Černého mostu 20 minut v opačném směru od Spořilova. Vídeňská ulice směrem z Michle je stále za jižní spojkou uzavřená. Pod viaduktem je tam už od včera uvízlý podval s naloženou vrtnou soupravou. Okolní ulice se ucpávají, pokud můžete, oblasti se vyhněte. Dá se jet Sulickou, Vídeňská se ucpává i směrem do Michle, v místě se jede jedním pruhem krokem. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské, kolonu čekejte z Liberecké od sjezdu na Prosek, v Povltavské k Blance postojíte z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. V Radlické na Smíchov je to od ČSOB k Dobřížské na 20 minut a plní se také okolí Letné, Svatovícká popojíždí v obou směrech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne v 15 hodin a 35 minut, s vámi je Rádio Praha. No a my se podíváme na hlavní tržiště a burzu pro obchod s masem. Tedy, kdyby jsme to vzali v historii, dnes je to Holešovická tržnice. No a jedna z nejcennějších budov téhleté oblasti byla právě zrekonstruovaná. Vyrazíme tam už za 10 minut. It's Friday, then.

Hity, doprava, informace, no a teď také depešáci Personal Jesus. S námi na rádiu Praha je 15.44. Dělníci dokončili rekonstrukci jateční burzy v Holešovické tržnici v Praze. Jedné z nejcennějších budov celého areálu vznikla nová restaurace. Jak ta budova vypadá a co se tam děje už dnes, zjišťoval kolega Josef Beneda,

0: který je teď se mnou ve studiu. Pepo, vítej.
1: Hezký den. Jateční burza je historická novorenesanční budova z roku 1895, ve které se obchodovalo s masem a dobytkem. Po zrušení jatek v roce 1983 ale burza postupně chátrala a zároveň ji poškodili povodně v roce 2002. Vedení hlavního města se proto rozhodlo budovu opravit a vrátilo jí původní světle béžovou fasádu. Uvnitř velké haly je několik maleb i menších soch, které obnovili restaurátoři. Strop haly zdobí také velký skleněný lustr. V místnosti jsou už částečně rozmístěné židle a stoly a připravené jsou také prostory, kde vznikne kuchyně restaurace.
0: Jak dlouho ta rekonstrukce trvala?
1: Tak práce začaly v roce 2022 a skončily minulý rok v červenci. V budově ale byly velké problémy s vlhkostí. Technici museli vysoušet sklepení a provést dodatečné sanační práce. Celkové náklady nakonec vzrostly na 250 milionů korun. Nyní už budovu převzalo vedení tržnice, podle kterého má budova sloužit jako pomyslný střed jižní části areálu. Budoucí provozovatel restaurace nyní vybuduje bar ve středu haly a také ji vybaví kuchyňským vybavením.
0: To už jsou, dá se říci, v uvozovkách po tom, co máme za sebou, detaily. Víme, kdy by se mohla ta nová restaurace otevřít?
1: Tak pokud půjdou přípravy podle plánu, tak by to mělo být do konce tohoto roku. Restaurace bude schopná obsloužit téměř 500 lidí, z toho víc než polovina bude moct sedět na letní zahrádce. V restauraci má být také samostatná udírna, pekárna, otevřený grill s ohněm a stažírna masa. Na závěr ještě doplním, že pražský magistrát na začátku týdne představil plány na přestavbu haly 18 v Holešovické tržnici, ve které dříve sídlil Věstinec Show Park. Budovy by měla být služebna městské policie a také kancelářské prostory. Rekonstrukce za zhruba 260 milionů korun by měla být hotová do roku 2032.
0: V Holešovické tržnici jsme byli s kolegou Josefem Benedou. Pepo, díky za informace a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Je tu čas na dopravu a s tou je tu Jarda Koller. Jardo?
2: Hezké odpoledne. Na spojkách je obousměrně silný provoz před Průmyslovou. Pomalu pojedete od Černého mostu 20 minut, v opačném směru od Spořilova. Vídeňská ulice směrem z Michle je stále za jižní spojkou uzavřená. Pod viaduktem je tam už od včera uvízlý podval s naloženou vrtnou soupravou. Okolní ulice se ucpávají, pokud můžete, oblasti se vyhněte. Dá se jet s Ulickou, Vídeňská se ucpává i směrem do Michle. V místě se jede jedním pruhem krokem. Regulují provoz na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolonu čekejte v Holešovičkách, Povltavské k Blance. Postojíte z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. V Radlické směrem na Smíchov je to od ČSOB k Dobřížské na 20 minut a plné je okolí Letné, také Svatovícká po pojíždí v obou směrech. A ve Vršovické směrem z centra se jede krokem od Moskevské k Edenu více než 10 minut. Navíc Vršovická je v tomtéž místě směrem do centra uzavřená po dřívější nehodě. Dá se to obět Kodaňskou ulicí. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme 16 hodin, no a Mirek Kasan pro nás má také aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne.

0: Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Dnes uplynulo 85 let od akce Sokol. Němečtí okupanti tehdy zatkli asi 1500 představitelů sokolské obce. Europoslanci schválili rezoluci, ve které odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. A bude zataženo až oblačno, později přechodně zaprší a naměříme až 23 stupně. Zítra se ochladí o 8 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Churovský.
2: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
0: Celková cena bude podle odhadů zhruba 1,25 miliardy korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Prostranství u městského soudu ve Slezské ulici v Praze 2 zdobí velký speciální květináč se zelení. Radnice ho pořídila za 330 tisíc korun. Konstrukce z oceli se zásobníkem na vodu a živiny je zateplená pro zimní období. Součástí upraveného místa jsou i nové lavičky. Pokračuje mluvčí radnice Andrea Zoulova.
3: Radnice Prahy 2 jsem umístila velkoobjemovou nádobu s vysazeným muchovníkem a po obvodu nádoby nainstalovala lavičky, aby mohlo místo sloužit také k odpočinku.
0: Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
4: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat sílící domácí odboj, Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
0: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a konaly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Tenistka Nikola Bartuňková prošla poprvé v kariéře do semifinále na některém z podniků kategorie Masters. V Pekingu se probojovala mezi čtyři nejlepší singlistky díky triumfu nad Karolínou Muchovou, klubovou spoluhráčkou z prvního ČLTK Praha. Vyřadila ji za 68 minut po setech 6-3 a 6-0. K jednoznačnému výsledku Bartuňková řekla:
5: No, určitě to nebyl tak jednoduchý zápas, jak to vypadalo. Já Kaju znám, je to je z mýho klubu, takže bylo to strašně těžký zápas. Každá výměna byla těžká a já jsem si to užívala, protože její hra je trošku podobná mojí a trošku hraje jinak než ty ostatní holky, takže byl to za mě super zápas a hlavně jsem předvedla dobrý výkon. No.
0: V semifinále narazí Nikola Bartuňková v čínském hlavním městě na Rusku Andrejevovou. Na mužském turnaji v Šanghaji vypadl Vít Kopřiva hned v prvním kole. Belgičan Bergs ho porazil 6-3 a 6-1. V Praze bude odpoledne zataženo až oblačno, později k večeru čekáme déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 stupňům Celsia. Zítra ráno a dopoledne má být slunečno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést slabý déšť. Výrazně se ochladí, naměříme nejvýš 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Pěkné odpoledne po 16. i všem řidičům. Jarda Koller je tady s aktuální dopravou. Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. kilometr, je to na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech zdržení 30 minut, kamiony déle. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu pojedete kolem Lochkova a Slivence mezi 14. a 17. kilometrem, je to na 10 minut. Na spojkách obousměrně silný provoz před Průmyslovou, pomalu pojedete od Černého mostu 20 minut v opačném směru od Spořilova 15. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená, ucpané širší okolí, včetně směru do Michle, dá se to obět s Ulickou, pokud můžete, oblasti se vyhněte. Plná je ulice v Podzámčí nebo ulice Na Stráži v obou směrech. Do Břížska je před tunelem Mrázovka plná, pomalu pojedete už z konce jižní spojky, navíc před vjezdem do tunelu se srazila dodávka a osobní auto blokují pravý pruh. A plná jsou i další obvyklá místa, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Krásné odpoledne po 16. hodině. S vámi Rádio Praha, s námi také One Republic. Go Go Dolls. A letošní nový Krištof s Dominikou Aláči a Půlnoční hřích už zítra vychází jejich album. Tenhle ten hit už za chviličku s námi na Rádiu Praha, ať se vám daří.
1: Rádio Praha a Olda Burda. A Olda Burda.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM. S vámi Rádio Praha, je 16 hodin a 17 minut. Možná už jste to zaznamenali, že do kin vstupuje nový film, který má nádherný název Láska. Člověk si tedy představí nějakou tu romantiku, ale zmílená neplatí. Je to psychologické drama o komplikovaných rodinných vztazích a také o tom, jak nás může ovlivnit nedostatek lásky. V hlavní roli se představuje Jana Kovalčiková, kterou do studia Rádia Praha doprovodil režisér snímku Marko Škop. Právě dnes byli u Vojty Přívětivého. Pokud jste ten rozhovor nestihli a rádi byste si jej poslechli, máte už v téhle té chvíli možnost na našich stránkách na praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat

0: Je tu taky Jarda Koller a s ním i aktuální doprava. Jardo?
1: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech, zdržení 30 minut, kamiony déle. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, pomalu pojedete kolem Lochkova a Slivence. Mezi 14. a 17. kilometrem je to na téměř 15 minut. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená, ucpané je širší okolí, včetně směru směrem do Michle. Dá se to obět s Ulickou, i tak pokud můžete oblasti se vyhněte, plné je širší okolí. Fronty jsou na desítky minut, plná je mimo jiné ulice v Podzámčí nebo ulice Na Stráži v obou směrech. Do Břížska je před tunelem Mrázovka také plná, navíc před vjezdem do tunelu se srazila dodávka a osobní auto blokují pravý pruh. Plná jsou i další obvyklá místa, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra nebo v Patočkově z Kajetánky. Z Reslovy ulice stojí kolona na IP Pavlova i v opačném směru do Kartouské a Vršovická směrem do Nuslí je stále za Edenem uzavřená po nehodě. Dá se to obět jako daňskou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Hity, doprava, informace a s námi Krištof a Dominika Aládžia. Teď jsou tady zprávy v 16.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Odbory na pražském ruzyňském letišti se příští týden sejdou ke stávkové pohotovosti a možnosti jejího ukončení, sdělil to předseda první základní odborové organizace letiště Marek Sedlák. Podle něj je po průběžných jednáních s vedením letiště potřeba zvážit, jestli je nutné ve stávkové pohotovosti pokračovat. Odbory i vyhlásily v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka. Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Už třetí měsíc v řadě zůstává na 5%. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Podle něj i opozice, totiž norma oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Francouzská vláda do konce října představí plán na zlepšení situace na středních školách. Premiér tak reagoval na protesty středoškoláků, které trvají už 3 týdny. Stěžují si na nedostatek učitelů a špatné zázemí škol. Studenti jsou i dnes v ulicích. Velká demonstrace se koná v centru Paříže. Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverrym. Naopak Vít Kopřiva končí po porážce s Belgičanem Bergsem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková, která vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0. V Praze bude po zbytek odpoledne zataženo až oblačno, přechodně s deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 15 stupňů. Ráno a dopoledne má být jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost může večer přinést slabý dešť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to taky Jarda Koller a jeho doprava.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh z 11. kilometru pojedete v koloně do omezení na 23. kilometr, je to stále na půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech zdržení 30 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, regulují provoz v tunelech, stojí se teď už od Vestce ze 3. kilometru za Ořech. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená, ucpané je širší okolí včetně směru do Michle. Dá se to obět Sulickou, ale pokud můžete, oblasti se vyhněte, plná je ulice v Podzámčí, ulice Na Stráži v obou směrech, ucpala se už i Kunratická spojka směrem k Vídeňské, stojí se v celé délce. Do Břízka je před tunelem Mrázovka plná, kolony se spojily, pomalu tak pojedete už z jižní spojky od magistrály. Plná jsou i další obvyklá místa, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra, v Povltavské k Blance, v Plzeňské z Kavalírky nebo v Patočkově z Kajetánky. A z Reslovy ulice stojí kolona na IP Pavlova a v opačném směru do Kartouské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Štěpánka Duchková se jí zeptá, zda se změnila pravidla při sčítání volebních hlasů, jak rychle se dozvíme výsledky voleb a také, jak jsou systémy chráněny před případnými kyberútoky. K věci Štěpánky Duchové. V pátek 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16 hodin 630 minut, takový je aktuální hodinový stav. No a my za chviličku pro vás budeme mít také pražské tipy Jirky Štefla.

0: Slyším tvoje kroky, Činasky 1646, s vámi Rádio Praha. No a podíváme se také na pražské typy Jirky Štefla.
1: Milovníci burgerů by neměli vynechat Burgerfest, který letos slaví 15. narozeniny a vrací se tam, kde se v Česku zrodil, tedy na Břevnovské Posvícení. Od pátku do neděle na vás čeká několik burgerových stánků s burgery připravovanými přímo na místě z kvalitních a čerstvých surovin. K tomu pivo a atmosféra tradičního posvícení. Burgerfest bude u Břevnovského kláštera do nedělního večera. A návštěvu Národního technického muzea na Letné můžete v pátek a v sobotu spojit s recyklací. Přinést tam můžete vysloužilý elektrospotřebič a kurátoři Národního technického muzea posoudí, jestli se náhodou nehodí do muzejních sbírek, a když ne, tak ho ekologicky zlikvidují. Za odevzdaný spotřebič navíc dostanete slevu na vstup do muzea, a když ho kurátoři vyberou do sbírek, získáte ještě dvě čestné vstupenky. Akce před Národním technickým muzeem bude v pátek a v sobotu od 9:30 do 17 hodin. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Je tady také Jarda Koller a pohled na silnice.
2: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je tradiční kolona ze 4. kilometru na okruh za Ohřech, zdržení 30 minut. Na okruhu je silný provoz i směrem na letiště, regulují provoz v tunelech. Teď se stojí už od Jesenice, zastavíte se teď na 82. kilometru, zdržení přes 20 minut. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená, je tam stále uvízlý podval, vůbec nic se nezměnilo, nedá se projet. Uspané je širší okolí, včetně směru do Michle, dá se jet Sulickou, ovšem pokud můžete oblasti se vyhnout. Plná je ulice v Podzámčí, ulice Na Stráži v obou směrech. Ucpala se také Kunratická spojka směrem k Vídeňské i průjezd Kunraticemi. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede v koloně od magistrály nesouvisle až k tunelu Mrázovka. Plná jsou i další tradiční místa, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra, v Povltavské k Blance, v Plzeňské z Kavalírky nebo v Patočkově z Kajetánky. V Povltavské se navíc stala nehoda u odbočky na Bulovku a tak se stojí už v kolonách v obou směrech. A na Štěrboholské spojce směrem na Nový most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion a osobní auto, blokují pravý pruh. Kolona popojíždí od D11 a je na více než 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Praha žije.
5: Adele živě v Royal Albert Hall.

0: Ka-ching.
1: Ka-ching, tak to byla Shania Twain na rádiu Praha. Přiblížila se 17. hodina, čas na další dnešní zprávy ve studiu Mirka Sanmerku. Příjemné odpoledne.
2: A se mnou Petr Zajíček, hezké odpoledne. Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše. Rekonstrukce jateční burzy v pražské Holešovické tržnici stála 250 milionů. Ještě letos se tam otevře restaurace. Husinecká nádrž se dostala na minimální provozní hladinu. A zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti. Večer místy slabě zaprší a naměříme nejvýš 15 stupňů.
3: Rádio Praha. Právě.
2: České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiéru v biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Dělníci dokončili rekonstrukci jateční burzy v areálu Holešovické tržnice v Praze. Odstranili novodobé vestavby, vyměnili rozvody, podlahy a restaurátoři obnovili výzdobu. Celkové náklady vzrostly na 250 milionů korun, popisuje předseda technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.
4: Ta rekonstrukce byla zahájena v roce 2022. Dokončeno bylo v červenci 2025. Ten důvod, proč dosud není otevřeno, je, že tady byly poměrně velké problémy s vlhkostí.
2: V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce letošního roku otevře restaurace. Husinecká přehrada na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Podle vodohospodářů se dostala na minimální provozní hladinu. Důvodem je extrémní sucho a nedostatek srážek. Nádrž teď bude vypouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče. Se suchem se ale potýkají i další menší přehrady, říká ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Danielka.
5: Možná bych mohl jmenovat Klabavu, kde také v podstatě už jsme na stejném stavu, nebo třeba Březová na Teplé je velice blízko tomu, aby se vlastně přestala fungovat jako nádrž. Ty velké nádrže byly navrhovány tak, aby překonaly několik suchých let za sebou, ale viděli jsme, že i vlastně Vltavská kaskáda musí snižovat odtok té vody, už tam také není tolik, abychom mohli být úplně v klidu.
2: Vodohospodáři mimo jiné snižují odtok z přehrady Římov. Stav nedostatku vody je vyhlášený na Vltavě i Labi ve Středočeském kraji. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih, v českém překladu loni vyšel její román ve verších Autobiografie Rudé. Antický mýtus o okřídleném rudém netvorovi Geryonovi v něm autorka přenáší do současnosti. Součástí Nobelovy ceny je pod vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Hokejisté Plzně nastoupí v předhrávce 9. kola Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. Utkání začne za necelé půl hodiny. O hodinu později je na programu souboj Sparty s brněnskou Kometou. Oba zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Hokejisté Colorada s útočníkem Martinem Nečasem poprvé v sezóně NHL prohráli ve Winnipegu 2-3. Anaheim s Lukášem Dostálem podlehl Edmontonu 2-5. Český gólman už ve třetí nechytal, v té druhé totiž inkasoval všech 5 branek a střídal. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a objevit se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat na polojasno až jasno. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A teď doprava a Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je obvyklá fronta ze 4. kilometru na pražský okruh za Ořech, zdržení 30 minut, kamiony déle. Na okruhu je živo, směrem na letiště regulují provoz v tunelech, stojí se od Jesenice z 81. kilometru. Dejte velký pozor, za Lochkovským tunelem stojí na 14,5 kilometru auto, blokuje prostřední pruh, místo není nijak označené a brzdí se tam velmi prudce a vybočuje za zatáčkou. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem. Pane, široké okolí, dá se to obět s Ulickou, pokud můžete, oblasti se vyhněte. Plná je ulice v Podzámčí, ulice Na Stráži, v obou směrech ucpala se celá Kunratická spojka směrem k Vídeňské Schodova i ulice k Veneráku směrem do Kunratic. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede v koloně od magistrály nesouvisle až k tunelu Mrázovka, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra, v Povltavské k Blance, v Plzeňské z Kavalírky nebo v Patočkově z Kajetánky, v Povltavské navíc řeší nehodu u odbočky na Bulovku. A tak už se stojí v obou směrech a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za sjezdem na Běchovice srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu. Kolona popojíždí od D11 a je na téměř 15 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: A to už je hudební mene po 17. hodině. Bude tady Bruno Mars. Taky Rolling Stones.

0: Tak to lékla Primavera, hitovka z 90. a právě v té deváté dekádě minulého století velmi populární Seš. No, pojďme si teď prozradit, co nabídneme v dnešním hudebním speciálu po 9. hodině večer. Je čtvrtek a to znamená jediné, jako vždy tady bude jeden skvělý živák. Je to tedy náš hudební speciál s názvem Praha žije. No a tentokrát si pustíme skvělý koncert Adele z roku 2011 z Royal Albert Hall v Londýně. To je koncert, který si opravdu Adele strašně užila. Užili si to všichni její známí kamarádi, fanoušci, kterých už tenkrát před 15 lety měla požehnaně, ale byla stále ještě na počátku svojí skvostné kariéry. Rok 2011 tam opravdu ještě teprve začínala vlastně nabírat na té kariéře a na jejich obrátkách. Takže Adele opravdu ve vynikající formě. Dneska nabídneme koncert z roku 2011 z Royal Albert Hall po 21. hodině po zprávách. A pojďme se opět podívat na dopravu, tu dnes odpoledne sleduje Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou zůstává fronta ze 4. kilometru na pražský okruh za Ořech. Zdržení kolem 30 minut, kamiony déle. Na okruhu je živo i směrem na letiště, regulují provoz v tunelech, stojí se od Jesenice z 81. kilometru. Za Lochkovským tunelem stálo auto v prostředním pruhu, policie ho teď odstavila do odstavného. Lochkovský tunel tak za chvilku otevřou, i tak počítejte se zdržení přes 20 minut. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem, ucpané je široké okolí, náhradní trasa Sulickou, ovšem v okolí je to ucpané a to i širší, včetně Kunratic nebo Kunratické spojky Schodova. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede v koloně od magistrály nesouvisle až k tunelu Mrázovka, pokračuje regulace provozu v tunelech, stojí se v Holešovičkách do centra v Povltavské k Blance, v Plzeňské z Kavalírky, stále v Patočkově z Kajetánky a na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, za sjezdem na Běchovice řeší srážku kamionu a osobního auta v pravém pruhu kolo. Na popoždí od dálnice D11 a je na téměř 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tak tolik společně Ed Sheeran a Justin Bieber na Rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů, to je o 24 haléřů víc než dnes. Litr nafty podraží oproti dnešku o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů, informovalo o tom Ministerstvo financí. Praha chystá kompletní opravu 5 ulic v Letňanech. V Křivoklátské, Vamberské, Tvrdého, Dudkově a Rychnovské ulici dělníci také vymění vodovodní a kanalizační potrubí. Investici za 44 milionů korun schválili radní hlavního města. Práce mají začít ještě letos a skončit za 2 roky. Meteorologové varují před silným větrem v Krušných horách a na Českomoravské Vysočině. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku hrozí pád větví i celých stromů. Počet obětí ruského útoku na 2 autobusy v ukrajinském Kramatorsku stoupl na 33, informoval o tom guvernér Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Kyjev Moskvu obvinil z válečného zločinu. Rusko podle ukrajinské prokuratury útočilo klouzavými leteckými pumami. Hokejisté Komety Brno přijeli k předehrávce 9. extraligového kola do Prahy, kde od 18.30 vyzvou v přímém přenosu radiožurnálu Sport domácí Spartu. Plzeň už hostí České Budějovice. Zápas začal před malou chvílí a branka ještě nepadla. V Praze má být zítra polojasno až skoro jasno, s teplotami do 13 až 15 stupňů Celsia. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne a nevypadá to vůbec dobře. V Brněnské na výjezdu z Prahy se před sjezdem na Šeberov srazila 2 auta. Na prvním kilometru blokují prostřední pruh a tvoří se kolona. Na D1 směrem do Brna pojedete následně znovu v koloně od pražského okruhu z 10. kilometru. Fronta se táhne až na 23. Tam je omezení a je to celé na 35 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou zůstává fronta ze 4. kilometru na okruh za Ohřech na 30 minut. Na okruhu směrem na letiště postojíte v koloně od Jesenice z 81. kilometru zdržení přes půl hodiny. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem. Ucpané je široké okolí, náhradní trasa s Ulickou. Oblasti se ideálně vyhněte, ovšem plné je i okolí ve Vyskočilově směrem na Brumlovku, se to jí stojí téměř od Budějovické. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, navíc se v tunelu Blanka směrem na Troju se v Davidské části srazila motorka a osobní auto. Blokují levý pruh, zhorší se tak situace v Dobříšské před Mrázovkou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchově se řeší nehodu v pravém pruhu, kolona od D11 na 15 minut a Podolské nábřeží je ucpané, stojí se od Vyšehradského tunelu až k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Legendární Věra Čáslavská má novou pamětní desku na základní škole na Petřinách v Praze 6. Prohlédnout si ji přišla i dcera slavné sportovkyně a podrobnosti k tomu přidáme už za pár minut.

0: Tak to byl na Rádiu Praha z německého Wuppertalu pocházející kamarád. Mistrovství Evropy, světa i olympiády, tak z těchto sportovních soutěží se gymnastka Věra Čáslavská několikrát odvezla zlaté medaile. Její úspěchy nyní připomíná nová pamětní deska na základní škole na Petřinách v Praze 6 a na jejím slavnostním odhalení byl i redaktor Richard Webb, který je se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den. Na kovové pamětní desce je silueta gymnastky na kladině od umělců Radko Šťastného a Jana Dvořáka. Dílo je pak doplněné o výčet sportovních úspěchů, kterých Věra Čáslavská za svoji kariéru dosáhla. Je tam tedy například napsáno, že byla sedminásobnou olympijskou vítězkou i čtyřnásobnou mistryní světa, ale i první a zatím jedinou předsedkyní Českého olympijského výboru. Je tam také informace o tom, že byla silná a odvážná žena. Na fasádě budovy školy vedle jednoho z vchodů pamětní desku odhalili tamní žáci. Akce se zúčastnila také dcera Věry Čáslavské Radka.
0: A dnes je památný den sokolstva. Byla tedy nějak akce spojená i s tím?
1: Ano, lidé si dnes připomněli i celoživotní vztah Věry Čáslavské k sokolským ideálům. Podle zástupců Prahy 6 gymnastka hodnoty celý život velmi uznávala a byla takřka jejich stělesněním. Sokolové si slavnou sportovkyni připomínají pravidelně a před Tyršovým domem na Malé Straně, kde obec sídlí, je dokonce její socha. Připomenu ještě, že památný den sokolstva je právě dnes, protože v roce 1941 v noci ze 7. na 8. října podniklo německé gestapo rozsáhlou akci proti členům Sokola. No a dnes má v kalendáři svátek Věra, takže i proto je dnešní datum symbolické.
0: A konečně, Richarde, jaký vztah měla Věra Čáslavská právě k Praze 6?
1: Podle mluvčí městské části Kateřiny Maršálové byla Praha 6 pro Věru Čáslavskou domovem. Gymnastka se také v roce 2017 posmrtně stala čestnou občankou a od roku 2018 nese její jméno sportovní základní a mateřská škola na Petřinách, kde je právě ta dnes odhalená pamětní deska. Domovem je Praha 6 také pro dceru Věry Čáslavské Radku, která mi na slavnostním odhalení řekla, že tato městská část je krásným místem.
0: Tolik redaktor Richard Webb, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Pražské informace.
0: A přidáme dopravní informace s Jardou Kollerem.
3: Hezké odpoledne. V Brněnské na výjezdu z Prahy se před sjezdem na Šeberov srazila dvě auta. Na prvním kilometru blokují prostřední pruh a tvoří se kolona. Brzdí se teď u nájezdu z jižní spojky, je to na zhruba čtvrt hodinu. Na D1 směrem do Brna pojedete následně znovu v koloně od Pražského okruhu z 10. kilometru. Fronta pokračuje na 23. a je na 35 minut kvůli omezení. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou je fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech zdržení 30 minut. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená, ucpané je široké okolí. Na hradní trasa s Ulickou oblasti se ideálně vyhněte. V důsledku je ucpaná mimo jiné ulice v Podzámčí, Budějovická, Olbrachtova nebo ulice Na Strži. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, navíc v tunelu Blanka směrem na Troju v Dejvické části řeší nehodu, srazila se motorka a osobní auto. Vozidla teď odstavili, ovšem situace je stále špatná, tunel je plný a pokračuje regulace provozu, zejména v Dobříčské před Mrázovkou. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice řeší nehodu. Blokují pravý pruh kolona od D11 na téměř 15 minut a Podolské nábřeží je stále ucpané, stojí se od Vyšehradského tunelu až k Barandovskému mostu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rok, osmdesátky, devadesátky,

koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Let them march again.

0: Tak to byla slavná Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana, tentokrát v cover verzi od Guns N' Roses, asi té nejslavnější cover verzi. 18. hodina je tady, zprávy a Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Hasiči stále neuvolnili kamion zaseknutý pod mostem v pražské Vídeňské ulici, čekají na další vyprošťovací tanky. Poslanci budou ve středu znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Pavel. Ukrajinští vyjednavači budou zítra a v sobotu mluvit ve Spojených státech o konci války s Ruskem. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer místy slabě zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kamion uvízlý pod mostem v pražské Vídeňské ulici se zatím nepodařilo vyprostit. O železniční most se náklad zasekl včera večer. Vídeňská je směrem z centra Prahy neprůjezdná. Na místě je náš reportér Ondřej Mikušek.
3: Na místě byl od rána vyprošťovací tank správy železnic, ten se ale porouchal. Hasiči teď proto čekají na příjezd záložního tanku ze Zbyrohu a také dalšího z Přerova. Nejdřív zkusí využít pouze jeden z nich, ten druhý zapojí až v případě, že to nebude stačit. Kamion tady uvíznul včera večer. Na podvalníku převážil vrtnou soupravu a právě její hlavice se o hranu mostu zasekla. Hasiči proto i malou část mostu odbourali. Podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče budou práce po příjezdu tanku trvat zhruba 3 až 4 hodiny. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Poslanecká sněmovna se příští středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. V září ho vetoval prezident Petr Pavel, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale tvrdí, že chce zaměstnávání úředníků přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala při minulém projednávání zákona. Připomíná předseda poslaneckého klubu KDU ČSL Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
1: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice je připravena veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Ukrajinští vyjednavači přiletí zítra do Spojených států. Dva dny budou se zástupci americké strany jednat o konci války s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyzývá šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby na Moskvu víc tlačil. Washington chce ještě do konce října dostat k jednomu stolu Kyjev i Moskvu.
5: Zelenský od Trumpa žádá, aby na Rusku přitvrdil. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale v rozhovoru pro řecký deník připustil, že dohoda je zatím v nedohlednu. Válka podle něj uvízla na mrtvém bodě, protože Rusko chce celou Doněckou oblast a to je pro Kyjev nepřijatelné. Washington se proto snaží aspoň o to, aby si obě strany přestaly ničit energetiku. O takovém příměří by Američané, Ukrajinci i Rusové mohli jednat ještě v říjnu v Abu Dhabi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaji kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyřku po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. O postup do finále se Bartuňková utká s ruskou Alexandrovovou. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a objevit se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat na polojasno až jasno. Postupně se ochladí na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď dopravní informace a Jarda Koller.
6: Hezký podvečer na D5 z Plzně do Prahy. Za sjezdem na Rudnou zůstává fronta ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech. Je to na 40 minut. Vídeňská z centra je stále za jižní spojkou uzavřená kvůli uvízlému vozidlu pod viaduktem. Vyhlídky nejsou příliš dobré, ucpané i široké okolí. Náhradní trasa Sulickou oblasti se ovšem ideálně vyhněte, provoz v okolí kolabuje. Pokračuje regulace provozu v tunelech v obou směrech, stojí se v Patočkově z Kajetánky 40 minut kvůli ke vjezdu do tunelu v Dobříšské před Mrázovkou nebo v Holešovičkách do centra. V Radlické na Smíchov stojí fronta z Valtrovky k Dobříšské, je to na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice řeší srážku kamionu a osobního auta v pravém pruhu, zdržení 20 minut. A v ulici 5. května do centra se jede pomalu od Pankrácké vozovny. Za Nuselský most je to na více než 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Ano, posloucháte Rádio Praha a už za pár okamžiků v 18 hodin a 10 minut budeme vysílat živě debatu lídrů politických stran a hnutí před komunálními volbami v Praze.

0: hezký podvečer. Ve vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná poslední ze čtyř debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí vždy po 18. hodině dáváme prostor zástupcům subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme je rozdělili do čtyř debat po 6 účastnících. Tedy, abych byl přesný, nerozdělili jsme je my, ale o tom, kdo s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: A los určil, že dnes ve studiu vítám lídra kandidátky Naše Praha SNKED, vedoucího showroomu Jiřího Beníška. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lídra kandidátky Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu, studenta fakulty elektrotechnické ČVUT Huga Štolbu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: 11. na kandidátce Hnutí ANO 2011, projektovou manažerku Anu Patočkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: 4. na kandidátce Levice, učitelku Alžbětu Bláhovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Lídra kandidátky Volte pravý blok www.cibulka.net, pětinásobného politického vězně, vydavatele Seznamu STB Petra Cibulku. Dobrý den.
6: Taky zdravím vás.
0: A měl tu být s námi také zástupce uskupení ANO Lepší Česko z mimozemšťany, ale kandidáti z tohoto subjektu možnosti zúčastnit se debaty ve vysílání Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, v případě, že v některé debatě je účastníků méně, tak její délku adekvátně krátíme. To je tedy i případ dnešní debaty. Na úvod ve všech čtyřech debatách pokládám stejnou otázku vám všem, poprosím vás pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy od politiků, nejvíc potřebují? A vezmu to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty, začne tedy Jiří Beníšek, Naše Praha SNKED.
2: Tak my si myslíme, že Pražané nejvíce od vedení magistrátu vyžadují dostupné bydlení. Jako první, jako druhé, aby s nimi rada magistrátu komunikovala po celé 4 roky. A v neposlední řadě za třetí, aby se na magistrátu nekradlo.
0: Děkuji. Hugo Štolba, Velký křížek pro lítačku za Kačku, Sousedé pro Prahu.
7: Já si myslím, že Praha potřebuje lepší hromadnou dopravu optimálně zadarmo, jak naše strana Velký křížek za lítačku za Kačku říká, a lepší bydlení. Třetí, tak bych dal školství, protože české školství je teď v dost dezolátním stavu a od nedostatku učitelů, kde i mě na střední škole nabízeli, že můžu jít rovnou po maturitě učit, tak je to takový nešťastný.
0: Díky. Anna Patočková, Hnutí ANO.
8: Tak děkuji za slovo. Pokud sledujete našeho lídra Jana Hušbauera, myslím, že už hodně se u nás hovoří o té bezpečnosti, dopravy a bydlení. Protože když se podíváte do pražských ulic, je to obrovský rozdíl, je to hrozné zhoršení a už je opravdu třeba s tím něco dělat. A ty možnosti jsou, jenom to teď se nic nedělo.
0: K tomu, co se dá dělat, se samozřejmě za chvíli dostaneme detailněji. Zástupkyně Levice Alžběta Bláhová.
9: Tak pro nás je to určitě to dostupné bydlení. Potom si myslím, že potřebujeme opravdu se víc setkávat obecně přestat být ve škatulkách. Takže si myslím, že od magistrát by měl usilovat o to, aby tady byla nějaká mezigenerační spolupráce a celkově, aby lidi trošku žili místně. A potom je to určitě zpříjemnění vlastně veřejného prostoru, tak aby nás nevyčerpával, ale naopak, aby měl nějaký smysl. Takže.
0: Tak to jsou tři priority. Petr Cibulka, Volte pravý blok www.cibulka.net.
6: Prahy především.
0: Prosím do mikrofonu, jestli můžete, aby vás naši posluchači slyšeli.
6: Občané Prahy především požadují jiné vedení Prahy, protože toto prokázalo svoji neschopnost už mnoho let. Dále potřebují víc bytů, než je zájemců o byty, což bude mít vliv na nájemné. A potom samozřejmě problém dopravy je třeba řešit nejenom slovy, ale skutky. Hlavně, když je dostatek peněz.
0: Tak nakonec, když jsem si dělal čárky, tak to i dnes dopadlo stejně jako v předešlých dnech, i když dnes těch témat a priorit zaznělo víc než v těch předešlých debatách, ale i dnes na prvním místě bydlení, na druhém místě doprava, proto se těmto oblastem budeme věnovat detailněji. Já jsem procházel před dnešní debatou vaše programy, díval jsem se, co slibujete, co máte na svých sociálních sítích. Když to vezmu postupně, program uskupení Naše Praha SNKED začíná bodem Jasná pravidla pro developery a férový územní rozvoj. Hned první věta toho bodu zní, má-li se někde stavět, musí se na rozhodování podílet občané, kteří v lokalitě žijí. Nebude to znamenat, že se tím ta stavba domů a bytu bude zdržovat?
2: Tak určitě ne, protože pokud se má někde stavět, tak se musí brát v potaz požadavky místních a to se bohužel mnohokrát neděje. Konkrétně třeba u nás na Praze 12 se děje to, že vlastně starosta prvá hájí zájmy developera až teprve potom se ptá místních, jestli s tím souhlasí a k tomu dodává, že vlastně souhlasí. Jo, vůbec se jich v podstatě neptá na názor, takže určitě by se měli ty místní zapojit.
0: Na druhé straně nefunguje tady ten fenomén, že lidé jsou pro výstavbu, pokud ta výstavba není v jejich blízkosti. Jinými slovy, je možné se opravdu dohodnout v těch debatách tak, aby lidé podpořili tu výstavbu?
2: Tak určitě je to, jak říkáte, ideálně stavět, ale ne vedle mého domu. Nicméně myslím si, že jsme všichni rozumní, a že pokud přijde developer a řekne, že má koupený v mém sousedství pozemek a chce tam stavět, přijde s nějakým projektem, plácnu třeba 20 pater a já jako soused a ostatním řekneme 20 pater je moc, snižte třeba na 15, tak už je to třeba věc, o které se dá bavit. Samozřejmě nemůžeme říct, nebudete stavět vůbec, chceme tady park, ale nějak dojít k nějakému rozumnému kompromisu.
0: Vy jste všichni, respektive zástupci všech kandidujících subjektů, odpovídali na 3 otázky pro Český rozhlas už v minulých dnech. Ty odpovědi jsou na našich webových stránkách. 2 otázky se týkaly právě bydlení a dopravy. Vy jste v odpovědi ohledně bydlení psal, že je potřeba, aby Praha rozvíjela obecní bydlení a to nákupem a rekonstrukcí již existujících bytů a také výstavbou nových. Dodal jste, že magistrát by měl udělat síť magistrátních bytů a jednotný systém správy, že mají být jasná a jednoduchá pravidla, kdo a jak může o byt žádat a že zároveň by každý nájemce měl takzvané skóre nájemníka. To mě zaujalo, kdo by podle jakých kritérií známkoval nájemníky?
2: Tak samozřejmě musí být daná jasná pravidla, která se vytvoří.
0: A kdyby to bylo na vás, tak jaká by ta pravidla byla?
2: Odborníky. Jo, samozřejmě politická reprezentace je ten manažer, ale musí se ptát odborníků. Čili nastavilo by se něco jako takový pražský booking, kdyby bylo jasně dané, nájemník platí v pořádku, platí včas, po třeba roční kontrole je vidět, že se k bytu chová ukázeně, má třeba 5 hvězdiček z 5, nájemník nezaplatí, nájemník zdemoluje byt, nedostává žádnou hvězdičku a v té magistrátní síti bookingu už si nemůže.
0: To znamená, že někdo z města by každý rok obcházel všechny byty, včetně soukromých, protože ten žadatel obecní byt může teď bydlet v soukromém a hodnotil by, jestli tam má uklizeno a podle toho by dostával hvězdičky.
2: Netýkalo by se to jenom těch obecních bytů. Bylo by to v nájemní smlouvě.
0: A kdyby žádal někdo, kdo zatím neměl obecní byt?
2: Ten by samozřejmě měl čisté skóre, tím pádem by ten byt dostal a až teprve po nějaké době by se mu vytvářel to skóre.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED. Lídr kandidátky Velký křížek pro Lítačku za Kačku Sousedé pro Prahu v odpovědích pro Český rozhlas k bydlení napsal, že bytovou krizi v téhle fázi dokáže vyřešit pouze výstavba nových sídlišť, urychlená podporou výstavby panelových domů. To myslíte vážně? Vy byste chtěl budovat nová panelová sídliště v Praze?
7: Ano. Panelové domy jsou podle mě jediný řešení čistě kvůli tomu, jak rychle se dají postavit. Protože když už existuje infrastruktura k jejich konstrukci, tudíž výrobní linka na panely, tak paneláky se dají chrlit v obrovských množstvích a ta krize už je v takovém stádiu, že nějakých pár domů, který postavíme, ať to jsou skeletový nebo cihlový nebo nedej bože ze dřeva, tak prostě nejsme schopní stavět dost rychle.
0: Ta panelová sídliště by měla vypadat tak, jak je známe ze 70. nebo 80. let. To by měly být tak velké bloky, jako jsou třeba na jižním městě nebo na Proseku.
7: Já osobně žiju v Čimicích a velmi často chodím do Bohnic, což je že jo, hned vedle. A na rozdíl třeba od centra Prahy, já si na sídlištích hrozně užívám to množství zeleně, který všude je. protože lidi si jako sídliště panelový představějí šedivý beton, ale ono vlastně mezi každým tím panelákem je tráva, jsou tam stromy, jsou tam keře a je tam život. A stojím si za tím, že jejich výstavba novejch, i třeba trošku hezčích, než byly historicky, tak by mohla fungovat. Navíc jeden ten panelák, tak třeba v Bohnicích je nejdelší panelák v České republice, že je tam přes 1000 domácností a ten panelák má 2 autobusové zastávky. A obsloužit takovouhle hustotu obydlení hromadnou dopravou je výrazně jednodušší, než by ty nižší hustoty.
0: Ty panelové domy by mělo stavět město podle vaší představy, nebo kdo? Developeři?
7: Myslím si, že město by mělo podpořit výstavbu infrastruktury pro stavbu těch bytů. Ne, že by přímo město stavilo byty, ale nějakým způsobem zvýhodnit konstrukci továrny na panely. Protože ty momentálně nikdo moc nevyrábí ve velkým a když se dělá 1, 2, tak to je drahý, ale když bych se jich chrli 10 000, tak už najednou ty panely budou levný a můžeme stavět spoustu bytů.
0: Proč podle vás soukromí developeři nevyužívají panelovou výstavbu?
7: No, ono to je kvůli tomu, že když je developer, tak k tomu, aby paneláky dávaly smysl, tak se jich musí stavět fakt hodně. A většinou developeři nespravují celý sídliště nebo celý městský části a nevyplatí se jim postavit tu infrastrukturu k tomu, aby ty panelové domy mohly stavět. Takže jim vyjde líp stavět ty domy skeletový, který...
0: Takže proto, jak jsem pochopil, byste chtěl, aby Praha pomohla s tou infrastrukturou, tedy s výrobnou panelů. Hugo Štolba, Velký křížek pro Lítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu. Hnutí ANO k bydlení slibuje, že Praha začne stavět 1000 městských bytů. Kromě toho chcete spolupráci se soukromými developery. Píšete, že na městských pozemcích vypíšete soutěže, ve kterých vyhraje ten, kdo městu odevzdá do vlastnictví nejvíc dokončených bytů. Tyhle ty byty by byly nějak unifikované, to by mělo nějaké jasné parametry, jak velké by byly, nebo jakým způsobem byste to posuzovali, protože kdyby potom jeden developer nabídl 1+1, druhý 3+1, tak asi ten počet bytů by nemusel být rozhodující.
8: Já myslím, že tady ty parametry by se nastavily. Důležité je hlavně nastavit ten celkový systém. Tady to si myslím, že až na další debatu. V tuhle chvíli my máme bytovou krizi, kterou musíme začít nějakým způsobem řešit, protože to, že se zatím nedělalo nic, tak je obrovský problém. My potřebujeme, třeba máme 3000 neobydlených bytů městských v rámci městských částí magistrátu. Pokud je neopravíme, můžeme je do 2 let můžou být na trhu, možná i některé do roka, záleží v jakém soustavu. Takže to, já si myslím, že první je, než budeme tady, protože to jsou nějaké naše vize, jsou to nějaké samozřejmě předpoklady, které musíme se pobavit s developery, jak oni by si to představovali, jestli pro ně je to zajímavé.
0: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy jste zástupkyně hnutí ANO. Pochopil jsem z vaší kampaně, že vy máte ambici mít primátora, že vy se cítíte na to, že město povedete. To jste s developery ještě o svých vizích nemluvili, to začnete až po volbách s nimi konzultovat?
8: Já věřím, že moji kolegové, kteří se tady tomu tématu věnují, já se omlouvám, to není tady moje téma, ale věřím, že oni určitě mají dobré vztahy s developery, protože my pro nás developeři jsou samozřejmě partneři. My si musíme velmi ohlídat kontribuce, to já opravdu si myslím, že je strašně důležité, nemůžeme postavit bez těch důležitých budov jako školy, školky. Taky varianta je, že třeba můžou developeři přispívat třeba i na kulturu, jo, nějakou částí. To jsou různé možnosti.
0: Ale takže, v tom tedy nemáte jasno v tuhle chvíli.
8: Já si myslím, že v tuhle chvíli, říkám, moji kolegové vám určitě dali přesnější informace, každopádně.
0: Dobře, zeptám se ještě na jednu věc z vašeho programu. Vy slibujete, že s vládou uzavřete memorandum, že stát bude nemovitosti a pozemky na území Prahy přednostně nabízet městu, především pro obecní bytovou výstavbu. To by mělo být od státu zadarmo, nebo by za to Praha státu platila?
8: Platila.
0: Ta cena by byla nějaká odhadní?
8: Já myslím, že byla asi podle reálných v tuhle chvíli hodnot, protože nemá důvod. Jako, já si myslím, že to,
0: takže
8: že vůbec ten developer může něco.
0: Takže tržní cenu těch pozemků by Praha platila státu.
8: Já se omlouvám, já asi bych potřebovala více informací získat od svých kolegů tady pro tu otázku.
0: Já se omlouvám, ale vycházím z vašeho programu, tak jak ho máte na webových stránkách. Zeptám se ještě na jednu věc, která mě tam zaujala, protože jsem ji v jiných programech moc neviděl. Slibujete, že spustíte záchranu studentských kolejí ve spolupráci s vysokými školami a státem, že začnete areálem na Strahově. Jaká v tom by měla být role města?
8: Já si myslím, že bychom určitě se do toho měli zapojit výrazně, protože my třeba chceme stavět i středoškolský kampus, to jste asi taky slyšel, to taky hodně propagujeme poslední dobou, v podstatě třeba pro 2000 studentů, takže my vlastně měli bychom využít to, co máme k dispozici.
0: Pardon, výrazně znamená, že by Praha platila rekonstrukci těch kolejí?
8: Myslím si, že ne.
0: Tak, díky. Anna Patočková, hnutí ANO. Levice ve svém volebním programu píše, že bude chtít, aby 2/3 kapacity nových developerských bytových projektů tvořilo dostupné a sociální bydlení, jehož výstavbu bude město dotovat. Jak by tohle to mělo fungovat? To si město ty byty odkoupí a bude je samo pronajímat, nebo přispějete developerovi na to, aby nabídl levnější byty, ale necháte na něm, komu je prodá, nebo jakou máte představu?
9: Ne, určitě mělo by to být tak, za prvý bychom chtěli hodně využívat pražskou developerskou společnost, ale i ve spolupráci s jinými developery by to znamenalo, že by Praha prostě využila svý možnosti a rovnou ty vystavené byty kupovala a budovala prostě vlastní bytový fond, který by potom fungoval v tom režimu toho dostupného bydlení, což znamená 60% tržní ceny.
0: V programu také píšete, že budete prosazovat zdanění středně a dlouhodobě prázdných nemovitostí. V dalším odstavci programu jsem se potom dočetl, že dlouhodobě prázdné budovy vyvlastníte a dáte je k dispozici komunitám a družstvům. Jak si tohle představujete? Jak dlouho bude muset být ta nemovitost prázdná, abyste ji vyvlastnili?
9: Je tam středně a dlouhodobě.
0: A já se právě ptám, co je dlouhodobě a středně době?
9: Ano, myslím si, že to znamená, řekněme, 10 let. 10 let, když někdo nechá chátrat třeba historickou památku, jako je třeba ten dům, vlastně činžovní dům naproti veletržnímu paláci, nebo takových míst je celá řada, takže opravdu je potřeba přejít k nějakému procesu.
0: Takže přibližně po 10 letech byste to vyvlastnili. A to právě na to se chci zeptat, bylo by to za náhradu?
9: Bylo by to pravděpodobně za náhradu, ano.
0: A ta náhrada by se počítala podle čeho, když je to prázdný dům nebo nevyužívaný dům?
9: No, za hodnotu pozemku a toho.
0: To znamená nějaká tržní hodnota toho, jak kolik stojí pozemek a případně toho objektu. Ještě na jednu věc se zeptám. Vy píšete, že 10% bytového fondu bude tvořit sociální bydlení a že u něj budete důsledně používat přístup Housing First, kdy lidem bez přístřeší nejprve nabídnete bydlení a spolu s ním relevantní sociální péči. Znamená to, že lidé bez domova budou mít přednost při udělování sociálních bytů před jinými žadateli?
9: Ne, znamená to, že bude tak, jak se to dělá ve Vídni, to je prostě že to město vlastní určitý bytový komplexy. A z toho 10%, tak, aby to bylo místně rozmístěný, funguje v tom režimu Housing First. Já nevím, jak moc vlastně o tom víte, ale tady to Housing First není úplně tak, že by tam šel kdokoliv z ulice. Je to člověk, který o to má zájem, který projevuje, který se chce třeba zbavit drogové závislosti nebo jiné závislosti.
0: Tomu já rozumím a ptám se, jestli ten by měl třeba přednost před matkou samoživitelkou s dítětem.
9: Ne, tak matka samoživitelka s dítětem jistě má nárok na sociální dávky a neměla by problém získat sociální bydlení v tom dostupném režimu. To znamená, že tady to, těch 10%, kde je na tyhle účely a celý zbytek těch 2/3 jde potom právě jako levný dostupný bydlení všem lidem, kteří si na to skutečně jako můžou, kteří si to můžou dovolit. Ale samozřejmě, že když jde o matku feťačku, já nevím, nebo o matku, která žije na ulici, jo, tak samozřejmě, že jako matku, která žije s dítětem na ulici, tak zabydlíme dřív než nějakýho, někoho jiného. To je jistý.
0: Alžběta Bláhová, Levice. Lídr Volte pravý blok www.cibulka.net, tedy Petr Cibulka, v odpovědi pro Český rozhlas na téma bydlení napsal, že nové vedení Prahy musí skončit se svojí dosavadní podporou zlatokopů developerů a musí začít podporovat vznik stavebních bytových družstev, která zajistí levné bydlení pro každého zájemce. Jak si tu podporu vzniku bytových družstev ze strany Prahy představujete? To je má Praha, ta bytová družstva rovnou zakládat nebo jim přispívat na stavbu domu? Poprosím zase do mikrofonu.
6: Pardon. Já bych to odvíjel od nezastavěných ploch, které jsou k dispozici. Vypsal bych výběrové řízení na určitou stavební plochu a zájemci z okruhu stavebních bytových družstev by soutěžili o tuto lokalitu. No a ten, který by nabídl nejlepší podmínky městu, tak ten by ten pozemek získal, no a pak by tam musel postavit prostě to, co slíbil, jinak by o to přišel.
0: Opravdu považujete za reálné, aby bytová družstva tímto způsobem zajistila levné bydlení pro každého zájemce?
6: Tak zřejmě pro nepracující kriminální spodinu tímto způsobem nelze zajistit bydlení, ale...
0: A pro všechny pracující, ale každý, s tím, že nezaměstnanost v Česku není příliš vysoká, tak pro všechny pracující by se to dalo zajistit.
6: Kdo pracuje...
0: Kolik takových bytů by podle vás bylo potřeba od těch bytových družstev?
6: Tak za komunistické totality a ruské okupace stavební bytová družstva postavila 100 000 bytů. Já si myslím, že tady prostě pár desítek tisíc bytů by vyřešilo veškeré problémy, aby byl prostě převis nabídky volných bytů před poptávkou.
0: Chtěli byste řešit i prázdné investiční byty nebo to, že část majitelů své byty pronajímá ve službách typu Airbnb?
6: Já teda neznám nikoho, kdo by měl prázdný byt a nevěděl, jak ho pronajmout.
0: Pardon, to je jedna věc a nevíte o žádném prázdném bytě, který by někde byl v Praze?
6: Ne. Možná ty, které zdevastovala ta nepracující kriminální spodina, beztrestně samozřejmě.
0: Pardon, vy nevíte o žádném bytě v nových komplexech, o žádném drahém bytě, který by si někdo koupil proto, že by čekal, že se mu zhodnotí, ale nechával ho prázdný a nevyužíval ho?
6: Ne. Co vím, tak všechny tyhle investiční byty jsou pronajímány. To znamená, ale samozřejmě se
0: můžu mýlit.
6: Takže
0: k mé otázce neřešil byste to?
6: Ne. Můžu se mýlit. Já bych opravdu podpořoval za každou cenu stavební bytová družstva a skončil bych s podporou developerů, protože to je kriminální cesta. Jo, jsou desítky příkladů, jak si developeři vynucují na městských částech nebo na občanech, aby ustoupili ze svých pozic a developer tam mohl podnikat.
0: A vy byste zakázal developerům stavět?
6: No, klidně, ať si staví, ale musí mít kde stavět. A já, jako kdybych byl primátor, tak budu podporovat pouze prodej těm družstvům stavebním anebo těm podnikatelům, které přistoupí na moje podmínky. Jednou z těch podmínek je, aby část postavených bytů přenechali městu a podíleli se na infrastruktuře.
0: Což už tady zaznělo i od jiných. Ano. Tolik první část dnešní předvolební debaty ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha. Našimi dnešními hosty jsou zástupci kandidátek Naše Praha SNKED, Velký křížek pro lítačku za kačku Sousedé pro Prahu, ANO 2011, Levice, Volte pravý blok www.cibulka.net a měl tu být i zástupce uskupení ANO, Lepší Česko z mimozemšťany, ale toto uskupení nabídky zúčastnit se dnešní debaty nevyužilo.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
0: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Teď vám všem položím 5 otázek. Poprosím vás o skutečně krátké, ideálně jednověté odpovědi. Začnu roční lítačkou, tedy jízdenkou na MHD. Ta aktuálně stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo byste tu cenu změnili? Pokud byste měnili, tak na jakou výši? Petr Cibulka.
6: Já bych dal městskou hromadnou dopravu za nulu. Já si myslím, že pokud chceme řešit problémy dopravy v Praze, tak ta městská hromadná doprava musí být bezplatná, aby...
0: Tak prosil jsem a budu prosit vás všechny, ano. Ideálně jedna věta, ano. Takže zadarmo. Alžběta Bláhová, Levice.
9: Ano, my chceme taky městskou hromadnou dopravu zadarmo, pokud možno na úkor vlastně zaplatit to z vyššího parkovného.
0: K čemuž se určitě dostaneme za chvíli. Stejná otázka, Anna Patočková, hnutí ANO, kolik by měla stát lítačka?
8: My chceme v tuhle chvíli zachovat stejnou cenu taková, jaká je, protože si myslíme, že je potřeba dát dohromady dopravní podnik jako takový, opravdu dělat nějaký audit důkladný a podívat se, jak funguje jako celek, a potom můžeme nastavovat nějaké další věci.
0: Takže ale připouštíte, že v průběhu volebního období by se ta cena mohla změnit?
8: To strašně záleží, do jaké situace se dostaneme, protože jestli jste četl důkladně náš volební program, víte, že tam chceme posilovat třeba dopravu. A pardon, ano, já už se zase moc rozpovídám.
0: I k tomu se dostaneme. Pardon. Tak Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku. Otázka zbytečná. Zakačku?
7: Osobně Zakačku, ono to zní trošku líp než Zadarmo, ale myslím si, že Zadarmo by bylo lepší, protože bychom se mohli celkově zrušit všechnu infrastrukturu na vybírání plateb, která stojí docela dost peněz, přece jenom Praha už teď 3/4 Lítačky platí.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
2: A my bychom zdražili.
0: Na kolik?
2: 7200, jako to bylo před nějakými 15 lety.
0: Bylo 7200? Bylo 4750 korun, ne, jestli se nepletu.
2: Myslím, že opravdu před 15 lety bylo 7200 roční kupon.
0: Dobře.
2: Až paní Krnáčová to zlevňovala.
0: Otázka. Další podobná k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí v současné době 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by měla stát podle vás, Jiří Benýšek?
2: Zdražili bychom a na dvojnásobek.
0: Hugo Štolba?
7: Já souhlasím s dvojnásobkem.
0: Anna Patočková?
8: My bychom to chtěli zachovat tak, jak je to nyní, protože tím, že zdražíte, nevytvoříte žádná nová parkovací místa.
0: Levice, Alžběta Bláhová?
9: Určitě zdražit a progresivně i s tím, jestli se jedná o SUV, kolik aut člověk má a tak.
0: www.cibulka.net, volte pravý blok.
6: Já bych ty ceny nechal s tím, že odstavná parkoviště na okrajích Prahy by byla zdarma, což by přimělo řidiče, aby vozy zaparkovali ještě před Prahou.
0: Rozumím, to byste možná odpovídali i leckteří další, když jsem se díval do vašich programů, ale ptal jsem se na rezidentskou kartu. To je tedy druhá otázka. Třetí, kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit, s tím, že samozřejmě i nula je odpověď, Alžběta Bláhová, Levice?
9: Co nejvíc, ale záleží na těch podmínkách, za jakých je bude stavět.
0: Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku, Sousedé pro Prahu.
7: Jak bylo za mě zmíněno, tak celý sídliště, takže čím víc, tím líp.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
2: 2000 za 4 roky.
0: Petr Cibulka.
6: Praha musí postavit tolik bytů, až o ně přestane být zájem.
0: Anna Patečková, Hnutí ANO.
8: Abychom se během tady těch 4 let dostali na situaci, kdyby jsme byli schopni postavit alespoň 1000 nových bytů ročně.
0: Podobná otázka, která se týká škol. O kolik míst byste chtěli během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? S tím, že opět i nula je samozřejmě odpověď. Tentokrát začněme Hugem Štolbou.
7: Já bych se snažil držet konstantní poměr toho, kolik lidí má zájem a kolik lidí se dostane. Tudíž, když přibydou lidi, přibydou místa. Když nepřibydou lidi, nepřibydou, ubydou lidi, ubydou místa.
0: A Hnutí ANO?
8: Tak v tuhle chvíli končí pod čarou přibližně 1500 studentů, takže by bylo vhodné nějakým způsobem alespoň tento objem, alespoň 1000 studentům umožnit ta nová místa.
0: Alžběta Bláhová, Levice?
9: Taky o tolik, kolik je potřeba.
0: Petr Cibulka, volte pravý blok.
6: No, totéž.
0: Jiří Benýšek, Naše Praha, SNKED.
2: Gymnázia o nula, protože gymnázium je výběrová škola, technické a licea o potřebnou kapacitu.
0: Tak a poslední otázka v této anketě. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Hugo Štolba, Velký křížek, Prolítačku, Zakačku.
7: Já myslím, že Praha není v situaci, kde by neměla peníze na projekty ať kulturní, či dopravní, takže já myslím, že bych v projektu pokračoval.
0: Petr Cibulka?
6: Já bych tento projekt označil za další pokus o tunelování rozpočtu, protože ta konečná cena bude kolem 35 miliard.
0: Takže nepodporujete projekt?
6: V žádném případě. Jsou tady důležitější věci.
0: Jiří Benýšek?
2: Tak určitě ne, protože 17 miliard v případě, kde mnoho lidí nemá kde bydlet, je prostě moc.
0: Hnutí ANO?
8: My máme samozřejmě toto i v programovém prohlášení, takže my takovou tu stavbu samozřejmě podporujeme. Myslím, že Praha se zaslouží takový prostor, hlavně i vlastně kulturních prostorů. Už dlouho jsme neměli, nebo vlastně máme ty krásné historické budovy, ale nemáme nic takového. Praha opravdu moderní architekturu si myslím potřebuje, protože je to metropole takového ražení, která si to určitě zaslouží, tak. Ale musíme dohlížet na to, že pokud se nyní cena zvedla ze 6 miliard na 17, tak už to nemůžeme takhle nechat jít dál. Samozřejmě musíme velmi důrazně začít stát za tím, aby se ta cena dál nenavyšovala, protože tohle není přijatelné samozřejmě.
0: Čekal jsem, že v té odpovědi přijde ale, přišlo ale. Levice?
9: Za mě, já souhlasím, že se musí pohlídat, jak ta stavba bude pokračovat, ale já jsem rozhodně za to. Praha má minimálně dva úžasní orchestry, který mají mizerný zázemí a opravdu je to potřeba. Taky jsem violistka a fakt za kulturu kopu.
0: Tak díky za odpovědi na těchto 5 anketních otázek. Pojďme ještě k jednomu tématu, k dopravě. My už jsme se toho částečně dotkli, nebo vy už jste lecos řekli. Tentokrát to vezmu v opačném pořadí, než jsme šli u bydlení. Začnu Petrem Cibulkou, volte pravý blok www.cibulka.net. Petr Cibulka v odpovědi pro Český rozhlas na téma doprava začal tím, že je nutné synchronizovat chod semaforů, tak aby semafory automobilisty nezdržovaly. Napsal jste, že semafory je nutné synchronizovat tak, aby po překonání prvního semaforu automobilisté pokračovali pouze na zelenou. Je tohle reálné v Praze, kde jsou stovky semaforů, kde navíc máme řadu křižovatek, kde je preference veřejné dopravy? To znamená, že když přijíždí tramvaj, tak automaticky dostane zelenou?
6: Já si myslím, že za pokus to rozhodně stojí, protože pokud nebudeme synchronizovat semafory, tak nemůžeme zabránit těm dlouhým štrudlům před každým semaforem. Jo, takže záleží.

0: Azteků je umístěna pod zem. Pouze se domnívám, že...
1: Pardon, ale to je vnitřní okruh. Vy jste psal o všech nejvytíženějších hlavních tazích, tak no, k tomu to... máme magistrálu plzeňskou a tak dále a tak dále. Tak právě se ptám, jestli i na ty myslíte a kolik by to bylo kilometrů tunelu.
0: Záleží, na co budou peníze, a já bych to řešil postupně. Prostě ty nejvíce vytížené trasy bych umisťoval pod zem nebo do tunelů a pak bych postupoval k dalším. Já si jenom myslím, že ten slib, že vedení Prahy řeší dopravní problémy, že to je předvolební slib, protože neznám město, velkoměsto.
1: Tak pardon, že do toho skáču technicky, pokud někdo řeší, že řeší, tak to není slib, ale je to nějaké sebehodnocení z minula, ale já se vás ptám do budoucna, tak poprosím, nevracejme se tolik k tomu, co bylo. Děkuju za odpověď. Přejdu k Alžbětě Bláhové, Levice. Vy jste před chvílí říkala, že parkování chcete výrazně zdražit a že navíc chcete, aby se zohledňovalo to, jaká vozidla to jsou, že třeba u SUV by parkovné bylo vyšší, respektive to píšete v programu, tam píšete i to, že by majetnější provozovatelé vozidel měli platit za parkovné víc. Zajímalo by mě, jak tohle chcete řešit.
2: Já bych začala tím, že by to bylo progresivně podle vozu.
1: A to byste vycházeli z pořizovací hodnoty toho vozu, nebo jak byste to řešili? Nebo z velikosti?
2: Za velikost, určitě z velikosti. A konkrétní nastavení, to by to jako do konkrétních maličkostí domyšlené nemáme.
1: To znamená, že majitel starého SUVčka by platil víc než majitel nového malého elektromobilu? Byť hodnota toho elektromobilu by byla násobně větší?
2: Tak myslím, že malý elektromobil je celkově menší za jako zátěž pro město a pro jeho obyvatele, takže tady mi to dává smysl, ale jak říkám, do detailů to zatím jako metodiku... nemáme rozpracovanou.
1: Slibujete také zvýšení pokud za špatné parkování. Na jakou úroveň?
2: To zvýšení pokud, to je spíš celostátní agenda. To není jako, to je do poslanecké sněmovny. Takže
1: jsem to viděl v programu.
2: Ale minimálně na výši aspoň pokutu za to, když člověk nemá u sebe lítačku, tak si myslím, že to by bylo takový minimum.
1: Hnutí ANO v oblasti dopravy slibuje mimo jiné zjednodušení parkovacích zón. Ty podle vás mají být jenom dvě, přísně chráněné historické centrum a zbytek Prahy. Slibujete, že kdo v Praze bydlí nebo podniká, tak tomu bude parkovací oprávnění přes den platit v celém městě mimo centrum. Nepovede to k tomu, že budou přetížené oblasti okolo toho centra?
3: Tak jestli jste taky Pražan, tak víte, že putujeme. Já si myslím, že každý Pražan se hodně pohybuje po tom centru, někde má lékaře, někde dává své dítě do školky, takže v podstatě já si myslím, že ten pohyb je poměrně. A tím, že nezapomeňte, že my samozřejmě chceme, aby večer si zase ti lidé mohli vrátit na to svoje místo a tam už budou mít zase garantované to místo, protože ten večer je v podstatě ten nejdůležitější. Hodně také lidí, když pracuje třeba v těch větších komplexech, tak tam samozřejmě také nějaké parkování mají a je to prostě výrazné zjednodušení pro občany.
1: Říkáte, že v centru samozřejmě každý jede kam jinam, na druhé straně to centrum by z toho bylo výjimuté a právě mířím k tomu, jestli všichni by nepřijeli k hranicím toho centra, jestli tam by nebyl přetlak.
3: My očekávám, tak to se samozřejmě uvidí ještě potom zase z praxe, ale věřím, že moji kolegové, kteří jsou na to, protože máme různé expertní samozřejmě skupiny, máme kolegy, kteří se věnují přímo těmto tématům, tak já věřím, že to vymyslí a nastaví tak, aby to bylo optimálně připravené.
1: Vy se věnujete také investicím do parkovišť, do parkovacích domů a mě také zaujal slib, který se týká MHD. Vy už jste se o tom, myslím, také dnes zmínila, že zkrátíte intervaly nočních tramvají a autobusů. Máte pocit, že tohle je pro obyvatele Prahy tak zásadní věc, že těch 30 minut je příliš dlouhý interval?
3: Pro některé ty profese je to důležité. Myslím si, že je to zase nějaký vstřícný krok k občanům, kteří určitě tohle to uvítají.
1: A nakolik byste zkrátili ten interval?
3: A předpokládám, že moji kolegové v rámci expertní skupin tohle nastaví tak, aby to bylo co nejlepší.
1: Anna Patočková z Hnutí ANO. Bod, který má ve svém názvu uskupení Velký křížek pro lítačku, zakačku, sousedé pro Prahu, jsme už probrali a opravili, že by to nebylo zakačku, ale bylo by to zadarmo. To by byla městská doprava úplně pro všechny zadarmo, anebo turisté by dál za jízdenky platili?
4: No, samotný ten aparát na výběr jízdného stojí Prahu obrovské částky. A kdyby už to občani měli mít zadarmo, ale aparát by furt musel existovat kvůli turistům, tudíž všechny ty automaty, všichni revizoři, tak by to nedávalo finančně smysl.

0: ten aparát, který ty lístky vybírá, stojí spoustu peněz a za mě by se měl úplně zrušit.
1: Vy jste v odpovědích pro Český rozhlas k dopravě napsal, že Praha trpí na auta, že město na ně nikdy nebylo stavěné a pokusy o jejich vecpání jako magistrála situaci jen zhoršily. Znamená tenhle přístup, že budete chtít zakazovat vjezd aut do Prahy?
0: To ne, ale osobně bych byl pro poplatek za vjezd do města, optimálně do celého, ale dalo by se i do centra. Každopádně já si nemyslím, že bychom auta měli nějak šikanovat, ale nemůžeme se jim snažit přizpůsobit. Jeden autobus, tak do něj se může vejít 50 lidí. Představte si, kolik je 50 aut. To prostě do toho města nemůžeme nacpat. A stavět tady všude dálnice, aby to tu nebylo ucpaný autama, tak si myslím, že by tu Prahu zabilo.
1: Tak do auta se může vejít 5 nebo dokonce 7 lidí, ale rozumím tomu, co říkáte. To mýto by bylo jak vysoké?
0: To je na pážení. To nemáme zatím vymyšlené.
1: Mimochodem, když argumentujete, že město nebylo stavěno na auta, tak na tramvaje bylo stavěno?
0: Tak tramvaj jako taková je výrazně, má zase se to dostáváme k hustotě. Stejně jako hustota obyvatelstva, tak hustota dopravy. Do tramvaje se vejde hodně lidí a tramvaj nezabere za stolik místa.
1: Takže proto byste k ní přistupovali. Jinak rozumím tomu. Pokud je o dopravu, Naše Praha SNKED v programu píše o úpravě křižovatek, lepším řízení dopravy, o parkovacích domech a parkování a o opravách ulic, kvalitních chodnicích, rozšíření cyklostezek. Znamená to, že byste rezignovali na velké investice do dopravní infrastruktury typu okruhy, radiály, nové trasy metra?
2: Bohužel asi rezignovali, protože teď, co avizuje vláda, tak chce Praze sebrat peníze a rozhodně i za poslední roky vláda se příliš nepodílela na spolufinancování Pražského okruhu, čili se dá dovozovat, že ty peníze nebudou, čili určitě můžeme pokračovat v těch projektech na papíře, ale obávám se, že ty peníze nebudou, takže budeme muset...
1: Pražským okruhem myslíte ten vnitřní?
2: A pražským myslím ten vnější.
1: Ten platí stát, nebo ne?
2: No, měl by, ale myslím si, že se k tomu úplně moc nemá. Dobře, i ten
1: já
2: vnitřní
1: jsem
2: myslím,
1: že nám jako staví ředitelství silnice dálnic.
2: Dobře, tak vnější, dejme tomu stát, ale ten s tím nic nedělá, zvlášť teď, když je ten obří schodek. A vnitřní se obávám, že nemůžeme čekat od této vlády, že by nám něco přispěla, naopak nám ty peníze bude brát.
1: A jak byste chtěli upravovat křižovatky?
2: Ideálně to sladit, což si myslím, že teď už se dost děje, že samozřejmě, jak jste říkal, městská hromadná doprava má preferenci, samozřejmě chodci mají, když tam čekají to tlačítko, takže bychom spíš jenom překontrolovali, jestli je to všechno dobře nastavené.
1: Říká Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED. Blížíme se k závěru dnešní debaty. Otázka na závěr je pro všechny stejná. Z minulých volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být po volbách jednoduché složit koalici. Pokud vy uspějete, se kterými subjekty byste za žádných okolností do koalice nešli? Naše Praha SNKED.
2: Určitě ne ODS, ANO, SPD, motoristi.
1: Velký křížek pro Lítačku, za Kačku, Sousedé pro Prahu?
0: Pro mě stejný seznam. ODS, ANO, motoristi a SPD.
1: Hnutí ANO?
3: Tak nám se samozřejmě nelíbí, jak to Praha došla daleko za tady vlády Pirátů, ale jinak jsme konstruktivní a jsme samozřejmě ochotní se bavit s různými stranami.
1: To znamená, i s Piráty byste byli?
3: Ne. Já myslím, že po tom, co Piráti tady provedli, tak by se s nima neměl bavit už vůbec nikdo.
1: Takže s Piráty ne a jinak s kýmkoliv ANO?
3: Ano.
1: Levice?
4: No, za nás určitě ODS, ale i TOP 09, STAN. Ano, všechny pravicové strany.
1: Dokážete si představit, že byste tu koalici tedy s někým vytvořili?
4: Já myslím, že určitě.
1: Petr Cibulka, volte pravý blok www.cibulka.net.
5: Protože jsou každé volby sfalšované, tak nehrozí, že bychom se dostali do zastupitelstva.
1: Pardon, z čeho soudíte, že jsou každé volby sfalšované?
5: Když si nastudujete knihu Alexandr Svjaš, jak získávat informace zemnomocného světa, tak si to můžete...
1: Já do toho skočím, to náš posluchač určitě, nebo všichni posluchači nemají nastudované. Vy máte důkazy, že všechny volby v Česku byly zmanipulované?
5: Kivadlem to zjistí každý. od začátku. To je jak v Rusku, to je stejný model. Ale tím jsem chtěl říct, že v zastupitelstvu bude pouze zastoupeno KGB anebo GRU. A takže ani s jednou, ani s druhou stranou do koalice nepůjdeme.
1: Tak tyhle zkratky jsem na kandidátkách neviděl, ale to je možná pro odlehčení, rozumím, kam jste mířil. Taková byla tedy dnešní debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas plus Rádio Praha. Našimi hosty dnes byli Jiří Benýšek, Naše Praha SNKED, díky, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Hugo Štolba, Velký křížek pro Lítačku, Za kačku, Sousedé pro Prahu, díky.
0: Děkuji za možnost, naschledanou.
1: Anna Patočková, ANO 2011, díky.
3: Díky, naschledanou.
1: Alžběta Bláhová, Levice. Díky.
3: Děkuji, naschle.
1: A také Petr Cibulka, volte pravý blog www.cibulka.net. Díky, naschledanou.
5: Taky, děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Rádio.

0: Tak tolik švédští Roxette na Rádiu Praha. Je tady 18, respektive 19. hodina, už další zprávy jsou připravené a Mirek Kasan ve studiu. Hezký večer, Mirku.
1: Hezký večer. Řidiči v Česku už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku na základní škole nesoucí její jméno v Praze 6. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznání legitimity nové ruské státní dumy. A zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti. Večer místy slabě zaprší a naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, jen o desítky haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléř.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesunu části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově místní základní školy, která nese jméno slavné sportovkyně. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci městské části i Českého olympijského výboru.
6: Deska je na fasádě školy vedle jednoho z vchodů. Spoluautorem je Jan Dvořák.
7: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68 z olympijských her.
6: Doplněná je o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Připomínky se zúčastnila i její dcera Radka.
8: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
6: Lidé symbolicky v památný den sokolstva zavzpomínali i na celoživotní vztah gymnastky k sokolským hodnotám. Z Petřin Richard Webs, Český rozhlas.
1: Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a konaly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu dva předehrávané zápasy 9. kola. Už v 17:30 začal zápas Plzně s Českými Budějovicemi. Těsně před koncem druhé třetiny platí stav 3-1 pro domácí Západočechy. O hodinu později rozehráli svůj duel Sparta a Brno. V první třetině zatím padl jediný gól, po kterém vede hostující Kometa 1-0. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a objevit se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat na polojasno až jasno. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
9: hezký večer. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru čekejte kolonu táhnoucí se na pražský okruh za Ořech. Je to stále na půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 3. kilometru počítejte s kolonou. Na 7. kilometru stojí míchačka po defektu, uzavřený je pravý pruh, zpoždění 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za sjezdem na Běchovice řeší nehodu, uzavřený je stále pravý pruh, kolona od Černého mostu je na 20 minut. V Průmyslové do Hostivaře zpomalíte ve stoupání z Hloubětína, u spalovny nehoda, zpoždění přes 10 minut. Vídeňská ulice směrem z Michle je stále za jižní spojkou uzavřená, pokouší se tam vyprostit tahač s naloženou vrtnou soupravou. Na místě je vyprošťovací tank a stále se to nedaří, okolí je plné. Ucpaná je ulice Na Strži směrem do Krče, stojí také Budějovická směrem ke spojce. Pokračuje regulace provozu v tunelech v Patočkově, do centra stojí kolona z Kajetánky, je to ke vjezdu do tunelu na zhruba 40 minut a je to pouze kilometr. V Liberecké do centra od Molky k Blance 20 minut, na Podolském nábřeží k Tančícímu domu se jede krokem, fronta pokračuje k Jiráskovu mostu. Letenský tunel je ucpaný v obou směrech a v Radlické na Smíchov se stojí z Valtrovky k Dobříšské půl hodiny. Šťastnou cestu a dobrý večer.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
11: Už nehledám to místo, kde všechno mám do...
0: A to je nabídka muziky po 19. hodině. Bude tady Poetika. Jason Derulo. A třeba skupina Činasky.
12: Mám v životě všechno, co jsem kdy chtěl mít, je to dobrý.
13: Mám chuť zlobit.
0: Tak tolik k muzice, no a téma už za pár okamžiků. Tramvaje na trati mezi centrem Prahy a Modřany nově staví na zastávce Hodkovičky. Více v naší další reportáži už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Cestující v pražských tramvajích mohou nově vystupovat a nastupovat na zastávce Hodkovičky. Ta je na trati z centra do Modřan, konkrétně mezi Belárií a Černým koněm, které jsou od sebe vzdálené přes kilometr. Místním se tak výrazně zkrátí cesta na zastávku.
1: Hodkovičky. Zastávka na Znany.
2: Cestující si zvykají na nové hlášení v tramvaji. Novou zastávku uvítala například paní Anastázie.
3: Bydlíme přímo tady na Zahalce, což je asi tak 200 metrů od zastávky. Chodili jsme na zastávku Belárek, tak asi 10 minut pěšky, což s kočárem není úplně ideál. A sousedi to říkali, že to by bylo jako super mít to blíž. A hodně lidí jezdí spíš tramvaj do práce.
2: Podobný názor má i pan Jiří, který se do oblasti přistěhoval před rokem.
4: Tohle beru jako dar, vyloženě, strašně uleví. To bude nejhezčí zastávka na této větvi tratě. Je to moderní, elegantní, ty cedule, co ukazují příjezdy, dokonalý.
1: Příští zastávka je na Znamení.
2: Kromě elektrických informačních panelů jsou tady také na každé straně přístřežky s lavičkou. V běžném denním provozu tady budou zastavovat na Znamení linky 3, 17 a 20. Jako jedna z prvních jsem přišla čekat na tramvaj i paní Sandra.
5: Jsem tady, takže teďka nemusím chodit tu další zastávku, takže super. Protože tady se všude staví a myslím si, že všichni to uvítají. Všichni mají stejný názor, všichni jsme šťastní, že to je tady.
2: V okolí zastávky je několik velkých bytových domů a další vznikají na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél trati. Vysvětluje rozhodnutí postavit novou zastávku technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Čurovský.
6: Protože tady v tomto prostoru vznikla poměrně rozsáhlá zástavba vlastně po obou stranách, jak k Vltavě, tak i na druhou stranu, tak rostla poptávka po přímé obsluze tramvajovou dopravou, celkem logicky. Zároveň by tady měla vzniknout lepší přestupní vazba mezi autobusem 190.
2: Stavba trvala zhruba 4 měsíce, dodává Šurovský.
6: Podařilo se nám vlastně udržet tramvajový provoz sníženou rychlostí, takže to byla samozřejmě výzva pro zhotovitele, aby se tady s tím průběžným provozem popasoval.
2: Dopravní podnik za novou zastávku Hodkovičky zaplatil necelých 30 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Pražská doprava.
8: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Tak tolik hitmakers z 90. Lighthouse Family a jejich Lift It. Teď už připomenutí našeho hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl, takže které dvě desky, která dvě alba tentokrát bojují o vaše hlasy. Tak je to skvělé album Bruce Springsteena, jeho nejúspěšnější, nejslavnější album z roku 1984, Born in the USA. Kromě titulní skladby jsou tam třeba Glory Days nebo My Hometown. A proti této desce se postavila deska z roku 1983, takže vlastně ze stejného období, a je to také nejúspěšnější album tentokrát britských artrockových Yes a nese název číselný, tedy 90 nebo 90125. Tak dáme si Bruce Springsteena nebo britské Yes příští pondělí, tedy po víkendu v pondělí 12. října večer po 21. hodině. Tak před chvilkou jsem se opět díval na to, jak to vypadá, to hlasování na Facebooku Rádia Praha, a stále tedy platí, že velký odskok zatím mají fanoušci Bruce Springsteena, tam je to opravdu téměř jednou tolik hlasů, než hlasů pro skupinu Yes, ale nekončíme zdaleka ještě, hlasování bude pokračovat i přes víkend až do pondělní 12. hodiny.

0: Posloucháte Radio Praha a s metropolitními typy je připraven Jirka Štefl.
1: Milovníci burgerů by neměli vynechat Burgerfest, který letos slaví 15. narozeniny a vrací se tam, kde se v Česku zrodil, tedy na Břevnovské Posvícení. Od pátku do neděle na vás čeká několik burgerových stánků s burgery připravovanými přímo na místě z kvalitních a čerstvých surovin. K tomu pivo a atmosféra tradičního posvícení. Burgerfest bude u Břevnovského kláštera do nedělního večera. A návštěvu Národního technického muzea na Letné můžete v pátek a v sobotu spojit s recyklací. Přinést tam můžete vysloužilý elektrospotřebič a kurátoři Národního technického muzea posoudí, jestli se náhodou nehodí do muzejních sbírek, a když ne, tak ho ekologicky zlikvidují. Za odevzdaný spotřebič navíc dostanete slevu na vstup do muzea a když ho kurátoři vyberou do sbírek, získáte ještě dvě čestné vstupenky. Akce před Národním technickým muzeem bude v pátek a v sobotu od 17:30 do 17:00. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Už 15. října do českých kin vstoupí nový slovenský film Láska. Mými čtvrtečními hosty proto byli režisér Marko Škop a herečka Jana Kovalčiková. A bavili jsme se třeba o tom, jaké byly první reakce po pražské premiéře.
4: Že to otvára některé věci, které jsou kdysi hlubší, a že jich to nutí zamyslet se. Vlastně s takovýmito reakcemi jsme se stretávali aj na slovenské premiére a mali jsme také mikroturné po kinách, které vlastně prebieha aj v České republike, takže už nějaké ty zpětné väzby od divákov, od publika máme. Zároveň by som to ale nechcel nějak preceňovať, lebo sú určite aj ľudia, ktorí ten film nepríjmu, lebo ich neosloví a tí vám to nepovedia. Ale na tých diskusiách vždy veľká väčšina divákov v kine ostala a mnohí dokonca mali takú potrebu nie klásť otázky, ale povedať nejaký svoj názor.
3: V pátek tradične celý týden plný hostu zrekapitulujeme. Budu moc rád, když si to po poledních správach poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Přiblížila se 20. hodina, je tedy čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou opět připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Rekonstrukce jateční burzy v pražské Holešovické tržnici stála 250 milionů. Ještě letos se tam otevře restaurace. V kauze hořící haldy v Ostravě soud odmítl žalobu Diama na ministerstvo životního prostředí. Britská policie vyšetřuje dva muže z Lotyšska kvůli podezření z vniknutí na základnu královského letectva. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer místy slabě zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci dokončili rekonstrukci jateční burzy v areálu Holešovické tržnice v Praze. Odstranili novodobé vestavby, vyměnili rozvody, podlahy a restaurátoři obnovili výzdobu. Celkové náklady vzrostly na 250 milionů korun, popisuje předseda technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.
3: Ta rekonstrukce byla zahájena v roce 2022. Dokončeno bylo v červenci 2025. Ten důvod, proč dosud není otevřeno, je, že tady byly poměrně velké problémy s vlhkostí.
1: V památkově chráněné budově z roku 1895 se do konce roku otevře restaurace. Městský soud v Praze odmítl žalobu státního podniku Diamo na ministerstvo životního prostředí. Ten rezort žaloval v souvislosti s kauzou oddělovací vzdušné stěny na ostravské haldě Heřmanice. Česká inspekce životního prostředí v roce 2024 zjistila, že příkopy jsou zasypané demoličním odpadem, včetně kusů plastů nebo dřeva. Podle inspektorů ho tam navezla firma Ridera Bohemia, která zakázku na zásyp dostala. Ministerstvo životního prostředí letos případ inspekci odebralo a pro nedostatek důkazů ho v červnu zastavilo. Halda už několik let uvnitř pomalu hoří. Vzdušné stěny měly zabránit tomu, aby prohořela až nedaleké skládce s chemickým odpadem. Policisté vypátrali matku mrtvého novorozence, nalezeného v kontejneru v Rovensku pod troskami na Semilsku. Tělo dítěte objevili v polovině září. K nalezení jeho matky prováděli kriminalisté v Rovensku plošný screening DNA a procházeli záznamy z kamer. Žena je ve vazbě. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Šrýtrová.
4: Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání této ženy jako obviněné ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Vzhledem k tomu, že se žena dopustila zvlášť závažného zločinu na dítěti mladším 15 let, hrozí nyní trest odnětí svobody až 20 let nebo výjimečný trest.
1: Britská protiteroristická policie zadržela dva muže z Lotyšska, kteří neoprávněně vnikli na základnu RAF v Cambridgeshire. Podle britského ministerstva obrany hlídka v noci našla opuštěné vozidlo a spustila poplach. Následná kontrola odhalila porušený plot. Úřady případ vyšetřují. Podle policie mají oba podezřelí bydliště ve Velké Británii. Jejich domovy vyšetřovatelé prohledali. Podle webu BBC úřady zatím tento případ nedávají do souvislosti s incidentem u letecké základny Fairford z konce září. Policie tehdy zatkala pět mužů pro podezření z přípravy teroristického útoku. Hokejisté Plzně si v předehrávce 9. kola Tipsport Extraligy poradili s Českými Budějovicemi, nad kterými vyhráli 4-1. Dvěma góly a asistencí se na triumfu domácích podílel obránce Carter Robertson. Pražská Sparta hostí v přímém přenosu radiožurnálu Sport Kometu Brno a před koncem druhé třetiny s ním prohrává 0-2. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a objevit se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat na polojasno až jasno. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A pojďme se po 20. hodině ještě podívat na dopravu, tak bohužel ta stále není klidná ani v Praze a okolí a také se na tom dost podepisuje intenzivní déšť, takže třeba silně prší na výjezdu z Prahy na brněnskou D1, takže tady dávejte pozor. Pražský okruh směr D1 taktéž od sjezdu na Jesenici po pojíždí kolona, je to kvůli omezení mezi kilometry 81 a 77, jde se pouze jedním pruhem. D1 jako taková z Prahy na Brno, kolona od sjezdu na Benešov mezi 21. a 23. kilometrem k omezení už Mejkalky. A ještě to není všechno, když se vrátíme zpátky do Prahy, tak stále je neprůjezdná Vídeňská ulice za jižní spojku směr Krč. Pod mostem se snaží vyprostit včera uvízlé nákladní vozidlo s vrtnou soupravou. Ucpává se i objízdná trasa ulice v Podzámčí, takže s tím stále počítejte, není to ideál. A Kbelská ulice ještě v neposlední řadě směrem do města u odbočky na Proseckou se srazilo osobní auto s nákladním, takže tady je před tímto problémem delší kolona. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Sam Fender a Olivia Dean. A bude tady Adonis. A společně Ale Farben a Kiddo. A před rokem zemřela známá jaderná inženýrka paní Dana Drábová, teď v Praze připomíná nová výstava. My vás na ní pozveme už za pár okamžiků v naší další reportáži. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou představuje nová výstava v sídle úřadu na Senovážné náměstí v Praze. Expozici připravil úřad společně s partnerkou Dany Drábové u příležitosti ročního výročí úmrtí vědkyně a regionální političky.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu, která je ve dvou místnostech, dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl, teda docela usilovné práce.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat v panice.
2: Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Praha je kulturou.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

Maria a comeback kapely Blondie z 90. Máme 20 hodin a 33 minut za půl hodiny zhruba po zprávách po 21. hodině. Tady bude náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha a žije. Jako vždy tedy jeden z úžasných koncertů, ať už domácí nebo zahraniční scény. Tentokrát zahraniční a náš hudební dramaturg Petr Jungmann vybral opravdový skvost. Vrátíme se do roku 2011 do londýnské Royal Albert Hall a tehdy tam měla úžasný koncert, který byl zaznamenán naštěstí. Zpěvačka, tady dá se říct ještě taková začínající, když už tady slavná, Adele. Takže Adele opravdu v úžasné formě dneska z Royal Albert Hall nabídneme její koncert z roku 2011. Už za půl hodiny, tak pokud Adele máte rádi, tak rozhodně poslouchejte Rádio Praha.

0: Česko si dnes připomíná památný den Sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Ewald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plecenze. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění české obce sokolské. Sokolové se mu pomstili už za několik měsíců. Zapojili se do příprav atentátu, který provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš a po kterém Reinhard Heydrich na jaře 1942 zemřel.
3: Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol sice po druhé světové válce opět fungoval, ale komunisté organizaci v 50. letech zase zrušili. Úplného obnovení se dočkal v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas. Nelaďte se od pondělí

0: Tak tolik Dan Barta a muzika k úspěšnému filmu Snowboardiáci. Máme 21 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a Mirek Asan ve studiu. Hezký večer.
1: Hezký večer přejeme. Kamion zaseknutý pod mostem v pražské Krči se nedaří vyprostit. Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Policie uznala domovní prohlídky u bývalého britského prince Andrewa za nezákonné. A zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti. Večer místy slabě zaprší a naměříme nejvýš 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasičům se v Praze dál nedaří vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Zasekl se pod ním i s nákladem včera večer. Nepomohl ani druhý tank, který na místo dorazil později. Podvalník s prázdnými pneumatikami je zabořený ve vozovce a vrtná souprava, kterou převážel, je nahoře zaseknutá v mostní konstrukci. Nepomohlo ani její částečné odbourání. Tísňové linky pražských hasičů mezitím zahltili lidé, kteří jim volají a radí, jak uvízlý kamion vyprostit. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Na místě jsou podle něj odborníci, se kterými zásah konzultují.
3: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
1: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
4: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
1: Celková cena bude podle odhadů zhruba 1,25 miliardy korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Poslanci se příští středu vrátí k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Mimořádnou schůzi sněmovny svolal její předseda Tomio Okamura z SPD, a to na žádost všech tří koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září předlohu vetoval. Návrh nového zákona předložila vládní koalice, ruší dosavadní služební zákon a podle předkladatelů má usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel a opozice ale varují před možnou politizací státní správy. Bývalý britský princ Andrew uspěl u soudu v případu domovních prohlídek. Policie uznala, že příkazy k nim nebyly vydány řádně. Vyšetřování případu ale dále pokračuje. Bratra krále Karla III. Zadrželi v únoru kvůli kauze zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Andrew Mountbatten Windsor čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy byl britským zmocněncem pro mezinárodní obchod. Andrewovo zatčení a rozhořčení Britů nad jeho kontakty s Epsteinem uvrhli královskou rodinu do jedné z nejhorších krizí za desítky let. Českobudějovičtí hokejisté prohráli v Tip Sport Extralize třetí z posledních čtyř utkání. V předhrávce 9. kola si připsali porážku 1-4 v Plzni. Ta navázala na úterní výhru v Lize mistrů a v neúplné tabulce se posunula na 4. místo. Pražská Sparta hostí v předehrávaném utkání 9. extraligového kola Brno a bude se prodlužovat. Po 60 minutách platil v pražské O2 areně stav 3-3. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a vyskytnout se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude ale postupně ubývat na polojasno až jasno. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Naměříme nejvýš 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije.
6: Vítejte u další porce živé muziky. Dnes nám bude dělat společnost grandiozní zpěvačka. Na Praze s námi bude Adele a vy budete moci obdivovat její schopnosti a mistrovství. Popravdě to, co ona umí, zvládne snad jen Lady Gaga, nebo dřív Celine Dion. Prostě výkon trochu z jiné galaxie. A to jí bylo, když zpívala v Royal Albert Hall pouhých 23. Talent od pána Boha. Ve slavném londýnském stánku 22. září roku 2011 zpívala největší hity své dosavadní kariéry z prvních dvou desek 19 a 21 a vy si je už vychutnejte na 107.1 FM a v DAB+. Tady je Rádio Praha a Adele live at Royal

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.
4: Je 22 hodin. Dobrý večer. Řidiči v Česku už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Na základní škole Věry Čáslavské na Pražských Petřinách slavnostně odhalili pamětní desku této slavné gymnastky. Česko odeslalo odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Babiše. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 15 stupňů. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer místy slabě zaprší.
5: Rádio Praha. Zprávy.
4: Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, jen o 10 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 640 korun a 31 haléřů.
6: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřeby daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
7: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
6: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
8: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
6: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Děti na pražské Pankráci si znovu můžou hrát na hřišti v ulici Plamínkové. Jeho rekonstrukce je hotová. Za práce radnice Prahy 4 zaplatila skoro 3,5 milionu korun.
9: Městská část hřiště rozšířila a přidala herní prvky. Například velkou motorickou sestavu s věžemi, pískoviště, houpačky a kolotoč. Nové jsou taky dopadové plochy ze světlé dřevěné štěpky a mobiliář. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Věra Čáslavská má od dneška v Praze 6 pamětní desku. Slavnostně ji odhalili na fasádě budovy základní školy, která nese jméno této legendární sportovní gymnastky a několikanásobné olympijské vítězky. Na akci byla přítomna i její dcera Radka Čáslavská. Starosta Prahy 6 Jakub Stárek připomněl, že dnešní slavnostní odhalení desky připadlo na památný den sokolstva. Věra Čáslavská měla po celý život vřelý vztah k sokolským ideálům. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předchází riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další premiérův biznis, například o společnost Symbiol. Celý článek najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Předseda Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele UEFA je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. Volby se uskuteční na 51. kongresu UEFA v dubnu příštího roku v Astaně. Večer a zpočátku v noci bude v Praze oblačno s deštěm a objevit se může i bouřka. Srážek i oblačnosti bude postupně ubývat na polojasno až jasno. Ochladí se na 7 až 5 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude postupně přibývat oblačnosti a večer se místy vyskytne slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí ke 13 až 15 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
1: Na Rádio Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Skladatel, scénárista, režisér a zpěvák Lukáš Daniel Pařík se začal tvorbě věnovat už od dětství. Do povědomí lidí se dostal především díky pohádkám Princezna zakletá v čase 1 a 2, pro které vytvořil nejen hudbu, ale podílel se i na scénáři. Aktuálně vzniká finální část trilogie Prince zakletý v čase. A nejen o něm si budeme už za chvíli povídat. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Lukáš Daniel Pařík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My dnes budeme hodně pohádkoví, protože si budeme hodně povídat o pohádkách, o fantazii, protože vy jste si v podstatě odskočil z natáčení třetího dílu trilogie. Tentokrát se bude V čase ztrácet princ.
2: Ano, je to tak.
1: Pohádka Princ zakletý v čase se rodí. V jaké je to fázi?
2: Ve fázi natáčení, to znamená, my za sebou máme první blok ze tří. Ten první blok se točil na přelomu srpna a září. Teďka budeme točit v listopadu a potom zbytek budeme ještě dotáčet příští rok.
1: Kdo tu pohádku viděl, nebo ne tuto, ale ty předchůdkyně, pochopitelně princezny zakleté v čase, jedničku, dvojku, tak ví, že je to film prošpikovaný různými triky, spoustou triků. To znamená, že to natáčení s živými herci je vlastně jenom malinká část celého toho procesu. Jak je to vlastně celé dlouhé, než to vznikne? Už od toho prvotního nápadu, psaní, kolik let to trvá?
2: U každého z těch filmů to bylo trošku jinak, ale když se budeme bavit o Princovi zakletém v čase, tak scénář vznikal asi 3/4 roku a natáčení podle mě bude kolem 30 dnů, něco takového, ale potom ta postprodukce, tak ta je u nás samozřejmě velmi náročná, ta je na tom to nejdelší, protože máme tam, jak jste říkala, x triků, je tam x kouzel, hudba samozřejmě taky není úplně minimalistická tady v tomhletom žánru. Ten žánr sebou nese prostě jako velkou postprodukci, i zvukovou, jo, co se týká právě ty kouzla, jsou na jedné straně vizuální, divák si to úplně neuvědomuje, ale oni musí být ošetřený perfektně i sound designově a rozmíchaný prostě v tom prostoru do toho kina. Je to na dlouho. A to prostě bude tady trvat určitě ten rok, no. Takže ta premiéra určitě bude v roce 28.
1: No tak to se budeme hodně dlouho těšit. Povězte mi, je to tedy třetí díl trilogie. Bylo už u té první princezny jasné, že půjde o trilogii, nebo to se tak nějak stalo?
2: Nebylo. Když jsme vlastně začali pracovat už tady v téhle sestavě na princezně jedničce, tak první otázky spíš, které jsme si kladli, bylo, bude to pohádka, nebo budeme odvážní a zkusíme nějaký žánrový posun a bude to trošku do fantazie, bude to akčnější, vypravnější, ale tím pádem herecky civilnější, protože to se k fantazii pojí. A vlastně, když jsme dotáčeli tu jedničku na place, tak jsme prostě s Petrem jako hnedka si říkali, natočíme druhý díl. To by bylo super. A vlastně tím, že ještě přišel covid, který nás tehdy samozřejmě strašně spláchnul, tak my jsme museli nějak remarketovat, my jsme museli vymyslet, jak to udělat, protože měla být původní premiéra, my jsme to museli zrušit a šli jsme až o půl roku později. Ale už byly utraceny peníze na marketing. Takže vyšla písnička Tam za řekou s Terezou Maškovou a ostatními herci a do toho jsme začali natáčet povídky ze světa princezny zakleté v čase a najednou to je přesně ono, ze světa. Takže začala vznikat mapa, začala vznikat historie toho světa a najednou tím pádem máme filmový svět. A začala nás strašně lákat ta představa být, já nevím, jako Marvel, jako Star Wars, jako Harry Potter v tom slova smyslu, že můžeme natáčet více různých příběhů ze stejného světa. Takže takhle vznikla dvojka a před trojkou, kterou točíme teď, ještě vznikl spin-off Zrození alchymistky.
1: U těch pokračování je vždycky trošku problém, aby to nebyla jenom taková ta, jak se říká, nastavovaná kaše.
2: Ano.
1: Jak se bráníte tomu, aby právě si lidé třeba nezačali říkat, jo, ta jednička je stejně vždycky nejlepší, ty další díly, to už není ono.
2: No, snažíme se poučit a snažíme se naslouchat divákům, protože my máme úžasnou fanbase. My máme fakt jako vybudovanou úžasnou fanouškovskou základnu, se kterou jsme dost úzce v kontaktu. A tím, že s nimi komunikujeme nejenom prostřednictvím sociálních sítí, ale i na různých besedách, tak nás to inspiruje.
1: Tam třeba implementujete nějaké jejich i nápady?
2: Spíš jako nás vedou, jo? Že prostě třeba my jsme vůbec nečekali, to je jedna z těch základních věcí úplně, kterou jsme vůbec nečekali, že Murien, Simona Zmrzlá, že to bude tak oblíbená postava, když je to prostě jako...
1: Ta nejzlejší osoba.
2: Ta nejzlejší osoba v princezně jedničce, která krade děti prostě, jo. Tak nás to nenapadlo, ale vlastně my jsme dělávali i hlasování, která postava je nejoblíbenější a tak dále. A nás samozřejmě Simona taky hrozně baví. Za prvé to je fenomenální herečka a za druhý té postavě já si myslím, že i kdybych nebyl autorem Princezny zakletý v čase, nebo jedním z autorů, ale díval se na to jako divák, tak si řeknu, tohle to je rozhodně jedna z nejlepších čarodějnic, prostě, která jako v české pohádce byla.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Lukáš Daniel Pařík, který je dnes hostem pořadu Až na dřeně, doslova mužem mnoha řemesel, protože vy jste hudební skladatel, scénárista, režisér, herec, zpěvák, všechny možné věci umíte a děláte. A je to vidět i na té princezně lomeno princovi, který se teď točí, protože tam jste nejen autorem hudby, ale i spoluautorem scénáře, režírujete, ale mihnul jste se tam i jako herec v některém z těch dílů.
2: No, ale řekla jste to správně, že mihnul. Já jsem tam dvakrát v jedničce. Zaprvé, já jsem ten strážný, který, pokud si diváci vzpomenou,
1: to se musím podívat znovu.
2: Princezna zakletá v čase, když vstává ráno, ano, tak vždycky vyhazuje sok na růži. A jednou už se naštve, protože se to stále opakuje, tak vyhodí celou vázu. A je tam strážník, který mu to spadne na hlavu a omdlí na schodech, tak to jsem byl já.
1: A to nikdo nechtěl dělat, tak jste šel vy.
2: Já jsem to vyloženě chtěl dělat.
1: Vy jste chtěl dostat vázu.
2: Jo. A hlavně jmenoval jsem se strážný Čenda a to mě prostě strašně lákalo. No a potom tam je taková montáž takové té vesničky, na kterou přichází ta černá bouře a různě to odfukuje lidi a tak. A já tam sedím zloutnou, což je jako easter egg na to, že jsem hudební skladatel, a sfoukne mě to vlastně z lavičky s tou loutnu. Tak to je v prvním díle. A v druhém díle, tak tam jsem jenom jako členem kapely v hospodě. Ale ve třetím díle jsem si nezahrál, nevím, jestli zahraju. A to jsou jenom takový kamea. Naopak Petr Kubík, ten vyloženě už tam má roli, ten hraje jednu z vedlejších rolí alchymistu Heralda a ten vyloženě tam teda má svoje dialogy, no, to mi se ještě nepoštěstilo.
1: A tyhle ty špeky do scénáře jste si dal sám, nebo za to může Petr Kubík?
2: Tak my to děláme společně, takže to jsme se domluvali spolu. On se mě vždycky ptá, jako jestli si tam něco chci nebo ne, a u tohohle projektu mám vždycky trošku strach, protože se bojím, aby tam se nestratila ta kontrola, protože jako Petr, když je tam v roli Heralda, tak si samozřejmě lepší, když tam stojím já a jako režíruju to. No a nechci se tam cpát, já nevím, já mám takový vždycky jako, nevím, jestli imposter syndrom, ale nechci se prostě cpát jako do těch hereckých rolí tolik tady, no.
1: Jak vlastně funguje ten váš tvůrčí tandem? Vy fungujete oba jako scénáristé, oba už i teď vlastně od té alchymistky i jako režiséři.
2: Funguje to právě mnohem líp než dřív, bych řekl. Já si myslím, že nejzdravěji nastavená workflow je od té alchymistky, kdy to prakticky probíhá tak, že my si voláme. A ten hovor je dlouhej. Ten hovor je prostě třeba na 2 hodinky a probíráme, jak to bude dál, sepisujeme si nějaký body a já to potom píšu. Tady u Prince zakletýho v čase to bylo tak, že Petr přinesl první verzi, kterou napsal, tu jsme si společně okomentovali a dohodli jsme se na docela výrazných změnách a to už jsem potom dopisoval já, ale právě vždycky to tak probíhaly ty hovory po telefonu a jde o to se shodnout. Ale to jako není o tom samozřejmě, že my si tak vždycky jako řekneme a na všem se shodneme. Tam jsou ohnivý debaty, ale my už jsme na to zvyklí. My jsme zvyklí na to, většinou to tak bývá, že ty nejohnivější debaty většinou bývají kolem něčeho, co je potom super. Protože ono je to třeba sporný, my na to můžeme mít různý názor. A teď vlastně naštěstí fungujeme tak, že každý přinese to nejlepší ze sebe pro to řešení. Takže ve finále ta daná věc je vyřešena v tom scénáři asi nejlíp, jak může v rámci našich schopností. Mm-hmm. Takže my jsme na to zvyklí. Není to tak, že bychom na sebe křičeli, teda to ne, ale my jsme oba hodně vášniví autoři, takže potom prostě jsme schopni debatovat hodiny. No.
1: A když potom takový dva vášniví autoři přijdou na ten plac a teď se začne točit, stvárňovat to, co vy jste si vymysleli, tak jak moc trváte na tom, co je na tom papíře? Dá se vůbec u takového formátu něco třeba měnit na tom place? Upravovat, že třeba zjistíte, že to nejde, nebo že by něco bylo lepší, nebo už to nejde, protože by se to celé rozbortilo?
2: Tady asi jako je potřeba odpovědět ve dvou rovinách. První rovina, to je úplně ta klasická, kdy třeba je něco na papíře a ve finále to nefunguje, třeba v rámci dialogu, ale to řešíme velmi rychle. Většinou, protože tady je zase výhoda, že ty herci, kteří to hrají, už to znají. Oni znají ty postavy. Takže my často tvoříme přímo s nima. A třeba Eliška Křenková, která hraje alchymistku Amélie, ta je v tomhle tom jako extrémně kreativní. Ona tu Amélie má v sobě tak zažitou, že prostě ona navrhuje, ona vlastně hází různé věty, různé odpovědi, které nás třeba na tom papíře ani nenapadly. A je super si to od těch herců takhle odrážet. A vůbec nám nevadí něco na place měnit, pokud víme, že to je k dobru věci. No a potom je samozřejmě druhá věc, a to je produkční hledisko, kdy třeba něco nestíháme a musíme to nějak vyřešit, aby jsme to stihli, abychom to dotočili, aby nebyl přes čas, tak tam jsme taky schopni improvizovat, no. Po těch letech už to nějak jde.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: až na dřeň.
1: Jak už jsem říkala, tak vy jste také autorem hudby ke všem těm filmům, o kterých jsme tady mluvili. Mě by docela zajímalo, jak ta hudba vlastně vzniká, jestli je to už vlastně hotové ve chvíli, kdy jdete natáčet, anebo právě třeba na tom place, když to vidíte, se vám ta hudba rodí.
2: To je super otázka, protože když se scéna na place fakt podaří, tak já tu hudbu už jako fakt slyším. My se totiž díváme do takzvaných odkuků, což jsou obrazovky, které nám už ukazují, jak vlastně ten záběr vypadá, jak bude vypadat kompozičně. Je to stejné jako sledovat to v televizi prostě. A mozek můj už po těch letech fakt funguje jako hodně reflexivně v tom, že když vidí nějaký dialog a ten dialog má dobrou energii, tak už to tam hraje. Takže ano, slýchám to už na place. Nebo takhle, slýchám to i při psaní scénáře někdy. Píšu scénář a jestli se mě něco hodně emotivně dotýká, tak v ten moment já slyším hudbu. Takže si dělám poznámky už k hudbě někdy mimo.
1: Když vy jako jednou rukou píšete scénář a druhou rukou píšete noty.
2: Noty ne, ale poznámky k hudbě. Ale samozřejmě ten největší proces nastává v momentě, kdy máme střih. Ono je více způsobů, jak tu hudbu skládat. Samozřejmě někdo si třeba skládá hudbu i dopředu. Není to za mě určitě špatně a možná je to pro toho skladatele prostě jednodušší, protože potom je to na střihačovi, aby to tam nasadil tak, že to bude sedět. Ale já mám tady tohleto rád pod kontrolou. V tom slova smyslu, že reaguju na ten obraz. Já prostě chci jít s tou hudbou tak, jak to vypráví prostě ten obraz. A tím pádem já skládám především k obrazu. Tady je výhoda, že už mám spoustu těch témat hudebních hotových, protože je to třetí díl přece jenom. Té hudby už je naskládaná strašná fůra. Určitě budou nový témata, ale určitě budu recyklovat spoustu těch starých. Takže o to bude jednodušší.
1: Já jsem si dlouho myslívala, že je to u filmu třeba někdy i tak, že přímo na tom place už zní ta filmová hudba. Aby tam byla ta atmosféra, aby ti herci se třeba lépe vžili do té role. Tak je to někdy tak, že pouštíte třeba hercům hudbu? Třeba ne tu, která potom bude v tom filmu. Hraje tam něco?
2: Jsou případy, kdy se to dá udělat. Většinou ne, protože nabíráte zvuk přímo z placu. Takže když nahráváte dialogy herců, tak samozřejmě by tam byla slyšet ta hudba a to by nás zvukaři zabili, to by se nedalo použít. Ale jeden z případů je, když jsme nahrávali první verzi písničky Tam za řekou, kterou zpívala Eliška Křenková, Marek Lambora a Natálka Germány přímo ve filmu, tak tam jsme to samozřejmě museli pouštět, aby ona se Eliška do toho mohla chytit a zpívat s tím. A potom se to celý vlastně postprodukčně vyrobilo, že ona to samozřejmě přespívala potom ve studiu. No, ale teď jsme točili ještě film Rozlučky se svobodou a měli jsme tam naše oblíbená scéna, prostě taneční scéna. A tím pádem jsme prostě pustili hudbu, u které jsme věděli, že to ty herce vyhypuje, že budou v té energii, kterou potřebujeme, ale tam nejsou dialogy.
1: Všechny ty princezny jsou, jak už jsme říkali, plné triků. Využíváte moderní technologie. Využíváte je i při skládání? A jak to jde dohromady s tím niterným procesem skládání? AI a jiné věci.
2: Tak já AI při skládání nepoužívám. Já vlastně nevím ani moc, jak to funguje. Jo, já si myslím, že super je AI, nebo pro mě, abych já si pořád cítil jako autor a aby to nezasahovalo do mýho procesu niterního, jak vy říkáte. Je super, když si s AI něco rozeberete. Jo, když vás zaujme prostě nějaká super hudba a řeknete si, tyjo, potřeboval bych si rozebrat partituru třeba k tomu, tak někdy je fajn, že existují nástroje, díky kterým si můžu oddělit třeba určitý nástroje nebo nástrojové skupiny, tak abych pochopil, jak to v té hudbě, která mě se líbí, třeba funguje a posunul se někam jako skladatel. Ale jinak já vlastně skládám u sebe doma v pokoji ve svém programu se svým softwarem a se svýma zvukovými bankama, které jsou orchestrální. A dneska už je to tak daleko, že pro většinu lidí to zní opravdu jako živý orchestr, monumentální. Vždycky je super, když je možnost to ještě obtáhnout třeba nějakýma živýma nástrojema. A tohle je moje workflow, no.
1: Takže moderní technologie, ano, AI jenom s omezením. Tak.
2: Tak, abych se stále jako cítil jako autor, ale jasně. Je blbost bránit se tomu v tom slova smyslu, že když si můžu urychlit workflow, jako nějakou mravenčí práci, tak to je samozřejmě super na to používat jakýkoliv dostupný nástroje. Ale já jsem rád, že zatím ještě pořád jsem v době, kdy to autorství zůstává na člověku.
1: Třeba v rádiu, když se míchají dokumenty nebo hry rozhlasové, tak se často říká, že ticho hraje. Hraje ve filmu?
2: Hudba samostatně funguje, dá se to tak podle mě říct, že funguje jako sled napětí a uvolnění. Ona, jakmile přichází v hudbě nějaký napětí, já nemyslím jenom atmosféricky, ale má to nějaký vývoj. Aby se mohlo něco vyvíjet, tak musí to být napětí, uvolnění, střídá se prostě dynamika, střídá se barva. A v tom filmu je to stejný, tam je to ještě markantnější. Super je prostě z různých triky. Super je vygradovat hudbu, vygradovat, a najednou úplně ticho. A tím pádem vyzní třeba jedna jediná věta, která je potřeba v ten moment říct. Hrozně silně funguje, když herecky emočně vypjatý situace jsou úplně bez hudby někdy. To je právě super. V pohádce se to zase tolik nehodí, ale jsou filmy, když třeba, nevím, nějaká postava zemře a jiná má ten strašný šok z toho. Nehrá vůbec nic. Nebo jeden nástroj. Protože zahltit emočně diváka obrovskou hudbou v momentě, kdy postava zažívá obrovské emoce, to tomu někdy vlastně strašně ubere. Ale pokud je to zrovna takhle negativní emoce, tak je vlastně mnohem horší výrazově nechat ho samotného. Protože já ho nechávám samotného a on trpí sám. Nebo tam dám jeden jediný solový nástroj a on mi podpoří tu samotu toho jednoho jediného člověka. Takže ticho je velmi mocný nástroj.
1: Říká Lukáš Daniel Pařík.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Pojďme se teď společně udělat takový malý výlet zpátky v čase. Až do vašeho dětství. Co vás nejvíc utvářelo? Co z vás udělalo toho člověka, který skládá, točí, píše i knihu dokonce, muzikál, tvoří? Co vás nejvíc ovlivnilo?
2: Tak z toho, co dokážu rozeznat vědomně, tak určitě oba rodiče, protože já jsem strašně vděčný za to, že vlastně té kreativitě nechávali absolutně volný průběh, prostor a dali nějaký jako bezpečný zázemí pro to, abych si tvořit mohl, jak chci. Ano, pamatuju si, že my jsme měli dětský pokoj s bráchou, kde bylo piano, z toho se šlo do kuchyně a kuchyně vedla do obýváku. A já si pamatuju, že já jsem hrál na klavír jako blázen, jako malej, prostě fakt třeba 5-6 hodin jako denně, jo. No ale já jsem si hrál, mě bavilo tvořit neustále. A já jsem do toho furt mlátil. Máma stála v té kuchyni třeba a z obýváku táta pouštěl jinou hudbu. A máma byla mezi tím. A
1: svatá žena.
2: No, velmi, no jasně, že jo, jasně, že jo. A takže jsem rád, ale že ta možnost byla, že měli tu trpělivost mě neustále poslouchat. Ale jinak si myslím, že na mě prostě strašně působila hudba, kterou jsme doma poslouchali. Mě hodně ovlivnili Queeni třeba, protože si prostě pamatuju, jak tak sedíme v obýváku, hrajeme s tátou stolní hokej a najednou hraje Bohemian Rhapsody. Mně je třeba 9, 10 a poprvé to slyším. A já si pamatuju, že se poprvé dostal husí kůži z hudby. To bylo tehdy, to je strašně silný moment pro mě. No a táta můj byl zpěvák, takže samozřejmě jsem byl k tomu vedený i vlastně jako nepřímo. Na mě teda nikdo netlačil, abych to dělal, ale já jsem chtěl. No a moje máma, byť se tomu profesně nevěnovala, tak proto má taky jako velký cit. Takže já si myslím, že jsem byl ovlivněný hodně rodinu. No a co se týká potom žánrovosti, já jsem generace Harryho Pottera. Mně bylo 11, když jsem dostal knížku o 11letým Harry Potterovi. A to mě ovlivňovalo strašně. Ovlivňovalo mě veškerý fantazy, který v té době bylo, že jo, tehdy. Já, když jsem byl dítě, tak byl první Pán prstenů sfilmovaný, byla Narnie, takže já jsem fakt ta generace, která byla zvyklá vyrůstat v jiném světě. A automaticky to nějak tak na mě zapůsobilo, že já radši tvořím věci, které jenom nějakým způsobem metaforujou naši realitu, ale rád to dělám skrz právě ty přirovnání v tom fantasy světě. A nejenom fantasy, ale prostě v nereálném světě. Mm-hmm. Já tam rád přirovnávám.
1: Jestli mám správné informace, tak jste studoval na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Tak jako to mi řekněte, jak jste se tam odstnul s tímhletím kreativním základem?
2: Rád bych řekl, že to byl omyl, ale vlastně jako nebyl, protože paradoxně ten gympl, na který jsem chodil v Brně, to byl prostě gympl, který měl super pravděpodobnost, že se dostanete na vejšku a považoval se jako jeden z těch nejlepších gymplů, takže jsem byl jako vedený tam, ale matematicko-fyzikální, no, jako takhle. Já jsem nechodil do té special třídy pro ty lidi, kteří byli geniální v tomhle ohledu. Tam bych se rozhodně jako nedostal, ale stejně je pravda, že ta matika, fyzika, chemie, že to jsme dostávali jako zabrat hodně. I přesto, že jsem byl na všeobecném zaměření na tom gymplu. Ale chtěl jsem jenom říct, že to nebyl omyl, protože já jsem tam našel paní učitelku Alenu Odehnalovou, která mě naučila psát. Ona vedla literární kroužek a já jsem se tam přihlásil. A ona už tehdy byla v docela pokročilém věku a ona byla neuvěřitelně soutěživá. Takže jakmile měla někoho, kdo psal a měl to zájem a makal, tak ona ho prostě přihlásila do všech soutěží možných a potom na něho tlačila, aby to dopsal. A ona mi vysvětlila, jak se staví postavy, co je to motivace. Vytříbila mi sloh, co se týká mýho psaní. Takže já si myslím, že kdybych nechodil na tenhle gympl, který byl ale matematicko-fyzikální, tak bych se nenaučil takhle správně psát třeba.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: až na dřeň.
1: Když jsem se vás ptala na ty vlivy, tak jste hned bez zaváhání zmínil rodiče. A jak moc vás potom ovlivnilo to, když najednou jeden nebyl?
2: No, ovlivnilo a ovlivňuje. Já ani nedokážu vlastně říct, jak moc. To je motýlí efekt. Prostě když se stane něco takového, tak vás to strašně změní, vy se přizpůsobujete tomu celý život, srovnáváte se s tím celý život, názor se vám na to vlastně jako upravuje celý ten život a už nedokážete vlastně potom říct, jaký byste byli, kdyby se to nestalo. Jo. U nás je to tak, že my jsme byli čtyři, táta, máma, brácha, já mám mladšího bráchu, který je výborný fotograf a vlastně po tom, co jako táta zemřel, tak si myslím, že ta rodina musela nutně projít a každý z nás osobnostně musel projít určitou transformací, ale já mám za to, že jsme si ještě blíž. Teďka jsem si teda vzpomněl zrovna na jednu věc, co nám říkali v chemii, na tom matematicko-fyzikálním gimplu. Já už nevím, jak se ten zákon jmenuje, protože já jsem na tyhle ty předměty extrémně mizerný, ale uvědomuju si, že jsou tam nějaký vazby. A když bych to přirovnal k naší rodině, tak tam byla vazba mezi čtyřmi prvky. A v momentě, kdy ten jeden prvek zmizel, tak ty další tři vazby se posílily. A dneska k sobě máme podle mě extrémně blízko. Brácha je prostě fakt jako nejdražší člověk, co mám. A opravdu si myslím, že jsme se z toho, a teď si klepu na hlavu, že jsme se z toho dostali dobře a že jsme to přestáli, takže jsme se navzájem extrémně podpořili, že každý z nás prostě odvedl velký kus práce, aby jsme prostě byli v pohodě.
1: Kolik vám vlastně bylo let? To relativně málo, když tatínek odešel.
2: 22. Ono to samozřejmě bylo těžký s tím, že táta reálně opravdu on odešel přesně týden předtím, než jsme spolu měli poprvé vystupovat. No. A já jsem to vystoupení potom musel odehrát sám s partou lidí, kteří vlastně měli rádi tátu a byli to jeho dřívější kolegové nebo spoluhráči nebo přátelé prostě. A to byla jedna věc. A druhá věc, já vlastně jako, to jsem ani nevěděl, já jsem asi hledal jako strašný jako způsob, jak se s tím vyrovnat skrz to, že vytvořím něco velkého. Ale já jsem to nevěděl, že to dělám asi i jako z té pozice nebo jako z toho důvodu. Já jsem vždycky chtěl, já jsem se tehdy dostal vlastně na konzervatoř do Prahy na zpěv původně a já jsem věděl, že chci prostě, nevím, jenom jako otřást uměním v Praze. Že prostě chci udělat něco pořádného, něco, na co prostě lidi budou buď chodit nebo o čem budou mluvit. A myslím si, že jak táta odešel, tak ve mně byl takovej jako, nevím, dost jako nekontrolovatelný oheň prostě jít a udělat to. A takhle vlastně začal vznikat mimochodem můj první muzikál. Já jsem extrémně potřeboval prostě se vyjádřit. Takže myslím, že jako pokud se to nějak projevilo, tak takhle. No, v takové jako hrozně nezdolné, takové divoké, nejenom motivaci, protože motivace je super, ale spíš ta konzistence je důležitá. Ale tohle byl tak jako konstantní oheň, který prostě potřeboval vykřičet do světa něco, nějaký emoce, že si myslím, že to hodně podmínilo celou tu tvorbu moji následnou.
1: A teď po těch letech už se ten plápolající oheň trošku uklidnil?
2: No, je pod kontrolou. Ale ono je důležitý ho udržovat. Ono je důležitý udržovat hlad a spíš člověk se učí pracovat sám se sebou. Já si pamatuju, když jsme dělali Princeznu jedničku, tak tam ten oheň byl obrovský, ale byl zaměřený na to přesně vytvořit něco. A co to znamená, že už jsem to vytvořil? To znamená, že jsem to odpremiéroval, takže byla premiéra. A já si pamatuju, jak celý ten prostě dvouroční proces probíhal a já jsem byl fixovaný na tu premiéru. A potom premiéra proběhla a co teď? A bylo úplně prázdno a já jsem najednou neměl za čím jít. A začal jsem upadat do docela šílených jako stavů, že co teď jako? A ten oheň chtěl plát, ale neměl pro co, když to takhle přirovnám. Takže pro mě bylo důležité si najednou uvědomit, že nejde o ten cíl jako takovej, ale jde o ten proces. A o to být vděčný za to, že můžu žít každý den s tím, že každý den tvořím. To, že je tam ta premiéra, nebo to bude jednou hotový, to je super. Ale já vlastně nejvíc jsem potom vděčný za to, že můžu žít tenhle život, ve kterém neustále tvořím. To je vlastně jako to, za co jsem vděčný. A potom mě nesklame, že třeba chviličku jako po té premiéře je takový vzduchoprázdno. Tam vím, že já stejně musím načerpat sílu, abych mohl tvořit dál. Jo. Takže oheň tam je, jenom je víc pod kontrolou.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Princezna Elena z pohádek, které už léta tvoříte, se opakovaně vrací do jednoho dne, aby pod vlivem

0: Na první pohled byste je změnila, ale na pohled druhý si uvědomíte, že vás ale vyformovali k tomu, kdo jste. Ta vaše chyba třeba. Jo, já si myslím, že je hrozně důležitý ty chyby dělat. Takže vlastně ono je to i konec konců jako téma toho prince zakletýho v čase. On vlastně jako celý ten námět je postavený na tom, že on se snaží něco v minulosti změnit a potom dochází k určitému zjištění, na který se budete muset počkat, ale přesně vlastně to odpovídá na tu vaši otázku.
1: Mluvili jsme tady o tom plápolajícím tvůrčím ohni. A já vím, že rozhodně neplápolá jenom pro toho prince, který se teď natáčí, ale pro spoustu dalších projektů, které máte. Tak co dalšího děláte a na co se těšíte?
0: No, to, pro co teďka dýchám vedle Prince zakletýho v čase nejvíc, je můj muzikál Merlin, Legenda o naději, který se bude hrát příští rok v Hybernii. Premiéru máme 1.10.27. Předtím pojedeme ještě letní scény. A to je vlastně ohromná srdcová záležitost, protože to je vlastně, řekl bych, jako životní projekt pro mě. Je to muzikál, který navazuje na artušovské legendy, ale je to fantasy. A já jsem vždycky snil o tom přenést diváka v momentě, kdy přijde do divadla, přenést do toho jiného světa. Film je super, ale to divadlo je autentičtější. Tam já, tak jak vy teď přede mnou sedíte, tak já se takhle můžu na ty herce dívat a můžu se koukat do toho jejich světa. A já opravdu chci přenést tady tohle všechno do té Hybernie, aby ten divák se na chvilku ocitl v jiném světě a pak se s velkým prožitkem vrátil zpátky do toho svýho. Na to se strašně těším. Takže muzikál Merlin, no. Merlina mimochodem hraje Miroslav Táborský, který vlastně je v tom neuvěřitelný. Víte co, on je čaroděj, protože náš Merlin je čaroděj a tulák mezi světy, ve kterých udržuje rovnováhu. A já bych řekl, že Miroslav Táborský jako herec je čaroděj, protože v herectví tam je více veličin, který musíte ovládat, jako je například čas, jako je dynamika. On všechny ty, on s nima žongluje, on si tak jako pohrává s tím textem neuvěřitelně, že opravdu jako čaroděj připadá. No, já se na to strašně těším.
1: No já už se začínám těšit taky, jak to líčíte. Hostem pořadu Až na dření byl Lukáš Daniel Pařík. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Premiér Andrej Babiš se sešel se zástupci CIA a dozvěděl se podrobnosti o hrozbách z Ruska.
2: Varování CIA rozhýbalo Pavla i Babiše, píše deník N.
3: Rostou obavy z možného ruského útoku proti některé z evropských zemí.
2: S prezidentem jsem jednal o krocích v případě ruského útoku, řekl Babiš serveru deník CZ.
4: Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu.
0: CIA varovala Česko. Před čím konkrétně? Babiš a Pavel to budou řešit na Bezpečnostní radě státu. O čem nakonec rozhodnou a jak jsme připraveni na případnou ruskou agresi? Ptám se Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost vlády expremiéra Petra Fialy z ODS. Dnes je čtvrtek, 8. října. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
5: Dobrý den.
0: Za jak závažné považujete to bezpečnostní varování CIA prezidentovi a premiérovi České republiky? V září se s nimi sešel zástupce americké zpravodajské služby přímo v Praze.
5: Tak já nevím, jestli to je závažné, ale každopádně to byl velmi důležitý a jasný signál ze strany CIA, respektive ze strany Spojených států, kdy chtěli upozornit českou stranu, českého prezidenta, českého premiéra na to, co se děje a že situace tedy není jednoduchá.
0: Vyvolala teda ta návštěva CIA v Česku třeba v bezpečnostních kruzích znepokojení? Jak velké případně?
5: Já myslím, že nevyvolala znepokojení. Já myslím, že ta návštěva byla o tom upozornit i současnou vládu, že prostě situace je do určité míry vážná, respektive, že není prostě dobré ji podceňovat a že musíme společně se spojenci pracovat na tom, abychom žili nadále jako v bezpečí a musíme něco dělat a musíme se snažit. Takže to si myslím, že nebyl vzkaz do veřejnosti, nebyl to ani vzkaz do bezpečnostní komunity, protože myslím, že ty lidé z bezpečnostní komunity si to uvědomují. Ale byl to vzkaz prostě jako české politické reprezentaci, tak to bych to četl.
0: A to, že někdo ze CIA přijede do Prahy a setká se s prezidentem a premiérem, to se děje běžně nebo je to výjimečné ta schůzka, která se odehrála v září?
5: Běžně se to neděje, ale tu a tam se to stane. Tady to bylo velmi cíleně s ohledem na novou českou, tedy vládu, novou českou politickou reprezentaci. Myslím si, že to bylo poprvé tedy v rámci mandátu této české vlády vzešle z posledních voleb.
0: To znamená, že vy jako bývalý národně bezpečnostní poradce bývalé vlády Petra Fialy z ODS ten na takové schůzce v minulosti taky byl?
5: Tak já jsem na takové schůzce byl a já jsem sám měl tu možnost hovořit několikrát, jednat několikrát i se současným i s minulým ředitelem CIA například, takže to bylo jedno jako z mých poslání, respektive důvod té funkce.
0: Podle deníku CIA nastolila Česku několik možných scénářů útoku Ruska nebo ruské agrese směřované vůči Evropě. Jaký z těch scénářů, které se objevují teďka v médiích, třeba obsazení kusů po Baltí nebo útoky dronů startujících z lodí ve Středomoří, jaký z těch scénářů považujete za nejnebezpečnější?
5: Tak za nejnebezpečnější považuji ten scénář, který se vymkne kontrole, respektive kdy dojde k eskalaci, kterou nebude možné jako zastavit. Ta ruská strana všechny testuje, snaží se znervozňovat, snaží se vždycky jít o kus dál a testovat to, co jí projde a jednou se může tedy jako přepočítat. A ve chvíli, kdy ale vypustíte prostě eskalací toho džina z láhve, tak pak někdy není jednoduché, někdy je to dost často nemožné možného vrátit zpět. Takže ruská strana tímto jako riskuje a neví, jaké to bude mít důsledky pro Rusko samotné a pro všechny ostatní.
0: To znamená, ale takový útok třeba na pobaltské státy v příštích měsících teoreticky vy byste považoval za možný, protože o potenciálním útoku na NATO mluví i šéf BIS Koudelka, že se stát může.
5: Ano, já si myslím, že se stát může, ale ta ruská strana testuje tu hranici toho, co je skutečný útok, co ten útok může spustit, znervozňuje druhou stranu a já bych neočekával, že to bude útok prostě pomocí tanků a letadel, že to bude prostě masivní jako vojenská operace, ale že to bude útok, který se bude snažit být na pomezí toho, kdy nebude možné nebo nebude jednoduché nebo podle ruských kalkulací operací nebude jednoduché, tedy to za jasný a přímý vojenský útok, o kterém bylo rozhodnuto v Kremlu a který provedly ruské ozbrojené složky, takže to se budou snažit nějakým způsobem zamaskovat. Prostě právě proto se jedná o útoky hybridní a já bych očekával nějaké takovéto hybridní testování, klidně s tím, že dojde k obsazení části území, ale ne řádnou armádou, respektive ne lidmi označenými za řádnou armádu například.
0: Současně tedy šéf NATO říká, že přímý útok podle něj nehrozí. BIS zase taky mírní obavy přímo v Česku, že by Česku něco takového hrozilo, ale my víme, že třeba šéf CIA, nemluvím teďka o zástupcích té služby, ale skutečně šéf CIA byl na konci srpna na jednání v Kremlu. Jak čtete takové zprávy, které jdou tak trošku teda proti sobě, jak veřejnost má odtušit, co jí teda hrozí?
5: Tak já si myslím, že to je v té definici, co to je přímý útok. Tak pokud si pod přímým útokem prostě představíme to, že přiletí ruské stíhačky, které naruší vzdušný prostor členské země Aliance a začnou bombardovat jako pozemní cíle, tak takovýto útok si myslím, že nehrozí a takovýto útok v tuto chvíli plánován není. Takže ano, přímý útok to nebude, ale snaha o útok nepřímý, snaha o to rozklížit Alianci, snaha o to ukázat, že nejsme jednotní a že si nepřijdeme na pomoc, že nejsme připraveni se bránit, natož pak prostě to tomu útočníkovi vrátit, tak to je dlouhodobá ruská snaha a v tomto Rusko bude pokračovat. Konec konců Rusko na nás už zaútočilo. Vrbětice byla akce ruského státu na území českého státu, provedená příslušníky tedy ruské vojenské rozvědky a v zásadě to byl útok na český stát, ale jako nebyl to frontový útok ruské armády.
0: Ta vzájemná pomoc, o které jste se zmínila, která je zakotvená v Severoatlantické smlouvě, ta je důležitá, protože se k ní odkazuje, nebo na ní odkazuje i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Samozřejmě, že se připravujeme.
0: On totiž řekl, že pokud by došlo k napadení některého ze států na to, tak Česko pošle podle článku 5 dvě mechanizované brigády.
6: Samozřejmě bychom byli akční a mluvíme o tom, ale...
0: Současně třeba tvrdí, kdyby ten útok měl být na Polsko, že Polsko je v jiné pozici. Už třeba geograficky, než třeba Česko.
7: Tím jsem přece jenom v jiné pozici, jak Polsko, které samozřejmě je vlastně úplně blízko toho konfliktu. A...
0: To obstojí takový argument v moderní válce, kdy ty drony můžou skutečně asi letět, kdyby to bylo drony, ten útok vedený, tak můžou letět asi kam chtějí.
5: Takhle Rusko nás samozřejmě může zasáhnout přímo ze vzduchu raketami už dlouhá desetiletí, drony v poslední době, ale pravdou je, že my nejsme tím frontovým státem naštěstí. My naštěstí nesousedíme s Ruskem a máme mezi námi a Ruskem Polsko a konec konců i tu Ukrajinu a v tom máme určitou výhodu. A je správně, když český premiér nespochybňuje článek 5 a říká, že pokud bude někdo napaden, takže přijdeme na pomoc, to v zásadě nás také chrání, protože když ta druhá strana, když ten agresor vidí a ví, že se ostatní spojí okamžitě proti němu, tak si ten útok třeba i rozmyslí. Ta cesta ředitele Radcliffe a ředitele CIA do Moskvy byla také o tom, aby informoval ruskou stranu, co Spojené státy vědí, co jim neuniklo a aby Rusko varoval před eskalací a před přímými i těmi nepřímými útoky.
0: Po ukládání korunovačních klenotů, je to pár dní zpátky, se pan premiér s prezidentem Petrem Pavlem podle deníku CZ sešli, aby to všechno probrali, všechno to, co slyšeli od zástupců CIA.
8: Je určitě na místě, abychom se bavili o tom, jaká opatření konkrétně přijmout.
0: A taky to, co budou řešit společně na Bezpečnostní radě státu 20. října.
8: Já už jsem to premiérovi avizoval, abychom tento bod, jak čelit hybridním hrozbám, na program jednání zařadili.
0: Co byste si přál, aby z ní vzešlo jako rezime, jak se postavit těm varováním?
5: Tak já myslím, že jasná deklarace toho, že jsme připraveni se bránit a že jsme připraveni společně bránit i naše spojence, ať si každý rozmyslí na nás útočit, že nás prostě jako nerozklíží a že to nemá pro toho útočníka cenu, a zároveň předpokládám, že se tam budou řešit i nějaká konkrétní opatření, nejenom výměna informací, kdo co ví, co se chystá, co se děje, ale zároveň konkrétní opatření a konkrétní reakce, ale já u toho jednání nebudu, já jsem teď svobodný občan naštěstí a takže přesně prostě jako nevím, a samozřejmě to není o tom, aby tyto informace prostě byly v éteru, tak aby i ta ruská strana se mohla všechno dočíst.
0: Babiš chce oznámit projekt ohledně našich služeb. Tak to řekl, to je citace. Ohledně našich služeb, co to může být? Může to být třeba ten plán, jak o tom píše Deník N, přesunout civilní rozvědku z ministerstva vnitra pod úřad vlády? Co by tím získal?
5: Tak on si myslí, že by tím získal kontrolu, asi pokud by toto nad tou službou, a že by ji mohl lépe jako ovládat. Dost možná by ta služba tím ztratila svoji reputaci a respekt ve světě, protože by si ostatní mysleli, že je zasahováno do fungování té služby, a pak samozřejmě ty služby přestanou spolupracovat, respektive spolupráci omezí. Jakýkoliv takovýto přechod nebo přesun by musel být jednoznačným způsobem a jasně a důvěrně sdělen těm nejbližším partnerům, proč se to dělá, že to nebude zneužito, že jaký to má prostě vlastní jako význam. Těch modelů je spousta, každá země to má trochu jinak, tady neexistuje jeden správný model, ale ve chvíli, kdy něco funguje, tak není dobré si zahrávat s tím, aby ostatní prostě znervoznili, a myslím si, že prostě funkční věci se mají nechat spíše běžet. Na druhou stranu nevím, co chce premiér udělat, a jak říkám, těch modelů je více.
0: A není naopak třeba dobře, že chce mít nablízko úřad vlády, ten úřad pro zahraniční styky a informace, totiž tu civilní rozvědku, i z toho důvodu, aby mohl právě spolu s ní velmi rychle sdílet tajné informace v momentě, kdy Česko v tuto chvíli nemá národně bezpečnostního poradce, tedy člověka, kterým jste byl vy za minulé vlády?
5: Takhle já si nemyslím, že takovýmto přesunem by došlo k jakékoliv jako změně nebo k zrychlení toku informací. Ty informace můžou téct v tuto chvíli stejně rychle jako při jakýchkoliv změnách. Prostě informace se předávají, mohou předávat ústně i elektronicky, a záleží o tom nastavení jako systému. Tam není potřeba měnit zákony nebo celou strukturu fungování prostě jako českých služeb. To nevyřeší nic, to nezmění nic, jako to. Kde je vůle koordinovat, kde je vůle spolupracovat, kde je vůle slyšet hlas zpravodajských služeb, kde je ochota s nimi diskutovat a třeba se i přijít o to, s čím přicházejí, tak tomu samozřejmě nemá být bráněno, a kde ta vůle není, tak jako mechanický přesun ničemu nepomůže.
0: A propo ten národně bezpečnostní poradce, kterým byl do srpna Hynek Kmoníček, dnes velvyslanec při OSN, taková funkce chybí teď? Nebo tento člověk, který by radil vládě, radil by premiérovi?
5: Tak ono to není o tom, že jako radíte, ono je to o tom, že mají ostatní to telefonní číslo a že vy se můžete bavit s ostatními, a napomáhá to předávání informací a napomáhá to komunikaci, napomáhá to tomu, že vy se něco dozvíte, ale zároveň to napomáhá tomu, že můžete někomu něco sdělit. Kdyby došlo k nějakým změnám ve fungování služeb, respektive v tom systému, tak to je jeden kanálu, kde můžete zavolat nebo zaletět jak do Washingtonu, tak do Londýna, tak prostě třeba do Tel Avivu nebo jinam, kam chcete, k těm službám a k těm zemím, s kterými více spolupracujete, a můžete tyto kroky vysvětlovat. Ve chvíli, kdy nemáte takového člověka, tak nemá kdo komu zavolat, a vy nemůžete předávat zprávy, které chcete ostatním, a nemůžete je zároveň jako přijímat. Tak ono to není jenom o poradenství, no je o tom fungování toho mezinárodního systému a určité důvěře, která je s tím nějakým způsobem spojována. A když to nemáte, tak to používat nemůžete. No tak je to nástroj.
0: Pan premiér to rád dělá sám přeci, tak možná by to obsáhli, tuto funkci sám od sebe. Ale teď řešil teda s panem prezidentem, že bavili se prý o tom, že by možná něco takového do budoucna zase mohli mít, totiž on, poradce.
5: Takhle, poradce pro národní bezpečnost existuje v naprosté většině zemí Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Existuje samozřejmě v Jižní Koreji, existuje v Japonsku, existuje v Izraeli, takže to není jenom prostě výmysl jako toho našeho euroatlantického světa a existuje to proto, protože to je prostě mechanismus funkční a je to nástroj, který pomáhá, když s ním pracujete. Není to tak, že se svět zhroutí, když takový nástroj nemáte, ale prostě jste ochuzen o to, s čím pracujete.
0: Na stole je teď dohoda o dronech, takzvaný drone deal.
9: Už 10 zemí se s Ukrajinou dohodlo, že na rozvoji dronů s ní bude spolupracovat.
0: Je to dohoda, kterou nám nabízí Ukrajina.
10: This deal will bring together Ukrainian ingenuity and Europe's industrial scale.
0: Jak dlouho ta nabídka, kterou jsme ještě nepřijali a řešíme ji podle toho, co ministr obrany za SPD Jaromír Zuna řekl Respektu, jak dlouho je na stole? Řešila se třeba už za Mnichovské bezpečnostní konference? Vy jste tam byl na pozvání zbrojařské firmy CSG. Nezaslechl jste o tom něco?
5: Ale to se řeší už dlouho, to se řeší od začátku, co existuje tento problém a různé aliance a různé spolupráce jsou navazovány a my, že jsme se nepřipojili, tak tím se jedině jako ochuzujeme. A to se ochuzujeme nejenom prostě o zajištění vlastní bezpečnosti, ale konec konců se ochuzujeme i o to, že české firmy prostě nebudou součástí těchto velkých dílů. Ochuzujeme se ekonomicky, ochuzujeme své zaměstnance o zaměstnání, prostě ochuzujeme se o příjmy do státního rozpočtu, protože ta aliance již vznikla, ten takzvaný Airbus již vzniknul a my u toho prostě nejsme, takže kdyby jsme u toho byli, tak část těch peněz, které do toho budeme dávat a část toho know-how si můžeme udržet nebo vybudovat v České republice a tak toto bude jenom o tom, že budeme platit za ty služby, respektive za ty zbraně a za ty systémy jako ostatním, takže ano, již teď se ochuzujeme a vzhledem k tomu, že nepatříme mezi zakladatele těchto iniciativ, tak to místo jsme již ztratili, ten vlak již odjel. Je to možné do něj nasednout, ale a já doufám, že do něj někdy nasedneme, ale ten prvotní okamžik jsme prostě promarnili, to je potřeba si říct.
0: Obrana je v gesci SPD a poslanec SPD Josef Nerušil ze sněmovního výboru pro evropské záležitosti si myslí, že Česko má srovnatelné fabriky na výrobu dronů, tak třeba ten vlak ještě neodjel.
5: No, tak já nevím, kolik dokážeme vyrobit raket na sestřelování těch dronů, které lítají 500 kilometrů rychle, nebo balistických střel. Já jsem si teda nevšiml, že máme jednu fabriku, jedinou, respektive, že tyto technologie máme. Prostě nemáme.
0: On mluví o výrobě dronů. Zmiňuje firmy, které jsou v Česku, které vyrábí drony.
5: Ano, tak to máme výrobu dronů. Konec konců drony si můžete nakoupit v zásadě v samoobsluze, ale a mnoho lidí to dělá, takže jako nějaké drony mít budete. Ale abychom sami vybudovali protidronovou obranu, nebo abychom sami vybudovali na základě její pouze vlastních systémů armádu, která bude prostě jako respektovaná jenom s použitím vlastních technologií, tak to je prostě iluze. To neexistuje, to nemají ani ty velké země, to můžou snít možná Spojené státy nebo vojenské velmoci, jako je Izrael, ale prostě v Evropě je to o tom, že máte firmy, které spolupracují, které mají fabriky v různých dalších členských státech aliance, a které spolupracují nejenom na výrobě dronů, ale na všech těch komunikačních systémech, na propojení s velením a zřízením. A to je prostě něco, co opravdu nemáme a sami nevybudujeme. Takže buď to budeme součástí nějakého takového systému, a včetně toho výrobního nebo včetně toho vědecko-výzkumného, a tím na tom budeme lépe, anebo budeme odkázáni pouze na to, že nakonec si budeme nakupovat většinu těch systémů od ostatních, protože to není jenom o tom, že vyrobíte nějaký dron, byť zaplať mámu za to, že máme firmy a dobré firmy, které drony tu a tam vyrobit dokáží.
0: K tomu nakupování dronů do roku 2028 máme mít 3000 dronů za 2 miliardy korun. Je samozřejmě velkou otázkou, jestli takový počet je dostačující. Jak tomu se chci zeptat. Česko tento týden dostalo prvních skoro 8 miliard z unijního obraného úvěrového nástroje SAFE a ČTK píše, že peníze půjdou do tanků a Tater. Tak neměly být spíš do dronů?
5: Tak SAFE je jedna z možností financování českého státního rozpočtu. Nic jiného to není. Je to určité rozložení rizika financování jako státního rozpočtu skrze půjčku, která je nějakým způsobem kolektivně garantovaná a má možná někdy lepší úrokovou sazbu, než bychom si půjčovali jako stát, ale zároveň nepokrývá nebo neřeší prostě kurzové riziko posilování nebo naopak oslabování koruny. Ale ono je nakonec jedno, jestli to koupíte ten systém, ať už je to dron nebo tank, z peněz tohoto mechanismu nebo ze vlastního státního rozpočtu. To, co je naprosto zásadní, je, abychom ty drony a ty systémy obrané, ale zároveň i útočné, abychom je prostě nakoupili, abychom do nich investovali. A pak je to vlastně na účetní operaci a na ministerstvu financí, jakožto na správci českého dluhu, aby rozhodovalo o tom, z které kapsy to půjde. Takže můžeme nakupovat tanky, stejně jako můžeme nakupovat drony. Ten důvod, proč nakupujeme tanky a Tatrovky, jak bylo řečeno, tak ten spočívá v tom, že ty projekty byly připravené před více než rokem, kdy se o těch penězích hovořilo a kdy se o ně žádalo. My jsme nemohli žádat o věci, které připravené nejsou, tak abychom potom je nedokázali ty finanční prostředky vyčerpat, protože prostě bychom nedokázali nakoupit. Takže bereme to jako nástroj financování českého dluhu a jako dobrý a pozitivní nástroj, ale ne jako něco, co nám vyřeší všechny problémy, respektive z kterého budeme financovat veškerou naší obranu, tak to nebude.
0: Tomu rozumím, ale jestli se prostě nezaměřit teď spíš na ty drony nebo na interceptory, protože pan premiér volá po společném systému protiraketové obrany, říká tomu Europatriot, k tomu dodejme teda, že on už existuje jakýsi panevropský projekt iniciovaný Ukrajinou Freja, do kterého jsme se taky ještě teda nezapojili, a plus pan prezident i pan premiér řeší využívání tady vodochodských letounů L-39 Skyfox k sestřelování dronů. Jestli ten boj ve vzduchu není teď ta priorita spíš než ty tanky a Tatry, na to jsem se ptal.
5: Nikdy neházejte všechny prostě vajíčka do jednoho košíčku, prostě jako musíte mít pozemní armádu funkční, stejně jako protivzdušnou obranu, stejně tak musíme mít i útočné systémy, protože jakýkoliv predátor, který prostě se na vás bude chystat a který se na vás pokusí nebo bude přemýšlet o tom, že se pokusí zaútočit, tak vždy kalkuluje s tím, jestli ho to něco bude stát nebo respektive kolik ho to bude stát, a vy ve chvíli, kdy máte jenom obranné systémy a nemáte útočné systémy, nemáte tu sílu odstrašení, tak samozřejmě prostě toho predátora neodstrašíte a nakonec vás ta obrana bude stát strašně moc peněz, protože vy se budete donekonečna bránit a ten útočník vás neustále bude testovat a nechá vás jako ekonomicky krvácet. Takže nevsázejme jenom prostě na letectvo nebo jenom na pozemní vojsko nebo jenom na protidronovou obranu nebo jenom protiraketovou obranu. Musíme prostě ten systém budovat jako celek a zároveň v propojení v rámci prostě Severoatlantické aliance, a tam je poměrně jasně napsáno a my jsme se k tomu zavázali, co máme dělat, jaké schopnosti máme mít, do čeho máme investovat pro dobro naší obrany i pro dobro té obrany kolektivní. Takže jako nemusíme vymýšlet kolo.
0: Já rozumím vaší myšlence, ale zase si říkám, že tak do košíčku se vyjde jenom určitý počet vajíček a někdo musí určit jejich prioritu. Tak kdo to má ve výsledku být? Nemá to být třeba armáda?
5: No jasně, že to má být armáda.
0: Protože když jsem teď poslouchal bezpečnostního analytika Otakara Foltýna u Marie Bastlové, tak ten říkal, že máme víc naslouchat armádě, je teďka v prezidentské kanceláři.
5: Ale jasně, že máme naslouchat armádě a armáda ty plány dává dohromady se v rámci Severoatlantické aliance s našimi klíčovými spojenci, takže to nemá být tak, že politici, ať už z jakékoliv vlády nebo z jakékoliv strany, se ráno přečtou nějaký článek a řeknou si, a tohle to máme prostě jako nakoupit. Jasně, že to je postaveno na dlouhodobých schválených plánech naší armády, stejně tak, které jsou potom prostě součástí těch jako širších plánů budování schopností jak českých, tak v rámci Severoatlantické aliance. O tom prostě není sporu. A řešme to, co jako můžeme nakoupit, do čeho můžeme investovat, a já samozřejmě ve chvíli, kdy armáda řekne, že potřebuje a že to je priorita číslo jedna nakoupit Skyfoxy, tak je to skvělé je nakoupit ještě z toho důvodu, že to je od českého výrobce, takže naprostá většina těch peněz zůstane v české ekonomice a otočí se v české ekonomice a nějakým způsobem prostě nějaké naše bohatství nejenom ochrání, ale i třeba zmnoží.
0: Pane Pojare, poslední věc, já jsem zmínil Otakara Foltýna, on u Marie Bastlové taky řekl, že když se vrátím k tomu ohrožení a k těm varováním CIA, že ty varovné signály jsou teď srovnatelně silné jako na přelomu let 21-22, tedy před tou velkou invazí Ruska na Ukrajinu. Znovu se zeptám, vy tedy tak závažně to varování v tuto chvíli necítíte, je dlouhodobé, žádné velké zemětřesení v bezpečnostní komunitě v tuto chvíli nevyvolává?
5: Já myslím, že nevyvolává zemětřesení, ale že ho nemáme podceňovat. Ta situace je jiná, než byla před těmi 5 lety, protože tehdy většina nevěřila těmto zprávám. Teď si myslím, že většina představitelů státu nebo i zpravodajských služeb těmto zprávám více věří, protože prostě vidí, že jsou reálné, že jsou na nějakém reálném základě a vědí, že skutečně na východ od nás vypukla největší válka v Evropě od té druhé světové. Takže varování jsou závažná, k eskalaci může dojít. Rusko je do určité míry zahnáno, respektive se zahnalo do kouta, vidí, že na Ukrajině mu to příliš nejde, tak se snaží prostě jako ten konflikt nějakým způsobem z svého pohledu rozšířit, respektive řízeně rozšířit, ale to se může vymknout kontrole. Takže nepodceňujme ta varování a zároveň nepropadejme panice. Buďme silní, investujme do naší obrany a bezpečnosti a tím nemůžeme prohloupit.
0: Tak jo, tak moc díky za rozhovor.
5: Mějte se pěkně, naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska bývalý vládní poradce pro bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem se ho ptal na varování CIA před Ruskou federací, jak závažné je, co přesně hrozí, jakých obranných iniciativ jsme a nejsme součástí. Naslyšenou zítra.
11: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
12: na Rádiu Praha.
11: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
13: Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Zdražování v Česku se v září vrátilo vysoko nad 2%. Způsobily to především ceny nafty a benzínu, které kvůli jejich růstu už týden reguluje vláda. Co se bude muset změnit, aby se ceny pohonných hmot vrátily zpět do přijatelných mezí? Jak se Česku vyplatí vládní regulace? I na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je ekonom Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: Benzín a nafta zdražují a situaci řeší nejen trhy, ale také politici. Česká vláda před týdnem přijala balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot.
3: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám.
0: Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně stropuje marže obchodníků Přihodil, ale navíc také mimořádnou daň vůči rafinériím, což je podle opozice příliš silná regulace.
4: Nesouhlasíme s tím stropováním cen, protože tím vlastně vláda určuje cenu, kde někdo může být pod tou cenou a mohl by nabízet levnější ceny a někdo by mohl být nad tou cenou. Takže z těch tří opatření, který vláda dělá, my jsme navrhovali tu jednu a to je snížení spotřební daně.
0: Vládní opatření kritizují také prodejci pohonných hmot, kteří upozorňují, že vysoké ceny nejsou způsobeny nepřiměřenými maržemi čerpacích stanic, ale především cenami ropy a hotových paliv, tedy geopolitickou situací, rafinérskými maržemi a globálním nedostatkem nafty.
5: Kabinet zavádí regulace v okamžiku, kdy sám říká, že na vině za vysokými cenami nejsou čerpací stanice, ale že je to mezinárodní situace a díky ní vysoké rafinérské marže.
0: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů většina čerpacích stanic už pracuje s maržemi, které se do limitu vejdou. Výraznější dopad tak může být především u dražších stanic, například na dálnicích. Cena podle něj vysílá ale důležitý signál o nedostatku. Pokud je například málo nafty, vyšší cena omezuje spotřebu. Stát podle této argumentace cenový signál potlačuje, namísto toho, aby nechal trh přirozeně reagovat. My víme, že po jarní vlně zdražování se v červnu a červenci zdálo, že se ceny pohonných hmot vrátily do takových, řekněme, normálních kolejí. Jenže geopolitická situace se opět zkomplikovala, ceny ropy a zejména ropných produktů zamířily opět vzhůru a už v srpnu byly meziročně dražší o čtvrtinu, 26%. A v září se pak cena benzínu zvýšila o dalších 5% a nafta zdražila o dalších zhruba 7%. Potvrzuje se tak, že letošní rok je u paliv hodně nepředvídatelný. Připomenu, že nafta stála v lednu necelých 33 korun a koncem září atakovala 50 korunovou hranici za 1 litr. Aleši Rode, my už týden vidíme, jak na trh působí vládní regulace. Jaký je jejich efekt?
1: No, já bych po tom týdnu rozlišoval tři věci. Tím prvním je snížení spotřební daně z nafty. To má mechanicky poměrně jasný efekt, který byl dobře popsaný. Při plném promítnutí je to nějakých 2,35 koruny na litr. Druhý je ten strop marže na 2,50. To jste tam víceméně popsal, takže to nemusím opakovat. Drtivá většina pump tohle splňuje a opatření povede k omezení nějakých lokálních extrémů. Přesně jsou to nějaké dálnice nebo nějaké více koncentrované trhy, kde není taková konkurence a někdo tam prostě mohl tu cenu na tom podkonným minimálním trhu určovat. No a třetí věc je ten samotný vývoj trhu. V den, kdy natáčíme, tak ta maximální cena je stanovena na nějakých 46 korun a 7 haléřů u naturálu a 47,97 u nafty. Právě tyhle maxima ukazují, že ten český strop není pevná cena. Každý den to kopíruje velkoobchodní trh a to je ta lepší varianta, kdy ten strop není jednoznačně určený na nějaké tvrdé hranici, ale reaguje na ty velkoobchodní ceny, protože to jsou právě ty, my jsme jako ten price taker, my přejímáme tu cenu a to jsou ty, na které my musíme reagovat.
0: Takže máme už po těch prvních dnech regulace jasný důkaz o tom, že ta vládní opatření skutečně snížil ty ceny výrazně oproti tomu scénáři, kdyby vláda neudělala nic.
1: No, u toho samotného stropu marže zatím ne, tam víme, že on zabránil prodej nad administrativně stanovenou maximální cenu, ale nevíme, jaké ceny by stejné pumpy měly bez regulace. U spotřební daně je ta situace o mnoho jednodušší, tam to snížení daně odpovídá tomu, co vidíme na trhu. Probírali jsme to tady už několikrát, ten český trh je skutečně poměrně hodně konkurenční a tím pádem, pokud jeden, a my víme, že stát to minimálně dobře kontroluje u čerpacích stanic, které vlastní tu cenu sníží, tak ho kopírují i ostatní. Takže ten cenový efekt lze oddělit poměrně dobře. U toho maržového stropu, jak jsem říkal, po týdnu žádné velké kauzální závěry nedělejme. Tím, že ten náš strop je flexibilní a právě se počítá jako ne podle nějaké absolutní pevné ceny, ale ten základ se mění podle velkoobchodních cen a právě i podle té kotace plac, která je pro nás velmi důležitá na té rotterdamské burze, takže víme, že když zdraží skutečný vstup, tak maximální cena může růst a ten trh může reagovat zvýšením ceny a nehrozí nedostatek, tak to je ekonomicky podstatně méně nebezpečné, než zmrazit cenu bez ohledu na trh, ale jinak, kdybychom chtěli vytvořit nějaký model na to, aby jsme popsali ty jednotlivé důsledky, tak bychom určitě potřebovali mikrodata jednotlivých čerpacích stanic, pak bychom vytvořili experimentální skupinu pump, které měly před regulací marži nad 2,50, kontrolní skupinu pump a pak bychom sledovali nějaké jako cenové diference po tom 1. říjnu. Jo. Je to typický model prostě diff and diff, jak se říká. Bez takové analýzy není korektní říct, kdo a co způsobilo pokles ceny, ale samozřejmě bychom jej u nás v týmu zvládli udělat takový model a samozřejmě je zvládnou i na ministerstvu financí, takže když budou chtít, tak si dobře spočítají a vyhodnotí, jaký faktor hrál při tom změně ceny, jakou roli ten rozklad těch efektů se dá udělat.
0: Když se tedy podíváme, aby to posluchač měl jasné, na tu rovnici, jejíž výsledkem je cena například 1 litru nafty, tak jsou tam proměnné, jako je světová cena toho produktu, rafinérská marže, že kurz koruny, protože nakupujeme samozřejmě v dolarech, daně, doprava, marže samotných čerpacích stanic. Která z těch proměnných je vlastně nejdůležitější pro tu konečnou cenu? Co to nejvíce ovlivňuje?
1: Já bych na první místo 100% dal evropskou cenu hotové nafty. To znamená toho produktu, který můžete v cisterně přivést a zavést ho po tu čerpací stanici. A jak jsme tady už párkrát říkali, u průměrné čerpací stanice se to dělá jednou až dvakrát týdně. Někdy se to dokonce dělá každý den, když tam ty zásobníky jsou malé a je tam velký výtoč. Na první místo 100% evropskou cenu hotové nafty. To znamená nejenom ropu,
0: ale tu moc ovlivnit nemůžeme.
1: Ale i tu rafinérskou marži a crack spread, jak jsem říkal, tu my přejímáme, nemůžeme ji úplně moc ovlivnit. I u nafty dovážíme nějakých přes 40% do České republiky, takže není to o našich rafinériích tady v České republice. Druhá je kurz koruny, na ten se často zapomíná, ale ten opravdu významně prostupuje do té ceny. A náklady dopravy, pojištění a logistiky. To znamená, vlastně tohle je ta druhá taková ta operativní složka a třetí jsou samozřejmě daně, to znamená spotřební daň a DPH.
0: Prodejci pohonných hmot namítají, že vláda řeší problém na špatném místě, jak jsme slyšeli Ivana Indráčka. Má tedy ten cenový strop vůbec ekonomické opodstatnění nebo jde především o politicky dobře viditelné opatření?
1: Já bych řekl, že obojí a samozřejmě se do toho promítá i to, že okolní státy reagují, to opatření zavádějí, takže ono jako zůstat, stát opodál a vysvětlovat voličům, kteří volají a stěžují si a víme, že současná vláda je hodně responsivní, co se týče prostě těch mikrodat a reakcí na sociální sítě a požadují, aby vláda něco udělala, tak oni logicky jako něco udělat mohou. Ten plošný pokles ceny o několik korun, strop marže sám o sobě nevytvoří, protože hlavní problém skutečně nevzniká u pump a bavili jsme se tady o tom, že ta standardní marže je pod tím stropem. Ekonomické opodstatnění může mít jako pojistka proti tomu, aby mimořádná situace vedla v těch některých lokalitách nějaký mimořádný
0: přirážkám. A omlouvám se, že vám do toho skáču. Jsme v té mimořádné ekonomické situaci. Máme nějaký, dejme tomu, cenový šok, který nastal, protože připomenu, v lednu nafta stála 33 korun, vypadalo všechno poměrně růžově, pak během roku zdražila o téměř 20 korun.
1: Když se podíváme na data a na to, jak se to propisuje do inflace, o tom možná ještě budeme hovořit, tak prostě tam vidíme, že ten efekt nelze podceňovat a že může způsobit ten sekundární impuls k tomu, že se začne jako propisovat do cen zboží a služeb, konec konců. Už jenom to, že ten samotný index spotřebitelských cen vyšel tak, jak vyšel v září, tak je nám jasné, že se to děje. Na druhou stranu ta schopnost absorbovat ten šok u té nafty je poměrně velká. A český průmysl, česká ekonomika tyhle šoky umí absorbovat poměrně dobře. Jsou na to i nějaké empirické evidence, které ukazují, že skutečně si dokážeme poradit s lečím. Ono to hodně souvisí i s tím, že ta doprava, a zejména ta nákladní doprava, o které se bavíme, je velmi mezinárodní. A my jsme otevřená ekonomika, vyvážíme hodně do zahraničí, to všichni vědí. To znamená, že vy s tím kamionem, který naložíte, jedete do Španělska a zpátky, nebo jedete do Belgie, pak zajíždíte do Terstu prostě a pak jedete zpátky do České republiky a přejedete spoustu krajin, ve kterých můžete tankovat. Samozřejmě už na to dneska existují optimalizační modely, které ten kamion navedou přesně prostě na konkrétní pumpu, kde natankuje a spočítají, že se vyplatí natankovat jenom půl nádrže, protože dojede ještě k levnější pumpě v Itálii, tam může natankovat a prostě ta optimalizace tam probíhá. Takže ta nákladní doprava, která tvoří velmi významnou logistickou

0: Jejich Spritpreisbremse, tedy brzda cena pohonných hmot, by měla zlevnit naftu o 3 koruny. Polsko to obnovilo program ceny paliva nižej, který bude fungovat také do konce roku. Stát snižuje DPH na pohonné hmoty z 23% na 8%, snížil spotřební daň, zároveň stanovuje maximální maloobchodní ceny benzínu, nafty pro všechny čerpací stanice a státu pomůže zaplatit nový odvod z mimořádných zisků rafinérských společností ty náklady, které s tím má. Slovensko, pozor, to zatím pouze zlevňuje veřejnou dopravu a do cen nijak nezasahuje. A Maďarsko po té smutné zkušenosti z jara se cenovému stropu vyhýbá a volí adresnou pomoc, kdy vybrané domácnosti, jich přibližně milion, dostane jednorázovou kompenzaci 20 000 forintů a zemědělci dostávají zpět část spotřební daně. Když se tedy podíváme kolem nás, tak máme jakousi laboratoř, kde vidíme několik opatření. Které z nich se vám líbí nejvíce?
1: Ty opatření jsou většinou dvojího druhu. Buď jsou velmi cílená a adresná právě na ty, které nejvíc
0: zasahují. A potom ekonomové často volají.
1: Přesně tak, to je ten maďarský model. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že tato opatření jsou velmi pomalá a drahá v tom, že potřebujete dobře vydefinovat ty adresáty a nějakým transitovat tu pomoc tak, abyste odfiltrovali podvody a zbytné věci. Na druhou stranu ta nejjednodušší akce je nějaký jednoduchý cenový strop nebo jednoduchá daňová úspora, která vlastně přerozdělí ty peníze od těch, kteří nejezdí, k těm, kteří jezdí, promítne se to do ceny, poruší to ten cenový signál a říká, nebojte se, používejte ten vzácný statek dál, jak jste byli zvyklí, nereflektujte cenu, my vám to zkompenzujeme. No tak když bychom si měli vybrat, tak bychom určitě jako ekonomové volili to první opatření, byť chápeme jeho politickou složitost i administrativní složitost, ale ten váš výčet byl podle mě jako největším odůvodněním toho, proč česká vláda nesedí se založenýma rukama a proč prostě reaguje na tenhle podnět tím, že také něco dělá. V tomhle úhlu pohledu bych řekl, že česká vláda udělala dobře dvě věci. Za prvé, že to časově omezila, byť já bych nevylučoval, že tam budeme svědky nějakého prodloužení. Říká, není to stálá věc, děláme to dočasně v reakci na nějaký šok. A za druhé, že do toho stanovení maximální ceny dala tu velkou obchodní cenu, která se flexibilně mění, protože trh může reagovat na zvýšení produktu hotové nafty zvýšením cen. To je podle mě velmi důležité. No a teď zpátky k té vaší otázce. Já osobně jsem většinou kritikem podobných opatření, ale když už je děláme, tak je můžeme dělat nejlíp, úplně blbě, nebo nějakou střední cestou. A česká vláda udělala tu střední cestu, která, když skončí v říjnu a prohlásí se situace za úspěšnou, tak bude jenom pak na nějakých ex post analýzách, nakolik se to skutečně do toho promítlo. Ale ten náklad, který my neseme, protože to naše opatření není úplně drahé, co se týče výdajů státního rozpočtu.
0: Tak něco přes miliardu.
1: Něco přes miliardu měsíčně. Je to hodně peněz, ale v tom relativním...
0: A vyplatí se to tedy podle vás?
1: Já bych neříkal, že se to vyplatí, protože si nemyslím, že to nějak dramaticky změní chování těch lidí a že i kdyby jsme měli zhruba o ty 2 nebo 3 koruny dražší pohonné hmoty, tak by se zhroutil svět. To se určitě nezhroutí. Teď mi budou zase někteří říkat, že si neuvědomuju cenu peněz. Uvědomuju, ale data a reálné mzdy, které rostou významně a přepočet, kolik litrů nafty nebo benzínu si můžeme koupit v porovnání s nějakými lety 2015-2010. Už jsme to tady měli, vidíme, že jsme si nějak dramaticky nepohoršili a tím pádem by to jako společnost určitě unesla.
0: Ale vy sám jste to řekl, že už to vidíme v tom předběžném odhadu zářijové inflace od Českého statistického úřadu, která vystoupila ke 2,5%. Drahá nafta se propisuje v dopravě, v potravinách, ve stavebnictví, v zemědělství. Jak silně se ta zvýšená cena pohonných hmot může propsat do české inflace? Máme se připravit na to, že příští měsíce bude inflace vyšší a máme se připravit také na to, že Česká národní banka například na svém listopadovém zasedání zvedne ke zvýšení úrokových sazeb, aby opět krotila, dejme tomu, trh, aby ty ceny nerostly tak prudce?
1: Já myslím, že bude hodně záviset právě na říjnové inflaci, ale pokud se tenhle trend protvrdí, tak bych vůbec nevyloučil zvýšení sazeb. Koneckonců bankéři to říkají dost transparentně a není to nějaké jednání.
0: Což je zase

0: Pro ekonomiku taky problém.
1: No jasně. A tím pádem...
0: Je to balancování, jestli máme zlevňovat naftu, anebo nechat spotřebitele, aby sám zhodnotil, zda ještě sedne do svého dieselového nebo benzínového auta, nebo zda pojede veřejnou dopravou. A jestli se nám to vyplatí, nebo ne, vyplatí?
1: No tak ta hospodářská politika se tady v tom případě jako opravdu větví na ty dva cykly. Jako první je ta fiskální, kde vláda řeší cost benefit mezi politickým opatřením, které dobře prodám veřejnosti, zvlášť nezapomeňme, že o víkendu máme volby, byť municipální, ale velmi důležité pro politické strany. A k tomu ten fiskální náklad, který, jak jsem říkal, je relativně velmi malý k tomu, co stát standardně utrácí. A na druhou stranu je to ta měnová politika České národní banky, která dlouhodobě upozorňuje na to, že vládo, my vás vidíme, jak utrácíte fiskální peníze. Tyhle fiskální peníze zhoršují náš inflační výhled a tím pádem, pokud budeme držet vysoké sazby nebo je dokonce zvyšovat, tak můžete částečně poděkovat i sami sobě. To znamená, tyhle dva světy jsou oddělené. Guvernér Michl se velmi významně vymezil proti vládě a myslím si, že se centrální bankéři nebudou podle těch svých modelů a dat rozpakovat ty úroky zvednou, což je pro zkrocení inflace dobře. Nikdo si nepřeje tu vysokou inflační periodu a my víme, že inflace přerozděluje bohatství mezi dlužníky a věřiteli a způsobuje řadu ekonomických problémů. Na druhou stranu s těmi ultravysokými úrokovými sazbami ekonomický růst nenastartujete. Proto by i vláda měla důsledně vyhodnocovat své výdajové chutě, tak, aby si řekli, je to opravdu ta nezbytnost, kterou platíme, nebo jenom utrácíme peníze a dáváme tomu ten přídomek, je to investiční, prorůstové a tak dále.
0: A poprosím jednou větou. Je to tedy to nezbytné, ta regulace pohonných hmot, nebo bychom se bez ní obešli?
1: Obešli bychom se bez ní, ale je to politicky velmi nákladné rozhodnutí, které se nám tady
0: lehko velmi nákladné,
1: říká.
0: Velmi líbivé.
1: Udělat tu regulaci je politicky líbivé, neudělat to a akceptovat neustále dotazy voličů, proč nic neděláte, když Maďaři a Poláci a Němci a tak dále něco dělají, je politicky velmi nákladné. Proto ta teorie her vás často dovede do toho suboptimálního čtverce, který říká, vím, že to není úplně to ideální, ale udělám to, protože ostatní to dělají taky a já bych nesl zbytečně náklady svého neudělání.
0: Říká ekonom Aleš Roth, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Příčinu vysokých cen ropy a pohonných hmot vidíme v situaci v Hormuzském průlivu a na propustnosti ropy a plynu skrze tuto klíčovou energetickou tepnu. Politická prohlášení zatím nenaznačují, že by se situace v konfliktu s Iránem sklidnila, ale přeprava surové ropy přes Hormuzský průliv se výrazně obnovila. A agentura Reuters s odkazem na Kapler, to je přední globální datová analytická platforma, která poskytuje informace o komoditních trzích a také námořní přepravě, v reálném čase uvádí, že v září se vývoz ropy a dalších produktů ze zemí Perského zálivu mimo Irán dostal v průměru na 81% předválečné úrovně. Samotná surová ropa a kondenzátů, tam je to ještě více, je to 91% předválečné úrovně, ale rafinované produkty, ty jsou pouze na nějakých 60%. Spojené státy na konci uplynulého týdne naštěstí ustoupily od toho radikálního plánu, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump, a to bylo zmrazit vývoz nafty pro zbytek světa.
3: American, earlier today I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: Americký prezident řekl, že Evropa slíbila urychleně uvolnit vlastní strategické rezervy. Podle čísel se tedy zdá, že to nejhorší v Hormuzu máme alespoň na chvíli za sebou. Jak to, že se to výrazně nepromítá vlastně do cen ropy a té zpracované ropy, tedy nafty? Protože ropa, Brent, je stále nad $100 za barel a my už se blížíme k těm předválečným číslům.
1: na trhu pořád platí to riziko, takže ono nestačí, že ten tanker plopuje dnes, ale ten trh musí věřit, že bude bezpečně proplouvat i za týden a za měsíc, a tam ještě nejsme, protože už jenom v té otázce nebo v tom konstatování jste přečetl tolik jako faktorů, které se mísí dohromady, že prostě ta nejistota se do té prémie projevuje. Proto může na tom trhu zůstat i situace, kdy ta ropa Brent bude klesat, ale zatímco ta evropská nafta zůstane drahá, protože ten tlak na dieselový trh tady je a ten trh potřebuje nějaký výhled, že ta situace opravdu je na trajektorii sklidnění. Že
0: tam, a to zatím není.
1: A to zatím není, protože prostě nemám, když se zeptáte analytiků, kteří tohle... Zatím není, protože prostě nemám, když se zeptáte analytiků, kteří tohle analyzují 24/7, jestli mají důvěru v to, že za měsíc ode dneška bude všechno srovnané, budeme na předválečných úrovních a nebude hrozit žádné velké riziko, které to volatilně zase rozkmitá, tak mě řeknou, no takovouhle jistotu nemáme. Logicky proto se bude vždycky projevovat ta riziková prémie, jak na surové ropě, tak na jejím dovozu, tím pádem se nám bude promítat do pohonných hmot a zároveň bude platit, že ten trh bude napjatě očekávat každou tiskovou konferenci Bílého domu nebo každé ráno, kdy se probudíme a podíváme se na to, kolik rafinérií prostě v různých státech světa schytalo nějaký zásah nějakou raketou a omezilo to jejich výrobu, nebo jestli prostě nebylo přerušené nějaké potrubí, které pomáhá tranzitovat. No a tím pádem budeme pořád platit prémii za nejistotu.
0: Buďme optimisté. Řekněme, že už se ta situace začne zlepšovat. Za jak dlouho ten trh přestane tu hormuzskou rizikovou prémii vybírat? Za jak dlouho začne věřit? Co ho musí přesvědčit?
1: No, já jsem vždycky optimista, takže věřím, že tohle nastane i v důsledku jedné věci. Takže věřím, že tohle nastane i v důsledku jedné věci. Jednou jsme tady o ní, myslím, hovořili docela dlouho a to bylo, že pokud by naopak lidé přestali věřit, že se ta situace uklidní, tak by udělali ten technologický krok směrem k elektrifikaci
0: dopravy. Což konec konců už vidíme i v České republice, že elektromobily získávají na popularitě.
1: Vidíme to a samozřejmě pro ten biznis zpracovatelů ropy je důležitá ta nákladní doprava a pokud by ten cenový efekt, ten cenový šok byl tak velký, že by udělal výnosné přáhnutí na nějakou elektrifikaci nebo částečnou elektrifikaci vozového parku těch nákladních dopravců, tak by to mohlo s tím budoucím biznesem výhledově velmi zahýbat. Takže samozřejmě kartel OPEC i další tohle pečlivě sledují a nemůžou si prostě dovolit dlouhodobě tu situaci zachovat v tom, že si řekneme, no tak tohle nemám zapotřebí, přecházím do elektrifikace. Ale zpátky k vaší otázce, pokud se ta situace uklidní, tak samozřejmě se v řádu jako dnů až týdnů to začne projevovat na tom, že začne klesat ta světová cena ropy, od ní se budou odvíjet i ceny produktů ve zpoždění nějakých jednotek týdnů a můžeme se klidně dočkat toho, že se na konci roku ceny vrátí na tu úroveň, na které jsme byli hned na začátku a to bychom byli asi hodně optimističtí. Nicméně já nepředpokládám, že ta situace by se velmi dramaticky zhoršovala na to úroveň, nad kterou jsme dnes. I konec konců zpátky k tomu vládnímu nařízení, i proto bylo oznámeno jenom do konce října.
0: Aleš Roth byl naším dnešním hostem, já za to moc děkuji.
1: Já moc děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
4: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině. Každou neděli v 9 večer
4: na Rádiu Praha.
5: Rádio Praha. Desítka Pavla Horváta.
6: Krásný den, milí posluchači, je tu další desítka Pavla Horváta. Vítám hlavní tvář našeho pořadu, vašeho velmi oblíbeného pořadu Pavla Horváta.
7: Dobrý den.
6: Než Pavel představí svého hosta, tak já si troufám tady pustit takovou malou zvukovou ukázečku, která dá oběma hostům na trošku zaspomínat.
8: Vidíte, Terezo?
9: No, vidím to.
8: Horví je showman.
9: No.
8: Horví zpívá. Jasný. Má rád olympiky.
9: Ano.
8: To, když taky poštěhnete, tak nám tady udělá show. Horví, nezaspíval bys nám tady něco? Já mám takový překvapení. Peťo, je to domluvený. Pojď sem, Peťo. A vezmete rovnou ty bedny a mikrofony. Peťo, pojď, je to domluvený, neboj.
6: Je to domluvený, Pavle, ty máš taky překvapení pro posluchače.
7: Já mám překvapení, tak tady většinou představuju hosty, který něco vyhráli, nějaký tituly a

0: a získali balóny nějaký a porazil se jim vyhrát nějaký zápas. A dneska je tady člověk, vlastně, u kterého nemusíš vůbec říkat, co všechno vyhrál, a stačí, když řekneš Petr Janda v závorce Olympika, a asi všichni úplně u nás všichni vědí, kdo to je. Tak Peťo, já tě tady vítám a moc si vážím toho, že jsi absolvoval tu cestu až sem k nám.
1: No, to byla hrozná dálka. Dobrý den.
2: Petr Janda, hostem desítky Pavla Horváta, moc vás tady vítáme.
0: Já jsem teda chtěl začít tím sportem, ale teď teda přeskočím k tomu, co ty si pustil, protože vlastně tam my jsme se s Petrem, nebo já jsem Petra jako samozřejmě znal, on mě možná taky trošku z televize, ale osobně jsem se vlastně s ním potkal až na tomhle projektu, kdy náš kamarád Jirka Opršal vymyslel, že bych si mohl zaspívat s Petrem Jandou. Já říkám, hele, tak já jsem nic jiného, když jsme byli malí, neposlouchal, byli Rolling Stones a byli na pásce prostě Olympici, a já jsem všechny ty písničky uměl, takže jednoho dne jsme vyrazili k Petrovi domů a tam seděl Petr a říká, tak co umíš? Já říkám, no asi všechno. A Petr říkal, no tak otázky. Říkám, jo, to umím. Tak jsme to zaspívali, já jsem byl jako nervózní, ale myslím si, že hned na poprvé jsme to jako zvládli. A Petr řekl, no tak dobrý, tak jo, tak to umíme.
1: Já jsem byl překvapen, že jsi uměl ten text, protože to je jeden z nejdelších textů, jaký mám. A který se prakticky vůbec neopakuje. Jo. Tam je prostě sloka, refrén, sloka, ještě bridge nějaký, a pokaždé to je jinak. No. Ale je to ten nádherný text. Mě to potěšilo, protože jsi vybral písničku, kterou já mám opravdu hodně rád. Hmm.
0: No, já jsem samozřejmě byl úplně unešený, no ale jak se blížil ten den toho vystoupení, protože ono to bylo živě, tak já jsem si říkal, tyhle, tak jako dobrý, tam jsme to zaspívali a vlastně jsme to vůbec neskoušeli, že jo. Takže říkám, dobrý, ale ten den byla nějaká zkouška, tak jsem tam přijel a já vím, že jsme předtím večer v Plzni pili a já jsem úplně nebyl jako v kondici a na té zkoušce jsem to ani jednou nezaspíval, prostě pak mi tam lepili na ten reprák nějaký jako fixama a nějaký začátky těch slok a to vůbec nebylo vidět. No a když jsme přijeli na ten večírek, tak vlastně říkám, tyjo, tak teď vlastně už se to blíží a říkám, no tak buď to bude průser, anebo to jako bude super.
1: Bylo to skvělý.
0: Ale ty jsi byl naprosto klidnej, takže jo. Já jsem to jako dostal do sebe.
1: A... Já jsem byl přesvědčen, že to udělám dobře a že tě potáhnu jako takový tažný kůň a že ty pojedeš v závěsu, ale ty se tam rozbal, fakt to bylo bezvadný. Hmm.
0: No, já jsem si to jako užil jako velmi, no. Prostě pro mě to byl vlastně takový, řekl bych, nejlepší hudební zážitek, protože na rovinu, kdo z nespěváků si mohl oficiálně zaspívat s Petrem Jandou?
1: No, těch moc nebylo.
2: Bylo to v roce 2013 vyhlášení fotbalisty roku, už chápu, proč jsi na tom videu předtím, než jste začali s panem Jandou zpívat, otíral čelo od potu, tak to nebylo teda z nervozity, to bylo z toho předchozího večera. Můžeme si poslechnout ukázku z písničky Otázky od kapely Olympik.

0: sám.
1: No teď už slyšíte originál Pavla Horváta, který se připojil k téhle originální písničce.
2: A pak jsem tam pískal, byla tam je flétna, že jo?
3: Jsem tam pískal.
1: Ale pane Jano, tohle teda, abychom to přiznali posluchačům, bylo originál, jako nebylo to z toho večera v roce 2013.
3: Dokonce tam nehraju ani já na kytaru. To brnkání hraje Ota Petřina, který už bohužel není mezi náma. A byla to deska, to jsme točili někdy v 69. 70. tak nějak.
1: Já jsem koukal na to, chtěl jsem se zeptat, jo, to bylo v roce pak 70. 1. dubna odehráli v Lucerně 15. vystoupení po nějakých 8 letech, to je úplně neuvěřitelná věc, ale evidentně se vám dařilo a právě se chci zeptat na to, jako i porovnání fotbal, hudba, jak to prožívá muzikant, fotbalista, když se mu daří, tak představa je veřejnosti možná taková, jako čas něco oslaví, takhle večírek. Jak to vypadá u Petra Jende, když se
3: No, já bych v první řadě řekl, že fotbalisti to mají jednoduchý v tom, že sem tam hrajou někdy. Zatímco kapela hraje furt. Takže my jsme v těch 60. letech hrali 250krát, to byl průměr. 250krát za rok. To on nezahral za celou ligu, jo.
2: Ne, no.
1: Jo, zahrál, má 426 zápasů.
2: No, za 20 let kariéry jsem zahrál 400 zápasů, když jsi to zahrál za 2 roky. No.
3: Takže já jsem se oženil, já jsem měl dvě děti, které jsem vůbec neužil, protože jsem vlastně vůbec nebyl doma. A jak jsem byl rozfofrovaný ještě v té době, tak mě se nechtělo být doma vůbec, jo. Já jsem to vůbec doma nechtěl být, já jsem tam neměl rád vlastně. A jak jsem přijel nějakého turné, tak hned jsem koukal, kam večer půjdu zase pařit prostě, takhle se to tam dělalo, no.
2: Když se ti daří, tak chceš pokračovat furt, no.
3: No právě, no, tam nás to dařilo, že jo, tak ta společnost byla, jsme byli malí kluci, něco málo přes 20.
1: A tak Pavlovi se taky docela pak dařilo, že jo, vlastně na většině těch štací.
2: No ne, vlastně ono to jako koresponduje, já jsem to chtěl vlastně ještě říct na začátku, jak jsem ten úvod trošku jsme rozhodil tou...
1: Omlouvá se.
2: Ne, to je v pohodě, ale chtěl jsem říct to, že vlastně, když jsem Petra oslovoval, tak vlastně jsem říkal, to je jasný, Petr Janda a určitě to není špičkový fotbalista, nebo není bývalý skvělý hokejista, je to současný výborný deblista, to můžeme prozradit, k tomu se určitě dostaneme, ale vlastně pak jsem si říkal, ten hudební život, nebo život takovýhleho člověka se hodně jako podobá tomu špičkovému sportovci. Prostě už třeba v tomhle, co jsi zmínil, že seš furt na cestách.
3: Jo, taky jako by.
2: No, vidíš to. No, ale vy jste mohli i před zápasem.
3: Ne, trošku. Tě, my teda jsme kapela, která moc nepije. My máme takový rituálek, že pijeme rum teda, když už nedotujo, to jsem tam zavedl nedávno.
2: Nevím proč,
3: z nějakých politických důvodů, já už nevím proč. Legra se to říkám samozřejmě. Prostě máme takový rituál, že náš bodyguard, kluk, který nás vozí a který nás hlídá, který je asi tak třikrát silnější než my všichni dohromady, a nebojí se, tak tenhle ten člověk připraví 4 panáčky, toho rumu, a když skončí koncert, tak my se jdeme z toho jeviště a on tam už stojí připravený jak pingl a my si vezmeme ty panáčky jako na přátelství a na ten povedený koncert. To je takový rituál, který já mám hrozně rád, který je strašně takový lidský, takový přátelský, senzační. A pak jdeme dohrát ty přídavky, jo. Takže, ale po koncertě už, a tohle děláme jenom, když máme tour, když máme hotel, protože když nemáme hotel, tak ty kluci všichni řídějí. Tak bych si to mohl hrát akorát já, protože mě vozí domů, ale to mě nebaví zase. No.
2: No a to je trošku rozdíl, protože vlastně vy si to můžete rád po každém tom koncertě. My v Plzni třeba, samozřejmě když si vyhrál, tak se šlo, to vůbec se nikdo nic neptal, ale když se prohrálo, tak to nás bylo jenom pár statečných, že jako, víš, že si jako i přes ten pocit, který, že ti ten zápas vlastně nevyšel, tak si přesně chtěl zažít ten rituál a rozebrat to nebo dohrát to s těma klukama, ale vy můžete vlastně po každém koncertě...
3: My můžeme, protože my vyhrajeme vždycky.
2: No jasně, no.
3: Ale chci říct, že jsem jednou, když jsem jako kluk chodil na fotbal, já chodím na fotbal od roku 51 mimochodem, jo. To mě bylo 9 let a to jsem byl poprvé na Bohemce, tak říkali ty starý pánové, a dneska se jde na černý, když jsme prohrali, tak chodili na černý pivo někam na... Ale my si to ještě pořád funguje.
2: No, to může fungovat. Já vím, že můj děda chodil k Černému Volovi, k Hradu, tak taky chodili, no, na černý pivo, to si pamatuju velmi dobře. No, no dobře, teď to nakous teda, tak jelikož jsme sportovní rádio, já jsem fotbalový expert, tak co Petr Janda a jeho jako fotbal jako prakticky?
3: Já jsem chodil hrát na Faru, to se říkalo na Vinohradech, já jsem vinohradský kluk, čili tady vlastně z téhle oblasti, a chodili jsme, ta na Vinohradech je taková fara veliká, obehnaná plotem, a z jedné strany byly dvě lampy, ty stojany, a hráli jsme na chodníku, který byl asi 2 metry široký, a když tam ten balon spadnul z toho chodníku, tak se blbě vykopával nahoru. Tam prostě, bylo to nebezpečný. Jasně, strašně, jo.
2: No, ještě nejezdilo tolik aut, ale...
3: To nebylo, tam nebyly vůbec žádný auta. Když přijelo auto na Vinohradech v tom 50. roce, tak jsme začínali podívat, co to tam stojí za fáru.
2: Jste přerušili zápas.
3: No, to bylo fakt. Hele, to bylo ještě v době, kdy jezdili koně s počtou.
1: Já teda musím říct, tomuhle mám blízký vztah k týmu Čavka, který sídlí těch Záběhlicích a na Vinohradech u Orionky. Měl snad 2 hřiště právě ještě někdy v tom minulém století, v první polovině. A když jsem viděl nějaké dobové záběhy, tak to vypadalo teda trošku jinak.
3: No, úplně. Já teď tam se teda nic jako by nezměnilo na těch Vinohradech. Ty baráky pořád stojí. Jsou pořád stejný, ty jsou aspoň opravený, až na ty auta. Tenkrát tam opravdu žádný auta nebyly. Já jsem byl na tom plácku, tady americká, zářebská, a tam je nemírně z kopce, a tam se taky hrál fotbal. Tam se kdo vykopen, vejš, vím, si pamatuju, ty velký kluci do toho koplisky. Ale jedna věc je zásadní, my jsme neměli balón, jo. Kdo měl balón, to byl King prostě, to byl frajer,
2: nejoblíbenější.
3: To jsme ukecávali ještě, prosím tě, ještě, ten my jsme neměli čím hrát, to nebylo jako teď, že? Dneska si koupí člověk balón, tenkrát to bylo hrozně drahý, a ještě jsme měli žengly, pamatuješ,
2: no,
3: si ještě ty žengly?
2: No.
3: A tkaničku, a když jsme to nafukovali, jsme to museli ten balon rozebrat, vyndat z toho takový ten čulibrk, no to jsme dofoukli, nadspali a žengli zašili vlastně. A když si zdal hlavičku zrovna na ten šef,
2: tak si jel na šití.
3: Tak jsi to měl tady
2: obtisklý.
3: No, to.
1: Tak to byly opravdu asi zajímavé zážitky. Když Petr Janda naznačil, kde byl poprvé na fotbale, tak mu můžu zvukově připomenout, co možná má rád písničku, byť třeba on za ní nestojí.

0: Pane Jando, tohle znáte dobře, no.
1: Tak tohle, tak to, takže to znamená, že jsi to měl z Vinohrad kousek, to je jasný.
2: No, my jsme neměli kam chodit, jako vinohradští kluci, to Čechy Vinohrady, tuším, ta byla někde u Rigráku, ale tam se hrála nějaká, nějaký přebor, ale to nevím přesně, to fakt nevím. Tak jsme chodili do Dolíčku, všichni kluci. A ještě když se chodilo tou francouzskou dolů z kopce, tak tam nějaký kino pilotů, tak tam byl zmrzlinář. A ten zmrzlinář, asi to byl Ital, a on se jmenoval Amadeo Bernacozzi. A to si nedělalo srandu.
1: To je pro teenagery zajímavý jméno.
2: No jasně to. I pro nás tenkrát. Kali, to je teda jméno Bernacozzi. No prostě tenhle ten Bernacozzi dělal výbornou zlinku za korunu. Ta tam jela kačku vždycky.
1: Pozor, a to bylo hodně peněz, ale ne v tu dobu.
2: No hodně, tak plat byl, tak táta měl myslím 900 měsíčně, no tak koruna nebylo se.
0: No lístek na tu Bohemku stál, tedy jsem četl 9 korun. Na ten zápas, no, to jste byl.
2: Pro děti my jsme platili korunu, myslím.
0: Jo, aha.
2: My jsme chodili ze Zora za bránu, jako chodí ultras dneska.
1: No, jasně.
2: Tam jako děti jsme chodili, že jo. Jsme pokřikovali, dělali jsme chytrý. A lídali jsme tu zmrzlinu od Bernacozziho. A on měl 4 druhy a žijící normálně polívkovou ti na ten korunu, jasně. Takhle dal jednu a jednu měl fialovou tu zmrzlinu. Hmm. Fialovou, to jsme v životě neviděli, to bylo něco. Jsme se vytahovali. A těch zmrzlinářů bylo víc tenkrát v té době na Vinohradech.
1: Po cestě.
2: Tak tak, ale tohle tam byl ten zásadní zlom.
0: Bohemka taky nedávno hrála takových na fialovělých dresech, no.
1: Jo,
0: tak
1: to je moderní teďka. No dobře, tak to jsme jako fotbal samozřejmě to chápu a teďka já jsem taky ještě zažil tu dobu, že byl jenom fotbal a hokej vlastně. A dovedu si představit, já mám taky tu fotku, myslím si, že ji máme všichni. Malej Péťa Janda stojí na bruslích, hokejku, kulíška. Chodil si taky takhle
2: no, s těma myslím, ne, protože vím, že na těch, tak to jsme se chodili do Grébovky, vedle toho paláce, jak tam měl ten pan Grébe, pozdějšího pionierského domu, Klementa Gotta. To byly takový zraty.
0: Tam mimochodem v Grébovce je dobře slyšet, když se faní v Dolíčku, tam se to nese nahoru.
2: Jo. Hmm. No to mě taky slyšet. Já když dáme gol, tak se chovám jak úplný magor. A ono to je málo kdy teda, bohužel. A tak to já vždycky si stoupnu a pěstičkama takhle jako křičím gol a jak smysl zbavený, já nevím. Ale já to dělám i doma, když jsem doma sám, jo. Čili to je nějaký mechanismus, který začne prostě, ty emoce jsou tak silný u mě, teď když jsme dali gol těm Angličanům, já jsem doma řoval, manželka přiběhla, jestli mě něco není. No, tak no. Si musím dávat bacha, no.
1: No, my jsme to komentovali s Mirem Osičem, ne, ty u to Anglii, myslím. No,
0: a to bylo Chorvatům, jsme dali gol podle mě a Španělům, ne?
1: Nebo Chorvatům, no. To je jedno, no a my taky vlastně pak to pouští a taky tam řešak blázen no. A přitom jako vlastně by si měl, ne, nechci říct být jako distingovaný, ale řeš tak. Tam do toho mikrofonu a taky pak si říkáš, jestli to bylo jako úplně nutný, ale asi
2: jo,
1: to máme
2: to
1: tak rádi, no.
2: To je v pohodě, no.
0: Já jsem to odvrátil té Pavlovy otázky, omlouvám se, ten Petr Janda maličký v kulíšku a na hokej no. V Grébovce jako...
1: No bez hokejky.
0: Nakonec ale fotbal.
2: Já vím, že už to vypadá hodně muzeálního, ale možná, že máte představu, že jsem měl snad Kanady dokonce. Tak jsem Kanady opravdu neměl. Měl jsem normální křusky takzvaný. Mm. To bylo takový opovržení, hodný slovo. Ten má na nohou křusky, to bylo něco šíleného. A to byly normální kožené boty. A na to se šroubovaly ty brusle, jo. To mě každý měl nějakou kličku. To si nacvak na tu podrážku a naštrbovala si tam ty boční stěny. Občas ta brusle upadla. Tak. A my jsme bruslili tak, že jsme se po těch šroubech vždycky rozeběhli. A pak jsme se postavili na ty šlajvky, tomu se říkalo šlajvky. A ujeli jsme pár metrů. Vím, že maminka tenkrát z tátu přišla do Grébovky se podívat, jak já měl bráchu ještě Jirku o rok staršího, jak synové brusli a my jsme brusili tímhle způsobem. A táta večer říkal, ale Peťo, tohle není žádný bruslení, co tam vyvádíte. No, takže takhle se brusilo dřív, no.
0: Vzpomíná Petr Janda v desíce, Pavle, promiň?
1: Ne, já jsem, jako, to je jasný, jak já jsem taky začínal na kačenkách, že jo, měl jsem ty dva nože, že jo, aby si vůbec na tom ledě měl ten pocit, že to, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, že bych jako v 6-7 letech s tím skončil a pak mi dali brusle, myslím si, že jsem je ještě v těch 6-7 letech měl a vím, že se mi taky smáli, že jo, protože jsem prostě neměl s nožem brusle a pak jsem to, samozřejmě jsme jezdili po kotníkách, že jo, byl si unavený a úplně, teď jsem si úplně vzpomněl, Nejvíc vždycky, když jsem přišel z té zimy, tak jsme se najedli samozřejmě, ale jsem si k topení a v Turánu jsem spal. Jako byl jsem tak vyřízený z té zimy, že se hned jsem spal a byl klid, žádný telefony, žádný iPady, nic.
2: My jsme tam hodně hráli hokej teda s bráchou, to jsme milovali, hokej jsme milovali. Vím, že když bylo mistrovství si zatřeba v hokej a to ještě jsme televizi neměli samozřejmě, tak jsme pouštěli v rádiu, měl jsem jeden prák v kuchyni a s bráchou jsme měli hokejky, uklidili jsme si ten stůl, ta kuchyň byla malinka a s takovým nějakým tenisákem jsme tam hráli ten, a když jsme hrali, jsme křičeli s bráchou gól. A ještě si pamatuju, že jsme hrali ve Fensku na nějakém stadionu, který se jmenoval Jordal Amfi. Nevím, proč si to pamatuju, takovouhle pičovinu z opuštění. Vždycky Jordal Amfi, hlásí se tady Jordal Amfi.
1: To jste museli poslouchat Český rozhlas. No,
0: no to asi tam no, bylo určitě, na mnáhle. Tak si můžeme připomenout jednu archivní ukázku opět. Ano. Jenom chci podotknout, Petr Janda, jeden z nejúspěšnějších vůbec frontmanů československé české historie u kapely Olympic. Ale není to fanoušek úspěchu, respektive ve fotbalovém hledisku ho z toho nikdo obvinovat nemůže. Ono se to, pane Jando, občas používá v tom pejorativním smyslu slova, že jo, někdo fanoušek úspěchu. Protože ten váš klub měl ten titul pouze v tomhle momentě, který si připomenem.
3: Poprvé v historii naší Kopané získalo mistrovský titul mužstvo Bohemians Praha a zaslouženě. Dnes porazili hráči Bohemians Žilinu 4-1 a 15 000 diváků několikrát z chutí zatleskalo jejich účelným a líbivým akcím. Celek Bohemians hrál dnes ve složení. Hruška, Jakubec, Bičovský, Prokeš Ondra, Zelenský, Chaloupka Koukal, Němec, Levý a Vladimír Hruška. Mistrovský titul je i zásluhou trenéra Tomáše Pospíchala a jeho bývalého asistenta Josefa Zadiny.
0: Rok 83, jediný titul Bohemky.
2: Si pamatuju z tuhle dobu úžasně, ale já jsem na tom zápase bohužel nebyl. A ty slyším, že tam bylo 15 000 diváků, tak dneska by se tam nevešli.
0: Hmm. Tak třeba zrekonstruujete, no.
2: Dneska, když je úplně narváno, tak je tam sedmička, víc se tam lidí prostě nevejde. A vím, že Zelenský tam byl kluk z Trnavy. S tím jsme docela hodně kamarádili a bylo mi líto, že Tonda Paneka, který je vinohraďák jako já a s kterým kamarádíme momentálně hodně, tak v tom ústvu už nebyl, už byl v Rapidu, už byl ve Vídni a tak mě to bylo nějak líto, že se toho nedožil prostě to a musím říct, že na to jsou Bohemáci samozřejmě pyšný, včetně mě na tenhle ten...
1: No to je jasný, jako když je unikátní.
2: No, že? No a musím říct, že to, že by se to opakovalo, to teda nevypadá.
0: My se k Bohemce dostaneme. S Petrem Jandou v desíce Pavla Horváta budeme brzy pokračovat, ovšem dáme si malou pauzu. Míříme totiž na judo, na další zápas českého judisty Adama Kopeckého, který v Baku bude živě komentovat Petr Kadeřábek.
4: Adam Kopecký nastupuje do druhého kola hmotnostní kategorie do 90 kg. Už v první steči v boje o úchop, tedy v komikatě, se pere s Miletičem, tedy borcem z Bosny a Hercegoviny, který je 73. na světě, desítka v českém dresu, tedy v tom bílém kimonu. Adam Kopecký teď Tomoj Naga, kdy padá na záda, snaží se zarazit nohu svému soupeři do třísel. Už se zdálo, že by mohl dotáhnout alespoň na menší bodovanou techniku, tedy na juko, ale teď Miletič předvedl, že je velmi rychlý, dokázal utéct z tohoto dobrého nástupu českého reprezentanta. Další komikata, další bojouchop. Adam Kopecký se drží pravou rukou pod límcem svého soupeře a snaží se jej rozpohybovat, trhá hodně s ním a vyvádí ho z rovnováhy, ale nedokázal v ašivaze tedy nějaký ten podkop uskutečnit k tomu, aby si připsal bodovanou techniku. Zatím tedy po prvních 45 vteřinách je stav bez bodu, to znamená 0-0, ani juko, ani vazary, nedej bože ipon, protože v tuto chvíli v prvním kole Adam Kopecký už si připsal ipon, kdy porazil Senegalce Keitu a postoupil do druhého kola, ve kterém se teď už na konci první minuty pere právě s Miletičem. Miletič byl ohodnocen v uvozovkách trestem, dostal šido za pasivitu, teď další výtečný nástup Adama Kopeckého. Znovu se pokusil Tomoj Nágu, tentokrát ale úplně minul svého soupeře, ten ale chce rychle přejít v nevaze, tedy v boji na zemi do držení, ale Adam Kopecký je dobře schoulený. Myslím si, že za chvilku zazní maté, tedy přerušení zápasu, protože Adam Kopecký klečí na kolenou, je i na loktech a obě své ruce si drží, to znamená, že tam nemůže dojít k nějakému páčení nebo škrcení, a také zaznělo, máte od tatamové rozhočí, ale už od ní také slyšeli oba dva borci Hadžime, znovu se tady bojuje v kumikatě o úchop, Adam Kopecký teď znovu to můj nága, tohle jipon, nádherně dotáhl tentokrát svůj chvat, na potřetí se to Adamu Kopeckému podařilo a po minutě a 31 vteřinách dokázal porazit Miletiče a postupuje do třetího kola za zhruba hodinu. Uvidíme Adama Kopeckého znovu na tatami na mistrovství světa. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Host desítky Pavla Horváta.
0: Posloucháte desítku Pavla Horváta s Pavlem a taky jeho exkluzivním speciálním hostem Petrem Jandou. Dostáváme se k další fázi, že přece jenom někdy ta kariéra může trvat dlouho, ale musí pro to člověk něco dělat. Ty jsi, Pavle, mi vybral nějaké písničky tedy do playlistu, tak tu následující, kterou zahrajeme, máš tedy předpokládám asi hodně rád taky?
1: Já mám rád všechny, který umím. To je nejlepší, že si ty písničky můžeš zaspívat, že jo, samozřejmě. Korfautě, kde tě nikdo úplně neruší.
0: Dobře, přesně, já pouštím tak předehru, tak do toho asi přívat nebudem zatím.
1: No ne, tak tady to je samozřejmě písnička, jsem to jak zamladá, prostě to je, myslím si, hymna všech těch takových těch, ať už starších nebo úplně starých lidí, protože všichni si na to pamatujeme, no, jako.

0: A skvěle intonuje, pane Jardo, teda, to je, to je kumšt. Takže známe ty videa, když přijdou někteří noví fotbalisti do kabiny a zpívají, tak to nestojí za moc a Pavel teda...
1: Pavel zpívá senzačně. No. Já jsem mu nabízel takovou určitou spolupráci, ale možná jsem mu to zapomněl říct.
0: Možná.
2: Tak po dnešku, no. Já si tady řeknu angažma.
0: Ne, ale počkej, no, pane Janda říkal během písničky, že to jako neslyšel. Vy jako nemáte moc času přeposlouchávat asi staré songy.
1: Já když vydám desku, tak ji slyším tolikrát v tom studiu, když se míchá, takže už nemám chuť si to doma ani poslechnout. Takový ty časy, když jsem s tím LPčkem běžel z krámu a ukazoval jsem želvu, já jsem vydal želvu, byl jsem s toho úplně hotový, tak to už dneska, to asi jako s prvním sexem, už to taky není on úplně.
0: Tak to nereferujete doma.
2: Tak želva zrovna, tím, že jako chodím na různý akce, tak i u těch mladých lidí ta želva ještě pořád má jako velký úspěch.
1: A ještě je zajímavý jedna věc, že ty mladí už vůbec netuší, že to my jsme vydali, to byla první rocková deska, která u nás vyšla. Čili to jsem na to pyšnej, jo. Ale ta deska vyšla ve dvou verzích. Když se člověk podívá, každá deska má svoje číslo. Když se člověk podívá, tak je tam přečíslí. A to je buď 0, 1, 2, 3, 4 nebo co. A pak je pomlčka a pak je číslo desky. 0 znamená mono. A my jsme vydali tu želvu i mono. Čili někdo tuhle tu desku sežene třeba, podívá se na tu nulu, nepodívá se a hodí to na ten gramofon a zjistí, že mu to nehraje ze stran, že mu to hraje jenom rozprostředka, tak má pocit, že se mu rozbil gramofon.
2: Nebo že ho ošidili.
1: Tak je třeba se podívat na to číslo. Ale tato deska je velmi cenná, ta je na sběratelský úrovni hodně vysoko, právě protože jich bylo málo.
0: Ta otázka jenom souvisela s tím, co jsi chtěl nastolit to trénování, protože ty asi jaký musíš koukat občas na své zápasy, jak se odehrál a máš na to možná víc času, než pane Janda si poslechnout znova písničku.
2: No to taky nemáš čas, protože zase hraješ další týden, takže na to čumění, na to video nemáš jako taky čas a někdy hlavně, když prohraješ, tak nemáš ani chuť, že jo, protože koukat se na to, jak jsi to kazil nebo jak se ti nedařilo, to není nic příjemného. A mě napadá jako otázka, zase v tom týmu jsou lídři, který vlastně by to mužstvo měli řídit. A v té kapele jste samozřejmě čtyři, máte zvukaře nějaký, který vám určitě jako řeknou, hele, tady to musíš ještě
1: jednou, kapely, no.
2: Jasně, musíš tohle ještě jednou zaspívat nebo zahrát, protože to stálo za prd. A teď jak třeba v tom menším kolektivu té kapely přijímáte kritiku nebo jak se kritizujete? Je to obvyklý nebo asi je to...
1: Opatrně. Tam jsi opatrně, jak no, neuvěřitelně, protože tam samozřejmě jsou ty emoce hrozně silný. V takový rokový kapele, kde všechno je takový jako na nervózní takový půdě. Ta půda není moc příznivá pro nějaký kritický mluvení. No, je to obtížný prostě. Ale já jako kapelník občas si najdu tu odvahu a pak se vždycky ze zlou potážu, protože třeba se mnou ten člověk 14 dní nemluví, nebo tak. Takže
2: no
1: je to těžký.
2: Tak musíš vyhodnotit vlastně i kdo jaký je, že jo? Protože
1: a jasně,
2: někdo
1: tak to už
2: tu...
1: znám, že jo? Po těchhle těch už se známe dobře, no.
0: Četl jsem první ten velký hit 65. Dej mi víc své lásky, že jste tam trošku zasáhl Pavlu Chrastinovi s tou větou svět po zadku holou skálu. Kolik na tom jste musel pracovat času třeba? Jenom pro příklad.
1: To bylo hned, protože já jsem četl ten text a ten byl tak strašně šikovný ten text. Já jsem nic takového předtím nečet, jo. To byl opravdu úplně nová čeština, nový text, úplně jiný téma, tak jo. Když se zpívali takový texty, takový jakoby, takový nezajímavý prostě. Já dám příklad třeba, kéž lavičko, kéž bys promluvila, no tak to nás nemohlo zaujmout.
2: To by mě asi taky
1: nebavilo. Nebo dva modré balónky, no koho by to bavilo. A teď přišlo prostě taková rána, dej mi víc své lásky, my jsme věděli, co chceme, že jo, tý lásky a tak. Bylo to všechno jasný. A tam byl v tom textu vzít si v létě zimní šálu. To mě přišlo slabý. Tak já jsem říkal Krastinovi, hele, teď mě napadá, co kdybychom tam dali sjet po zadku holou skálu. Ona už to, ta slovo holí s tím zadkem, jo, a ta skála, ono to je tak bizarní představa, jo, že Krastina říkal, no to je super, tak jsme to tam dali. Ale nejsem tam uvedený jako spoluautor.
0: Ale dá se to samozřejmě i z tohohle rozhovoru pak vyčíst, že to je důležitý vklad. Co se týče toho, kdyby Pavla Horváta někdo během kariéry opravoval, Pavlíku, kopně to trošku jinak, ten roh.
2: No ne, ta kritika je prostě, jako musíš ji přijímat. Já vím, že na hřišti, ono na tom hřišti na to nemáš jako moc čas na ty reakce, jako aby si se urážel, protože ta hra hra jako běží hrozně rychle. Ale samozřejmě, když pak se bavíš třeba po zápase a ten trenér ti ukázal nějaký video, tak já si myslím, že jsem osobně to přijmul, protože vlastně tam to vidíš jasně, v té televizi to vidíš, co jsi zkazil, ale byli kluci, kteří jako i s tím trenérem byli schopní jako polemizovat o tom, že to je jinak a že oni to udělali dobře a že on to špatně vidí, no a to ten trenér úplně taky nechce slyšet.
1: No, ale ty u nás podobný, taky spolu diskutujeme, no.
0: No, diskutuje se mezi spoluhráči, ale občas třeba máte nějakého rivala, soupeře. A Antonín Panenka, váš dobrý známý, a teď náš taky, protože jezdí s námi na ty desítky živě celý rok, tak vzpomínal v jednom rozhovoru, který končí trošku zábavně, proto jsem ho i dal, tak ale vzpomínal na svého jednoho dlouholetého rivala.
3: Poslyšte, Antoníne, jak je to dnes s vašimi vztahy s tehdejším německým brankářem Sepem Maierem?
4: Tak měli jsme se možnost několikrát potkat osobně, měl jsem možnost několikrát zažít to, že v různém pořadu, co například v televizi, padlo moje jméno.
3: Antoní Panenka vzpomněl, že v televizi padlo jeho jméno, zároveň s tímto souslovím vypadlo i telefonické spojení. Zatím se zdá, že telefonické spojení s Antonínem Panenkou je pro tuto chvíli neobnovitelné, takže se omlouváme, že rozhovor byl kratší než krátký.
0: Tohle 20 let starý rozhovor pro radiožurnál Jan Pokorný to velmi vtipně glosoval. Ale přece jenom Antonín Panenka nám i na těch živých desítkách říkal, že se Maier mu asi po čase odpustil, on si myslí, že na to zapomněl. Ale chci se vás zeptat, jako ta rivalita třeba uvnitř té kapely, možná k ní taky někdy došlo, ale...
2: No uvnitř kapely, anebo mezi kapelama taky.
1: Mezi kapelama to vždycky trošku vře, i teď. To je pořád stejný, jo. To, oni sice jsou kámoši, objímají si všecko, ale hned za dohem. Jo, prostě, no, logicky, je tam prostě konkurence velká. Ale vzpomínám si na určitý, co pak teď jsme uklidnění pánové, v pohodě, nemáme žádný stres, v podstatě koncerty jsou skvělý, hraje nám to bezvadně, máme opravdu super zázemí, máme všechno, jenom tak pro vaši informaci, já mám pět kytar na jevišti, mám technika, který se o ně stará, za pámu nemusím to nosit po hotelích, jo, který mě dává struny, čistí mi to, ladí mi to, jo. Teď máme v šatnu takovou pojízdnou, kterou rozbali v té šatně a tam máme na ramínkách oblečení, tam to zase nahážeme a vody jedeme. Já chodím na koncerty, úplně vůbec nic nenosím na koncert, vůbec nic. Pokud není hotel, tak tam si samozřejmě beru kufřík. No ale v té době, v té mladosti takový, těch 60. letech, ty emoce byly tak silné. Já si pamatuju na jednu věc ve Francii, jsme hráli v Lens, to bylo nahoře u belgických hranic a já jsem tam nějak vytočil Jeníka Pacáka docela, prostě on mi něco vyprávěl a já jsem to nechtěl poslouchat, tak abych jako mu dal najevo, že na něj jako kašlu, tak jsem si začal pískat. A jo, to tak rozlobilo, že vzal židli a hodili po mně, jo. Takže to nebyla jen taková konfrontace, nějaká taková, jako, že by... se jako ksichty k sobě, jo, nic takového.
2: Takže to bylo na žlutou, v podstatě.
1: Ale to byl přesně moment, kdy jsme si uvědomili, že tudy fakt cesta nevede, jo. Já jsem teda to vykryl rukama, takže jsem měl modřiny na rukách, ale neměl jsem v obliči. To bylo mířený na ksicht samozřejmě, že. A pak jsme se trošku uklidnili, musím říct. Ale jinak se tam běžně kluci prali v šatně, muzikanti, ty jsme tam jednou si pamatuju, to jsme hráli tady v Barikádovně a Láďa Klein, náš tehdejší kytarista, najednou z ničeho nic položil kytaru, vyběh, tam ještě nebyli mříže, to je v přízemí ten sál na Barikádovně, vyskočil do takový zahrady a vylez na strom, jo. A stál tam asi v 5 metrech na větvi a my jsme teda přestali hrát a celý sál koukal ticho. To bylo ticho jako kostel, jo. A my jsme, to muselo vypadat strašně. A my pod tím stromem, jak pitomci, Láďo, pojď dolů.
2: A to se mu stalo?
1: On, nebudu. Já proč tam vylez, ty. A mi to tam nezahrál, já jsem se s tím domlouval, zase mi to tam nezahrál. Já prostě dolů neslezu.
2: No, tak, to je podobný hrozně, no. Já teď jenom přeskočím k tomu...
1: No, vy tam stromy nemáte
2: někde. Ne, ale že někdo se urazí, že no. Jako z toho vypadneš a to je špatně prostě, no, v tu chvíli. Jo. Já se vrátím k tomu komfortu, protože jedna z těch věcí, které si myslím, že se jednoznačně prolínají a zase se vrátím k tobě domů, když jsme tam přijeli, tak vlastně jsme nějak došli k tématu, co jsi dělal, a ty jsi říkal, já jsem teďka 2 hodiny trénoval. Hmm. Já říkám, ty jako trénuješ ještě, když už to všechno...
1: My tomu říkáme jako cvičit teda. Jo.
2: No promiň, to, tak pro mě to byl trénink,
1: jasně.
2: Ale vlastně mě to tenkrát fakt jako úplně zarazilo a říkal jsem si, jako proč Petr Janda, pardon, v tolika letech, když už všechno umí a má ty písničky několikrát, tisíckrát odehraný, tak proč trénuje? A vlastně jsem si říkal, no on ty nejlepší prostě nejvíc trénujou.
1: To bez toho to nejde prostě, jo. Zaprvé se ta kytara vyvíjí neustále, pořád jsou nějaký nový techniky, v každou chvilku překvapí nějaký malý kytarista, že hraje prostě s prstem, no se věci, které tam se vůbec nedopracuješ.
2: A tohle taky sleduješ, jo?
1: No, sleduju to, já to mám rád strašně. Já jsem teda bývalý houslista, jo. Já jsem hrál od 9 do 17 na housle a na kytaru jsem přišel až někdy ve 14 letech.
0: Takže kytara je lehčí, ne, pro vás?
1: No, kytara je určitě lehčí než housle, to jako určitě jo, protože má políčka. Má tam ty pražce.
0: A housle mají taky políčka, když začínáte, máte ty bílé, mě jste taky nebílé šrafy neměl?
1: Neměl.
0: Na 16, když jste začínal, ne? V 9 jste začínal, to už byly celé asi, ne?
1: No, 3/4 jsem měl, myslím, no. A tam samozřejmě, možná, že tam, to je na kontrabas, dělají ty čárky.
0: To dělali dětem, tak byste začínal v 9, už
1: no, to no. Prostě tam je to těžké, ta intonovat na housle je strašně obtížný. Na kytaru ne, pokud teda to neohybá ty struny, některý to, tuhle tam zrovna byla jedna kytaristka, chtěla a ta ohybá, ty to tak nevadila, říkám, ty to ohybáš ty struny, to nemůžeš takhle ohybat. No, chci říct, že prostě cvičit je potřeba.
0: Mě tam fascinuje ještě, ale ta věc, že přece jenom tohle ta mechanická věc se nějakým způsobem udržuje, ale paměť, to bývá často třeba zrádné a vyspíváte spoustu textů.
1: No, já to klidně na sebe prásknu, jo, já tam mám teda čtecí zařízení, jo. Ale já tam do něj moc nekoukám, já tam zásadně nechci do něj koukat. Když jsou nový písničky, tak se mi to nechce učit ten text, tak to tak tam juknu vždycky, ale jinak ne. Ale když hraju sám, jako někde s kytarou, tak nemám to čtecí zařízení, takže já si ty texty normálně zaplať pambu. To je slyšet, že ťukám tady, tak si je pamatuju.
2: No, já musím říct, že jsem byl před nějakým měsícem v Přešticích a bohužel jsem se nedostal k tomu pódiu, protože tam bylo absolutně narváno, no ale ten hlas asi. Seděli jsme tam s chlapama takhle, jsem říkal, tyve, to není možný, ten Petr Janda zpívá, to je fakt jako fantastický, jak je to možný. Tak se tam bavili i o tom kouření. No. Říkáte, je to fakt jako zajímavý, že ten hlas je prostě nezaměnitelný, samozřejmě to asi ti jako říká každý, že to není překvapení, ale ten hlas se taky dá trénovat i v těchto letech.
1: Já jsem nikdy ten hlas netrénoval, protože jsem se nikdy necítil být zpěvákem. Jo. Já jsem nechtěl vlastně zpívat. Pak jsem se k tomu nějak dostal, nějakou historii prostě v kapele a dlouho mi trvalo, než jsem si jako vlastně uvědomil, že to mám rád, to zpívání.
0: A že vám to jde?
1: No,
0: no, já bych vám pustil, že vám to jde.
1: Jo, můžu? Tak schválně, no.
0: To je nádherná písnička mimochodem.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Já začnu teda, já jsem tady tu písničku, nevím, jak mě to napadlo, vzali mě na nějaký pražský vajíčko, byla soutěž, a já jsem tam tuhle písničku zaspíval a vyhrál jsem to. V nějaký kategorii, já nevím, kolik mi bylo, 14, 15 prostě, mě tam vzali a já jsem bez doprovodu prostě tam tohle zaspíval, podle mě i většina těch lidí, že tam byly takový jako hodně ty umělci, jako je tady náš kolega, takový ty spíš na vážnou hudbu nebo na dechovky. A já jsem tam zaspíval ten, i tenhle ten text vlastně, který jako...
1: Na dechovky. Jak jsem propojil spolu tohle.
0: Tak dechovku to zase byla babička, že to zase já umím všechny ty odrhovačky, to umím taky, takže to, ale tahle písnička, jako tu jsem se učil a to je jako něco.
1: To je zvláštní, já jsem jí naslyšel tuhle nahrávku snad, já nevím, leta, desítky let. Ale já to zpívám tak emotivně, že mě to samotného překvapilo, že mi to začalo bavit. Já tu písničku se přiznávám, že moc rád nemám, jo. Ona je obtížná na zpívání, obtížná na hraní, je to takovej vejlupek, nevím, co jsme si tenkrát chtěli dokázat. Navíc je to písnička, kterou jsem psal na text, jako skladatel, nikoliv opačně, jo. Navíc ten textař mě nebyl moc sympatický. To jsou takové věci.
2: To je vlastně už písnička, kterou jste nahráli i s Milanem Broumem?
1: Je to ne, tohle není ještě Milan, to byl ještě Láďa Chmálkovský, tuším.
2: Protože jenom, mimochodem, rok 75 je významný nejen pro Olympik, že tam, myslím, pan Broum nastupoval, ale že se narodil Pavel Horvát, takhle.
0: No,
2: tak,
0: no,
2: abychom to datovali. Ale mě právě zaujalo, když si to člověk porovná třeba s těmi předchozími Big Beatovými písničkami, tak to je úplně jiný styl, prostě expresivní vibráto. A mě zajímalo v tomhle kontextu, jako jestli i Pavel si uvědomoval během kariéry, že se mění prostě. A ty hráči se asi mění, že prostě nejsi běhavý křídilko, ale
0: no,
2: třeba...
0: No, vyvíjí se, já si myslím, že je to zase, to je jedno z témat, který prostě je vlastně, nebo musí být podobný, protože taky jsme se tady bavili o tom, co si hledal ve 20 letech, že jo, chtěl si odehrát koncert a šel si se bavit, jo, a když je ti 20 a hraješ fotbal, tak vlastně já jsem to měl podobně. Těšil jsem se vlastně na ten zápas, ale vlastně jsem se těšil na to, co bude následovat, že si s klukama užijeme jako zábavu. No a když jsi starší, tak samozřejmě cítíš, že ti trošku ten čas jako profesionálního sportovce se krátí a vážíš si vlastně o to víc těch zápasů, chceš si užívat taky, ale už to tolik neslavíš, protože víš, že chceš být jako ready na ty další zápasy, no. To je to jako i si myslím, že nevím jak Petr, ale já určitě jsem si nemohl dovolit prostě dva dny před zápasem ještě oslavovat ten předešlej, abych mohl hrát ten další, no.
1: My máme výhodu v tu, že hrajeme vždycky večer. Nemáme ráno žádný trénink. Takže máme celý den volno na takovou tu rekultivaci.
0: Jo, přípravu.
1: Přípravu, no. Takže jsme, ale chci říct, že samozřejmě se měnějí ty hráči, ale víte co, většinou se měnějí k horšímu teda. Někteří hráči přijdou, začnou hrát skvěle, jako novej kluk, samozřejmě se snaží cvičit doma, maká, jo. Udělá a víte, že ty vole, to je super, nádhera. Pak se to tak ustálí, člověk si zvykne, že už to tak hraje, už dobrý, a pak začne jít dolů, jo. A bohužel musím říct, ať jsem letitý kapelník, jsem nepřišel na to, jak toho hráče motivovat, aby nešel dolů, jo. To je obtížný. Dokonce vlastně ty rozchody jsou z těchto důvodů, že ten hráč už nestačí. Už prostě nemůže hrát, už nepřinese té kapele nic novýho, dokonce až tak nic nového, že ještě tu kapelu ještě ničí vlastně, jo. Tak je třeba se s ním rozloučit.
0: A tohle si musel řešit ty třeba?
1: A to je nepříjemné. A když jsme kamarádi, že jo, a když teď víš, že já si pamatuju jednou, když jsem dával výpověď, já nechci jmenovat, kapela o tom věděla a ty utekli do kina. Měli jsme zrovna večer na tur volno někde v Ostravě a on Zus taky nešel do kina a já taky ne. Tak teď to bylo prostě. Já úplně teď mám ještě úsí kůžisto. Tak jsem zaťukal na ten jeho pokoj, on odevřel, je, čau, dáš si, mám víno. A já, Láďo, ježiš, to jsem neměl říkat. No, prostě jsem mu dal padáka, no. A to bylo hrozně nepříjemný a 20 let jsme spolu jako nekamarádili. Dneska už zase jsme kamarádi, tak a to bylo tenkrát opravdu nepříjemný.
0: Dobře, a teď jenom jako, a ty jsi upozorňoval třeba, že by měl přidat, nebo rovnou to bylo jako rozhodnutí?
1: Ano, jistě, on věděl, že mu to nejde, prostě on hodně trhal struny. A No prostě já to nechci.
0: Okay,
1: no,
0: to
2: rozumíme.
1: Prostě nešlo to s ním a on by rád, ale on prostě na to jakoby, znáš to, no.
0: No, to musel na hostování, no.
2: Na hostování.
1: Takovou kratší nohu měl ten fotbalista jednou. No. No.
2: Říká se ve fotbale, že samozřejmě může se hrát na krásu, ale důležité jsou body, na ostatní se to. A vítěz je důležité, bavili jsme se o tom teď v kontextu reprezentace. Mě zajímá pro vás, pane Jando, hudba samotná nebo ten text je důležitější?
1: Ono to je společný.
2: Jako
1: je...
2: bývalý hostista bych čekal, že řeknete hudbu.
0: Ale to seš ty, šmidlikáč. No.
1: Já potřebuji mít hezký text. Právě jak jsem o tom mluvil, já se necítím být zpěvákem, i když dneska už trošku po těch 100 letech zpívání. Trošku, jo. Ale já potřebuji vzdělení. Já potřebuji v tom textu, proto jsem takový pes na ty textaře. Já je fakt honím teda, až někdy se mě to hloupí. Teď zrovna zase děláme novou desku, tak mě posílají nový texty, já jim to vracím furt. Říkám, ježiš, takovou banalitu, tohle si strž za klobouka. Takže já potřebuji k tomu zpívání sdělení, proto říkám, že zpěv a text je nerozlučně spojený. Může se někdy stát, že ten text zkazí písničku a naopak, že opravdu jí pomůže.
2: Mm-hmm. Velké sdělení samozřejmě nabídl i příběh Viktorie Plzeň, ve které tedy končil svou úspěšnou kariéru Pavel Horvát, a ten úspěch souvisí i s mužem, který přesně před 18 lety převzal Viktorku Plzeň a jeho jméno

0: Tam teď trošku taky mi je smutno a bylo to jako hodně silný, jo,
1: a
0: zase.
1: To mi vzpomínáš si, že jsem tam měl trumpetistu.
0: No jasně, no.
1: Já jsem si tam lejmul trumpeťáka, aby hrál tohle solo.
0: Jo, jo.
1: Já jsem hrál jenom s kytarou, že jo. To bylo pěkné.

0: Jo, tak pro mě to je zase vzpomínka. Zase musím zmínit Jirku Opršala, který prostě je můj jako asi i Petra, prostě můj jako dlouholetý troufnu si říct kamarád a zase zatím stál on, bylo to takový překvapení pro mě, já jsem to jako nevěděl, až pak, když jsem slyšel, já jsem vlastně byl na tom stáku a slyšel jsem tu trumpetu a říkám, to někdo zkouší jasnou zprávu. No a pak mě to teda řekli a já myslím, že jsem byl, pak jsem se k tobě na chvilku připojil až ke konci, no. Ale...
1: jsi říkal, já to nedám.
0: No, já jsem nemohl, jako no. Takže to bylo...
1: Jako ten Jirka Opršal je zajímavý, že ten je se strašně zkamarádil s mojí rodinou i s manželkou a moje manželka mu říká Svan, jako...
2: Labuť?
1: Labuť, no. Svan.
2: Jo. Mě zajímá...
0: Jirka je po operaci kolene, tak mu přejeme, aby byl fit. Včera už mi telefonoval, říkal, že telefonoval celý odpoledne, takže
1: a mimochodem, Jirka Opršal jednou nějaký výroční koncert v Lucerně moderoval.
0: Fakt, no.
2: No poslouchá nás, tak ho moc zdravíme, ať určitě. Se udaří, ať je fit a brzy na viděnou.
0: Já ještě řeknu jeden příběh, já jsem vlastně Olympik úplně prvně zaregistroval, když jsem byl v Lucerně na koncertě, byla tam celá naše rodina, vím, že táta stál na stole v tom nejvyšším patře. Já jsem se fakt v tu dobu bál, že spadne dolů, no, protože to bylo úplně napraný. Stál, no, jako.
1: To bylo strašné.
0: Já říkám, to není možný, že je tady tolik lidí. Tam samozřejmě podle mě byla absolutně překročená kapacita, která tam vůbec mohla být.
1: A to teklo mokro, tak
0: no,
1: to
0: bylo neskutečný. Jako. Já jsem říkal, já jsem samozřejmě muzika, protože jsem ty písničky znal, že jo, tak jsem si to jako užil. A toho tátu si pamatuju, jak se držel toho stropu na tom stole. A říkám, tak ten spadne a je konec. Prostě ale vydržel to, takže dobrý.
2: No. Já jsem to říkal ráno v našem vysílání, jsem to promoval, tak jsem říkal, že zazní slovo Karkulka, tak pochopitelně to souvisí s tím karlínským kulturním kabaretem a jsou to 60. léta a dnes tedy ale Petr Janda působí co by frontman kapely Olympic, což je neuvěřitelná tedy dlouhověkost a v tomhle tématu vlastně bychom jsme se bavili, se nějak mohli jako dostat k fotbalu, že přece jenom to asi je docela rozdílné, ne, Pavle? Jako.
0: No, my jsme se o tom bavili, že ten konec vlastně u nás je omezený tím věkem, no, samozřejmě můžeš pokračovat v jiných rolích, ale už nejsi ten hráč, zrovna včera jsem nad tím přemýšlel, nějak jsem viděl nějakýho hokejistu, zmiňovali někde, Lemie někde šel na led a já říkám, jako je to super, je to legenda, no, ale už to nejseš ten hráč, na kterýho ty lidi prostě chodějí, ale toto by se prostě neděje.
1: To, v muzice to neexistuje. Já si pamatuju, když jsem byl kluk, to my jsme chodili s tátou hodně na koncerty vážné muziky, tak táta jednou říkal, Petříčku, prosím tě, přijede jeden španělský violončelista. Ten je tak starý, že já to vůbec nechápu. Jemu je představ si 90 let. A on má v obecňáku koncert. Pablo Pascal, nebo...
2: Casals.
1: Casals, že jo? No, že to je... No. Jo. No a tak jsme byli na tom koncertě a tam opravdu staříčkej pán, už nevím, jestli si to violončelo přines, nebo mu ho tam přinesli, to už si nepamatuju, ale hrál senzačně.
2: No já jsem slyšel některých těch starých mistrech, že třeba nemusí dát úplně dokonale, ale zároveň to jejich, jak dokážou strhnout, byl houslista Ruggero Ricci, který pak už poslední Capriccia nahrával trošku Paganiniho trošku jako jiným stylem, ale zároveň tam byl ten drive a energie a to je neuvěřitelné a člověka to vždycky strhne. No.
1: Už ten fotbalista prostě v těch 40 letech už pokulává za tím mužstvem logicky. Už to tak nefunguje, ta motorika a všecko.
0: Já jsem pokulhával od 30.
1: Já jsem si ještě přečet. No vlastně, že aby si člověk vyzkoušel, jak je starý, jo, tak je taková dobrá pomůcka je stoupnout si na jednu nohu a zkusit se na ní udržet, jo. Ale není to tak jednoduchý, teda zkoušte si to, pánu, vy jste mladí kluci, ale já se teda ještě udržím, ale některý mý kolegové na tenisu ani omylem, jo, stoupli si a hned spadli, jo, tak...
0: No to... To určitě, to já si myslím, že na levý

0: to bude špatný, napraví to, bude ještě dobrý. No,
1: no kolik jsi odehrál konce zápasů za v kariéru jako soutěžník? No tak byly ze 426, nevím, no, tak plus teda další v zahraničí, nějaký, tak třeba 700?
2: To ne, 600 třeba.
3: Já myslím. To my jsme dělali za dva roky. No.
1: A vy máte koncertů jako kolik
3: tisíc? My máme teď k 8000.
1: To jde, no. To je už víc než 5000 gólů Pepi Bicena, jak je ta knížka.
0: No, to je celkem svý. Myslím si, že jsme jako skloubili dva neporovnatelný nebo nesrovnatelný jako světy, ale vlastně tam prostě ty průsečíky nějaký jsou, no.
3: No ten slovník je stejný, že jo. Cvičíte, trénujete, góly teda my nedáváme, ale ještě je tam takový...
1: No třeba prstoklad mají fotbalisti až po zápase někde.
0: Ale když dáš gól, tak je to hit.
3: No taky máme, nemáme dresy teda, my máme oblečení samozřejmě.
0: Kostýmy.
3: Ale děláme, hrajeme prostě, hrajeme, to je to důležitý, jo. Co děláš, hraju fotbal, co děláš, hraju muziku, to je jako stejný
0: slovo. Děláš něco, co tě baví, no, prostě. No. No.
1: Ale je pravda, že teda, kdybyste si dávali panáčka Rumu ještě po zápase a pak teprve šli za publikem, tak na vás možná nepočkají, na Petra Jandu počkají.
3: Počkají, no, no, ono to netrvá tak dlouho, ono je to připravený, to je tak 3 minuty, no.
1: A ty panáčky 3 minuty, jo.
3: Dobře, no ne, no. Tak to je malinký panáček.
1: Jo, tak já myslel, jako, že nejsou třeba jenom jeden. Jako.
3: Ne, jenom jeden, to, on už tam tu flašku nemá, on jenom přinese. Proto
0: pak na jevišti kůlhaj.
1: Musíš do druhý nohy taky, ne?
0: No tak to až potom asi.
1: Dobře, já jsem koukal, pane Jandovi, dneska hrajete vy hlavě, jo?
3: Mhm.
1: Aha.
0: Je to kousek a o to horší cesta.
1: Dobře.
3: Oni pro mě přijedou, oni mě tam odvezou, naladí mi kytaru.
1: Tak já vím, že Pavel trénuje Most, tak tomu to nemůžu popřát, to ale já vám popřu, ať vyhrajete a vy vyhrajete, že jo?
3: Ale já se na to těším jak malý kluk, na každý koncert se strašně těším. Ne tím, že bych si říkal, že bude poslední, to nepřipouštím, ale prostě se těším.
1: Uh-huh. No my jsme moc rádi, že jste přišel k nám, když máte tolik koncertu a myslím, že to bylo moc prýma.
3: Děkuju.
1: Pavle, děkujeme.
0: No já děkuju moc, vážím si toho a kdykoliv se budu moc revanžovat, tak jsem ready.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Na Rádiu Praha.
4: Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
5: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
4: Nalaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born in